0: milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Písničky bratrů Nedvědových připomněli na folkfestu Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Zahráli skladby z repertoáru Honzy i Franty, ale taky spirituál kvintetu.

0: Sound Jiří.
1: Krásný tón.
2: Mohelnický folkfest se konal už po šesté. Navázal na dlouholetou tradici dostavníků, pořadatelem je kapela Madalen společně se spoustou kamarádů pomocníků. Patří k nejlepším festivalům u nás a není jen o muzice. Důležité je taky setkávání lidí, pohoda, přestože už se blíží konec léta.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných, kteří na Folkfestu zahráli v sobotu v brzkém odpoledni na velké scéně v Mohelnických sadech. Většinou to byly ty nejznámější nedvědovské hity, které si diváci zpívali s nimi.

Posvátný je mi každý ráno, když se sna budí šumící les. A když se zvedám s písničkou známou a

0: Ďakujeme moc.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: po nedvědech teď přišel čas na soutěžní blok. Mladí muzikanti dostali příležitost zahrát si na velké scéně Mohelnického folkfestu mezi folkovými hvězdami jako Folk Team, Slávek Janoušek, Marien. Já jsem ji ale v pořadu Na cestě seřadila k sobě. Soutěžící byli čtyři, dvě solistky, jedno duo a jedna kapela. Všichni měli vymezený 20-minutový blok a jako první začínala Eliška Jaroušová.
1: Noc je

Eliška Jaroušová přijela ze severních Čech. Je 16-letou studentkou střední pedagogické školy v Liberci a taky navštěvuje jablonecké studio Kokos. Zpívala jak vlastní písničky, tak i přejaté. Slyšeli jsme písničku Den a noc. Dalším druhým soutěžícím bylo na folkfestu Duo K, což jsou vlastně dvě Kateřiny, které začínaly u Dalibora Cidlinského, ale teď už se vydali do světa na vlastní pěst. Doprovázejí se při zpěvu na kytaru, klávesi či flétnu. Vybrala jsem do pořadu Na cestě v jejich podání písničku Ztracená.

Nejmladší soutěžící byla 12-letá Sára Blahinková z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Přivezla taky vlastní písničky. Doprovázela se na akordeon, klávesy, ukulele. Mně se líbilo, že její písničky byly dětské, odpovídající věku a bavily mě. Sára vystupuje taky se svou sestrou Klárou. Má dobře nakročeno a myslím si, že ji ještě na folkových pódiích uslyšíme. Následující skladbu pro Martyho napsala sama.

Mezi soutěžícími na loňském Mohelnickém folkfestu taky byla jedna mladá kapela. Jmenuje se Space a je z okolí Boskovic. Věnují se popu i folku a opět hrají skladby vlastní i přejaté. Poslechneme si jízdní řády.

Bylo zajímavé sledovat, jak se nejmladší muzikanti vzájemně podporovali, a to i ti, kteří nesoutěžili a jen se přijeli podívat. Dovolím si citovat Martinu Hrbkovou, zpěvačku a muzikantku, moderátorku, organizátorku nejenom soutěží pro mladé muzikanty, kterými si taky prošla. V čem byl ale Folkfest pro mě největším zážitkem, bylo to, že přijela skoro celá banda Lipnica Gang, tedy tábora dětských muzikantů. Všechno do sebe zapadá a dává mi obrovský smysl. Pořádat akce pro děcka, muzikanty, dělat pro ně tábory a soustředění, workshopy, festáky, zvát si je do dramaturgie festivalu. Úplně ze všeho nejvíc nejlepší je sledovat, jak se navzájem podporují při vystoupení, jak si spolu zpívají v zákulisí, jak spolu drží partu, jak přijedou, i když zrovna na festiáku nehrají. Vnímám, jak jsou pro ně taková setkávání důležitá. Tolik Martina Hrbková, která to přesně vystihla. A jak vlastně soutěž dopadla? Vítězové byli dva. Jednoho vybrala porota a druhého určili diváci, kteří hlasovali pro kapelu Space. Poslechneme si proto v jejich podání ještě jednu písničku. Jmenuje se Příhodně k vrcholu.

0: Kamenice, děkujeme vám.
1: Porota, ve které rozhodovali Tomáš Hrubý, Pavel Rada, Blanka Prudilová, Jarka Nosková, vybrala jako vítěze vlastně vítězky Duo K. A ty taky zahrají ještě jednu písničku, Maluj mi na tělo.

Dohrálo duo K, vítěz soutěžního bloku mladých muzikantů, a my se teď společně přesuneme na Morava scénu. Tam dostali prostor ke svému vystoupení sestry Hejdovy, které vyhrály v minulých ročnících.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jsme poslouchali sestry Hejdovi, Markétu a Janu, které na Mohelnickém folkfestu zahráli na Morava scéně a proti minulým ročníkům, kdy soutěžili, rozšířili svou muzikantskou sestavu o dva mladé muže. A nás už čeká v pořadu Na cestě jejich poslední písnička. A od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, vítám.
1: Zajistí kus mladosti naše scénky výhry radosti.
0: Humoriáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve čtyřech divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvej, že ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím.
0: V Česku,
1: no. Jo, to někde vyšlo.
0: Někde jsem to zahlédl na internetech.
1: To vidíte, to vidíte. No.
0: Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct. Jo,
0: a bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že a těch herců pro těch starých, co hrajou starý role, už zase taky zase tolik není, že jo? Takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo? Středních herců taky ještě hodně, a těch starých už zase tolik není, takže
0: jo, to asi je takhle. To jdete od lesa.
1: Cože?
0: No, že jdete na to od lesa,
1: takhle. Od lesa, no.
0: Prakticky, dobře, no, no tak páni režiséři vědí, koho tu mají. My víme, koho tu máme ve studiu, ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: Akvabely.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina krasoplavkyň Akvabel. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Akvabel je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korků. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Akvabelou je Zita Kiliánová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí zlatá ploutev, cena za druhé místo na spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani. První místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech a další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. Již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Joška Merano Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreativy.

0: Kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. A to už Jožka Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. A kvabely jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice a kvabel. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jožky Merana Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se akvabely jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Dobrý výběr, pane Lábusi, hned pro začátek akvabely.
3: Krásná vzpomínka.
2: Ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
3: Ano.
2: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud to plave a koupe se. Jestli já vám volí říct, podobné krepsilonové plavky, či co?
3: Jsem odhodil už. Ale to vám musím říct, že já mám k vodě strašný respekt. Teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil. A já vím, co to je. A já teda, zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou. A hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, jo, to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocit jistoty a pak jako jo. Pak
2: když to jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
3: Mám z vody vítr. A co, ještě když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
2: Oheň je v pohodě?
3: Oheň miluju.
2: Oheň tak s tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku u Mlejna.
3: Já už ani nevím, co to bylo.
2: No slunce se, no.
3: Jo, aha, vidíte to. No.
2: Tam ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli akvabely, anebo slepičí salon Josefa Skupy a Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dnešní posádka humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte, a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji, Pavle, pro Ačko, ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme.
3: Růžena z Rychnovska, mějte se krásně.
4: Na shledanou, ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, panové. Pro vás Petr Zeloty.
2: Ano.
5: Přál bych si Urvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás stále zdraví, pana Lábuse.
4: Ano.
6: Pokračujte Ačkem.
2: Zapíšeme pěkně, si to, děkujeme pěkně. Ano. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábuse zdravím.
4: Dobrý den.
7: A dala bych si Urvínka a chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil, že to není pravda.
4: Není, to bych byl blázen tomhle věku.
2: To by o tom musel něco vědět.
4: Před smrtí, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. Nebo by zdědila strašný prachy.
2: Taková princezna není, aby si ji vzal.
7: Já jsem si to myslela, no. Že se oženil jenom ve filmu.
4: Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní je volnej. Zatím, svobodný.
4: Taky.
2: No tak nashledanou. Posluchačku to zajímáš.
4: No jo, a to už mi někdo říkal, že to někde psali.
2: Jo, jo, jo. No. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
8: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
4: Dobrý den.
8: A prosím pěkně, pan Lábus, panem Kajzerem, to je nezapomenut.
2: Že jo.
8: Nádhera, no. Nádhera. To je nádhera.
2: To je veledílo.
8: Jo, hlasuju pro Ačko a
2: děkujeme.
8: Mějte se hezky.
2: Taky nashledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly.
4: Ano, je to teďka na internetu, na Hero Heroes, z Brno Stanice, teda internetový portál to je. A tam máme každý jeden nový díl. No včera jsme se natočili dalších 5 s Oldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, no, fanoušci ano, si vás určitě ano, najdou. Ano. Tak kdo je s námi? Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás.
4: Dobrý den.
9: A já vám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Tak přátelé, součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
10: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid, ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze dvě akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i třetí, která mlčky splývá v rohu nádrže.

Zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie akvabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku a co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Joška Merano Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl. Humoriáda.

0: Skupina No Name s písničkou Nie alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No, inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to živočichář Béďa přece. No tak škoda. Nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: To škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme. No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa. Pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v úvozovkách.
2: No, postala, no,
0: že jo? Dostal taky pěkně nafackováno od
2: no,
0: paní z autoškoly.
2: Že jo? Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, v divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
0: No, zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
2: No, tam ta dávala tomu jednomu, tam v tom filmu, tom live. Mm. No,
0: takže nezapomenutelná role živočicháře Bédi, zdůrazňujeme. Inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
2: A budou to anekdoty.
4: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
5: A proč ne hned po prvním?
4: O, to je ušatný strašný novel.
6: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
5: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
4: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
7: Ovšem, já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
8: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
4: Jaké?
8: Chtěl bych tu mít otisky prstů své tchýně.
5: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
8: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
7: Koliko, když potom mé monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
6: No to snad ne, kolego.
7: Jo, jo.
6: Vy máte ve vašem divadle novou oponu?
8: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, teď je to, no je to herec, já vím, no, blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc tak to vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak budejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží, týden 14 dní nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy, až přijde vizita a ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Pane Lábusi, vzpomenete na první roli na divadle?
2: No na divadle si vzpomenu, mě bylo 8.
0: Už? Tak
2: bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve 2. třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, do dneška si to pamatuju, jmenovala se Míček Flíček. Mm-hmm. Já, to bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, ano. Že tam jsme měli aulu. No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Hadakuka, byl to strašák, ale na poli, takový ten, jo, jak prostě děsí ptáky a to. Ano. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam dvě, já jsem strašák Habakuk, já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím. To je můj text.
0: Do dneška první se pamatuju. Role se nezapomíná, ne, jak ta kouka. Dobře, ano. Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli anekdoty anebo Jiřího Krampola, tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Vítáme SMS. Telefonáty máme na 731 800 900.
9: Telegram s adresou svět,

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte. Na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové. Dobrý a prosila den. Bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju.
5: A vybírám Bčko. Mějte
1: dobře, máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den přejeme dalšímu. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A dobrý který den, pán volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel Zivanovič.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy, přeji pěkné odpoledne a zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, to jste hodný.
1: Tedy, a to jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Letáte letadlem? Na cesty.
4: Letám a musím říct, že rád. To jak oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Ve vzduchu jste hodně, jako doma.
4: No hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho letání, ale já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence, protože v podstatě na pouti za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo, tady to máte jako takhle.
1: No. Když to berete takhle.
4: No, já to budu takhle, dokonce si potom jednou se před nějakou detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká. A jedna tam známá se mnou říká, jak prostě můžeš číst, když padáme, říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad, ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
4: Ano,
1: nebo
4: ano,
1: si
4: ano.
1: Vás budou brát sebou na dovolenou.
4: No to bych vám neradil.
1: Aby ty turbulence přežili aspoň s humorem.
4: No, tak, no dobře.
1: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
8: Přiběhne pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna volíží, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pána, utíká za vlakem. Asi za deset minut se vrátí, celý roztrhaný. Samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavou a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a, jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
9: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten pověděl, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pane, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. Přepichový vile, přijde žebrák, zazvoní, vile se taková načančaná milospaně a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaně, já se vás přišel poprosit o ruku.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? Spejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 011 04, 731 800 900, je náš telefon. Jiří Lábus s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni víme, na čem teď pracuje umělecky.
4: No, umělecky, tak zaprvé hraju vlastně ve 4 divadlech, v Ypsilonce v 7 hrách, v Kalichu ve 2 hrách, ve Viole v 1, budu hrát ve 2 na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela, jo, teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už tady nežije, by to Američan Goldman se jmenoval, a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se z Adansky, a napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenuje se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, která ale se prolíná i se životem toho spisovatele, jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl, má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme, no. Ale ta kniha je krásná teda.
1: A co film televize?
4: Čeká mě práce v létě, ne poluce léta, budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
1: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: No tak to byla...
2: Loskoherec Jan Malík a... Aha. Ondřej Sekora k tomu dělal obrázky.
3: Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. Let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: Váš Rumburak je úžasný. Teda,
3: no jako to byl zloduch. No, představte si, že mě bylo 28.
2: Já to měl radši než ty klasické postavy.
3: No, mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim stal, že přijou do polepšovny ty děti.
1: Možná dnešní děti.
2: Ve výhodě.
3: No.
1: By obdivovali.
3: Byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A ty fousy mě, frajer, ty
3: fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem jí, no.
1: Dostal jí Fantu. Ne, ten dostal Xeny.
2: A Knížická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou
1: čarodějnicí. No, tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky vám.
2: Tak dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme. Děkujeme a přejeme hezký den. Další bude kdo s námi? Dobrý den.
4: Zdravím vás, pánové, Martin Zavířová.
1: Dobrý den.
4: Volím pana,
1: Skupu nebo Krampola?
4: Krampola. Tak,
1: dobře, ano.
4: A chtěl jsem se zeptat, Bába s Mokřím padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
3: No tak já spad do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
1: Jde. Celé příhody z natáčení, ano.
3: Taky, zdraví, mějte se, děkuju.
1: Děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne.
5: Halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
1: A tak, a já to nechám panu Lábusovi, ten titul samozřejmě.
3: Ano.
5: Mhm. A dáme si Krampoula.
1: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
5: Mhm, naschle, díky.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana to zdraví a chtěla bych Krampa na Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lábuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
3: Jo, vyřídím.
1: Určitě rád.
3: Včera jsme točili rodinky zrovna.
6: Moc zdravím a moc vás miluji.
1: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy.
1: Mm-hmm.
7: Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola. Pardon,
3: pane
7: Ježiu,
3: pane Ježiu, Lábuce,
1: já chápu.
3: Ano. Jo, dejte pokoj.
1: Skupina Mimikry. Ano, z mého rezumě. Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání, kdo je tady? Ozvěna.
8: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
9: Dobrý den, já zdravím Pavle a Juru zdravím, tady Petr z Dolnic.
3: Ano.
1: Ano?
9: Já bych si dal Krampoula.
1: Taky, dobře, děkujeme.
9: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, změnil od těch 28 let.
3: Cože?
1: Že se nezměnilo těch 28 hruburakových.
3: Trošku jsem, trošku,
1: mírně,
3: ale
1: mírně. Málo, málo. Má delší vlasy o kousek.
3: Ty vlasy mám šedý už, teda, byly černý, to byly moje.
9: Akorát nelepíte fousy, no.
3: No, fousy už... Já,
1: hladce oholen, příjemně naladěn. Ano, tak jo. Mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
10: Černý Epafos, rohatý jo je syn, trojhlavý kež zhltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. přilét však Hermes Poseidonův a okáče uspal a zabil.
11: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
10: No to je veliký umění.
11: Uživit rodinu?
10: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
11: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal provaz, šel k lesu.
10: Mně se to nějak teda...
11: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
10: To ale není umění.
11: Umění to možná není, ale je to pravda.
10: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili. Nechte a potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočine a může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humořku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase.

0: stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Víc než 600 nových vojáků dnes ve Vyškově skládá slavnostní přísahu. Novela stavebního zákona míří k závěrečnému schvalování. Moravské náměstí v Brně dnes hostí festival na podporu dárcovství krve. A dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Noví profesionální vojáci i členové aktivní zálohy dnes ve Vyškově skládají slavnostní přísahu. Uzavírají tím 6-týdenní kurz základní přípravy. Na přelomu května a června ho absolvovalo zhruba 490 budoucích vojáků z povolání a 160 příslušníků aktivní zálohy. Co je teď čeká, prozrazuje mluvčí armády Martin Kresta.
2: Po té přísaze se odebírají domů, ještě čerpají volno, po uplynutí tady toho volna se hlásí na svých útvarech. Buď můžou jít ke klasickým vojenským útvarům, ať jsou zdravotníci, ženisti a tak dále, a nebo mohou jít do teritoriální obrany, kraje, okresu, města.
1: Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Poslanci na 4. pokus dokončili 2. čtení. Podle koalice má zákon zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO věří, že se novelu podaří co nejdřív poslat do Senátu.
3: Třetí čtení v Poslanecké sněmovně očekává.

0: služby v České republice. Ročně vyrobí přes 50 tisíc transfuzních přípravků. V posledních letech ale dochází k poklesu počtu nových dárců. Sport.
1: V Mexiku začalo 23. mistrovství světa ve fotbale. Diváci viděli slavnostní zahájení na aztéckém stadionu v Mexico City. Ten vstoupil do historie jako první, kde hraje už třetí šampionát.
2: Mexičané světu předvedli svou aztéckou kulturu a když po zahajovacím ceremoniálu zmizeli z plochy umělci, užilo si 80 tisíc šťastlivců přímo v ochozech návrat mundialu na aztécký stadion po 40 letech. Někteří na letošní velmi drahé vstupenky šetřili několik let a pro většinu Mexičanů byly nedostupné. EPR bydlí několik ulic od stadionu, byl na zápasech při šampionátech, které se tu hrály v roce 1970 i 1986 a teď mu lístek daroval syn, jinak by na něj Eber neměl. Část Mexičanů v okolí stadionu demonstrovala proti vládě za lepší pracovní podmínky. Z Mexico City Jan Kaliba, Český rozhlas. Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku malou oblačnost, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo a lokálně slabší přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, Moravo, jsou 4 minuty po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi v pátek 12. června roku 2026. Dnešek je dnem v kalendáři, kdy svůj svátek slaví Antonie, což je jméno, je ženskou podobou k Antonínovi, pochází z latinského Antonius, no a samozřejmě všem Tóňám, Toníkám a Toníčkám budeme hrát písničku po 8. hodině. S dneškem jsou spojeny také zajímavé pranostiky. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička, což znamená, že kolem poloviny června se čeká proměnlivé bouřkové nebo deštivé počasí, což v podstatě i také odpovídá. Jinak do konce roku jen pro vaši zajímavost chybí 202 dnů. A co vás čeká na vlnách Českého rozhlasu Brno? Výlet do 80. hned na začátku, velký hit kapely Banket po schodoch, tím začneme, přidáme Věru Špinárovou s písničkou Fernando a ty další, které nestárnou, budou následovat. Pochutnejte si na snídani, užijte si pátku, Pavel Kašpar u mikrofonu přeje dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

Zpívala vám Věra Špinarová, je 5 hodin a 13 minut, tady je Český rozhlas Brno, je pátek 12. června 2026. Dnešek je Světovým dnem proti dětské práci. Ve světě stále žije přibližně 250 miliard dětí, které jsou nuceny k práci, službě armádě nebo prostituci. Pomyslné 129. narozeniny dnes slaví slavný švýcarský kapesní nožík. V roce 1897 si ho nechal patentovat jistý podnikatel Karl Elsner. Byl určen příslušníkům armády a první modely měly totiž pouze jednu velkou čepel, bodák, šroubovák a otvírák na konzervy. Teprve až později přibyly vývrtky nebo druhá menší čepel nože. 98. narozeniny by dnes oslavil volejbalista Karel Láznička. Narodil se ve Šlapanicích, jako reprezentant tehdejšího Československa se posléze stal i mistrem světa Evropy. Ve své volejbalové kariéře pracoval i jako trenér a své svěřence z brněnské zbrojovky dvakrát dovedl k prvenství v poháru mistrů evropských zemí. 96. narozeniny by dnes oslavil Adolf Born, legenda. Malíř, kreslíř, ilustrátor, animátor a také karikaturista. Jeho díla byla vystavena po celém světě a získal za ně mnoho cen. Postavy Macháše Bestové nebo Opičky Žovky znají generace dospělých dětí. Před 86 lety byla v brněnské Lidické ulici otevřena dodnes fungující hasičská stanice. Představte si to. Ulice tehdy nesla název Nová a brněnská požární ústředna byla tehdy nejlepší stavbou v protektorátu. Nahradila nevyhovující a nedostatečné prostory na staré radnici a zásluhu na tom měl poslední předválečný starosta Brna Rudolf Špacír, který byl ale v době otevření ústředny už 9 měsíců vězněn v koncentračním táboře Buchenwald. Před 74 lety se uskutečnilo poslední představení v budově Starého divadla v Brně. Fungovalo od roku 1884 na rohu dnešního Žerotínova náměstí a Veveří. A z bezpečnostních důvodů však bylo rozhodnuto o demolici, k té ale došlo až po dalších 20 letech. V místě ho dodnes připomíná socha Mima a jeho historická malovaná opona je exponátem Moravského zemského muzea v Brně. A ještě do světa fotbalu zamíříme. Před 48 lety si výhrou 1-0 v Trnavě zajistil klub Zbrojovka Brno premiérový a zatím také poslední ligový titul. Narozeniny 57. dnes oslaví český herec, známý ze seriálu, filmu i divadla David Novotný. Možná si ho pamatujete třeba ze snímku Okresní přebor, poslední zápas Pipíka Hnátka, nebo i ze seriálu Okresní přebor, nebo také Hotel čtvrtá hvězda, nebo O rodičích a dětech. A narozeniny dnes slaví také kytarista a frontman kapely Vohnout Matěj Homola a budou to už 53. Je 5 hodin a 15 minut, po písničce na vás čeká počasí. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.

0: počasí.
1: Je tu předpověď počasí v 5 hodin a 19 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Dnešní ráno je ještě o něco chladnější než to včerejší. Teploty se pohybují v rozpětí od 6 do 9 stupňů Celsia. Třeba v Dyjakovicích a v Pohořelicích je zmíněných 6 stupňů, maxima zatím ve Ždánicích, v Ivanovicích na Hané nebo také v Brně kolem 9 stupňů. A jaké čekáme počasí? Ráno ještě malá oblačnost, lokálně mlhy, během dne však bude postupně oblačno až zataženo, místy slabší přehánky. A teploty stále takové nečervnové, by se dalo říct, mezi 17 a 20 stupni Celsia. Vírný vítr západních směrů povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky přes den dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, dnes zapadne minutu po 21. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, 5:24. Slavkovští policisté prostřednictvím svého webu žádají veřejnost o pomoc. Jde o incident mezi dvěma řidiči, ke kterému došlo v úterý 26. května. Kolem 8 hodiny ráno na silnici 1/50 u Slavkova ve směru na Brno, který vyústil ve fyzické napadení. Klíčovým svědkem v případu je šofér, který místem projížděl a snažil se konflikt uklidnit. Zároveň policisté hledají i další osoby, které místem projížděly incident viděli. Vítány jsou případně kamerové záznamy. Informace mohou občané sdělit na lince 158 nebo přímo na obvodním oddělení policie ve Slavkově, případně na telefonu 724 273 055. Na rozdíl od tohoto slavkovského případu je naprosto jasno v jiném, který se odehrál v Bzenci. Tam policisté za volantem chytili známou firmu, konkrétně tedy jim dobře známého muže, který má vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Přesto si ve svém rychlém vozidle opět vyjel, když spatřil policisty ve snaze ujet přímo v ulicích města, bez ostychu překročil 100. Během riskantní jízdy navíc nerespektoval dopravní značky a nebezpečně projížděl křižovatkami. Po krátkém pronásledování pochopil, že další ujíždění nemá smysl. Vozidlo zastavil a pokusil se z místa odejít. Policisté ji však zadrželi. Měl pozitivní test na drogy a nyní je podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Jeho další protiprávní jednání policisté nadále prověřují. Zprávy pro vás dnes připravuje David Hasman a ty další tu budou už za 4 minuty. A do té doby si dáme ještě slavnou písničku Karla Gotta, Jdi za štěstím, a i po půl se můžete těšit na další, které nestárnou. Zpívat bude Jaromír Nohavica, Jdou po mě jdou, a o tom, že by chtěl žít tak, jak se má, zaspívá Michal David. Pavel Kašpar u mikrofonu. Je pátek 12. června 2026. Nezapomeňte dnes na Antonie. Přejeme hezký poslech a krásné ráno. A teď už Karel Gott.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Pouze jedním jízdním pruhem v každém směru projedou dnes večera o víkendu řidiči na dálnici D2 u Brna. Silničáři tam budou v místě křížení z dálnici D1 osazovat mostní nosníky. Omezení platí od pátečních 20 hodin do 5 hodin v neděli ráno. Skoro celou sobotu a neděli bude taky uzavřená Kaštanová ulice, která vede pod dálnici D1. Důvodem je instalace skruže na pilíře. V bývalé kotolně v Dubňanech na Hodonínsku vzniknou nové ordinace pro dva zubaře. Pro zhruba 4000 lidí to znamená, že už nebudou muset za zubaři dojíždět do jiných měst, řekl to místostarosta města Michal Švagerka z Pirátů. Ordinace by se měly otevřít příští rok v březnu. Město do přestavby investuje asi 8 milionů korun. Kulturní centrum ve Vizovicích po více než roční rekonstrukci zahajuje plný provoz. Rekonstrukce začala loni v květnu a vyžádala si investici 25 milionů korun z rozpočtu města. Centrum zahájí provoz v sobotu večer slavnostním gala večerem. Končící žalobkyně Petra Lastovecká se dnes setká s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za ANO. Ta minulý týden po 25 letech ve funkci rezignovala. Zdůvodnila to ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku malou oblačnost, během dne přibývání oblačnosti až na zataženou a lokálně slabší přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením teď počítejte na silnici mezi náměští nad Oslavou a obcí Sedlec. Havaroval tam autobus a sjel do příkopu. Na místě zasahují složky IZS. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 39 minut, naladili jste si nás v pátek 12. června. Ovládat zbraně, dát první pomoc nebo ubránit tábor. Tyhle dovednosti a mnohé další si zájemci osvojí na vojenském kurzu pro aktivní zálohy. Jeden takový dnes končí ve Vyškově slavnostní přísahou. Zájem o tato cvičení roste a armáda chce mít vzhledem k dění ve světě co nejvíce lidí s alespoň základním výcvikem. Proto kapacity aktivních záloh rozšíří. V jednom 6-týdenním turnusu se zvednou zhruba na dvojnásobek, tedy ze 160 lidí na 300.
1: Družstvo rekrutů staví v listnatém lese ve výcvikovém prostoru Březina přístřešky. Pod jednu z plachet si před deštěm schovává svůj batoh David Čálek, který je v běžné profesi režisérem.
2: A tady mám nějaký poznámkový blok, nůž, nějaký osobní věci. Teď jsme dostali takové jako balíčky, to je snídaně, tak to máme zítra, to roztrhne a v tom je prostě snídaně.
1: Muž chce o dalším turnusu cvičení pro aktivní zálohy točit film a nezaměří se jenom na obsah kurzu a fyzickou náročnost, ale i na to, s čím musel on sám vnitřně trochu bojovat.
2: Ztráta soukromí po 10 na pokojích, ztráta nějakého rozhodování v osobním životě, co si vezmete na sebe, jak se utěšete, musíte být stejný jako těch dalších 40 lidí.
1: Do kurzu nastoupil umělec nejen kvůli chystanému natáčení, ale podobně jako jeho kolegyně, úřednice z Prahy Daniela Polesová, hlavně kvůli obraně země a svých blízkých.
3: Trošku mě teďka k tomu, nechci říct, přinutilo, donutilo to, co se vlastně děje okolo nás všude a není to tak daleko, protože Ukrajina už jenom Slováci a my. Pocit, že bych byla schopná jako zachránit svoji rodinu nebo ochránit.
1: Drobnou ženu v maskáčovém oblečení, které je jí na první pohled trošku velké, nejvíc zaujaly taktické úkoly. Dokonce zvažuje, že by se stala profesionální vojákyní.
3: Čekala jsem to méně fyzicky náročný, i když si myslím, že jako nějakou fyzickou kondici, jako mi mám, tak to pro mě bylo jako náročný. Je to intenzivní hlavně v té jakoby zátěži, který si ten voják jakoby sebou jako nese. Bagl, který jakoby teďka tady máme, bych si troufla říct, že prostě to má 10-12 kilo a já mám 55. Ta zátěž jako všech věcí, jako co musíme mít jakoby sebou, no. Ale musíme mít, protože voják se stará, voják má.
1: A tak se vojáci právě teď, kousek dál, starají třeba o postavení tábora nebo kopou okopy na obranou střelbu.
4: Když jsme přicházeli, tak jsme viděli skupinku, která za deště zrovna prováděla taktiku. Mají mapu, buzolu, bude tam zdravotnická, určitě si vyzkouší i přesun raněného na nosítkách.
1: Vyjmenovává mluvčí armády Martin Kresta. Zatímco v tomto kurzu je zhruba 160 příslušníků aktivních záloh, v dalším, v září, by jich měly být 300. Alena Hesová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6:15 a minuta k tomu. Máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy dnes nikterak vysoké. Pohybují se v rozpětí mezi 6 a 9 stupni Celsia. Nejchladněji Dyjákovice a Pohořelice 6 stupňů, 9 je pak v Brně, nebo také v Lednici, ve Ždánicích, v Ivanovicích, na Hané a na dalších místech. Jaké čekáme počasí? Ráno malá oblačnost, lokálně mlhy. Během dne postupně oblačno až zataženo, místy se slabšími přeháňkami a nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia. Mírný vítr západních směrů do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky budou přes den dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, zapadne minutu po 21. hodině. Dobré ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 49 minut. Máte rádi skládačky? Pak si určitě nenechte ujít dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Právě o skládačkách bude mluvit Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že oblíbená skládačka Puzzle, u nás známá jako pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého. Vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hello.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Hustopečích na Břeclavsku dnes a zítra vyjedou závodníci rallye. Degustátoři ve Valticích na Jižní Moravě v nové soutěži hodnotili vína s nízkým obsahem alkoholu nebo bez něj. O víkendu se změní jízdní řády některých regionálních vlaků. Úpravy budou platit až do prosince. A počasí dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dnes a zítra vyjedou na silnice závodnící rallye Hustopeče. Soutěžní dvojice ze zahraničí i Tuzemska čeká více než 150 kilometrů tras. Převážná část závodníků se uchází o body do českého šampionátu v rallye a také v rallye historických automobilů. Organizátoři očekávají zhruba 20 tisíc návštěvníků, říká vedoucí organizačního týmu Martin Rada.
4: Rozšířili jsme divácká místa, aby bylo vynikající, kdyby co nejvíc lidí využívali divácké místa, protože to jsou určené a jsou bezpečná. Snažíme se, aby jsme nabídli opravdu kompaktní rally s možností, že jedeme každou rychlostní zkoušku dvakrát, aby ten návštěvník mohl na tom diváckém místě zůstat.
2: Řidiči cyklisté musí dnes počítat s testovacími jízdami v okolí Hustopečí. Zítra budou v několika obcích platit uzavírky, třeba v Kůrdějově, Divákách nebo Horních Bojanovicích a Nikolčicích. Národní vinařské centrum ve Valticích na Břeclavsku má za sebou netradiční soutěž. Degustátoři tam poprvé hodnotili nápoje na bázi vína s nízkým obsahem alkoholu nebo úplně bez něj. Do soutěže vinní a nevinné přihlásili vinaři 39 vzorků. Od hroznových moštů přes perlivé vinné nápoje až po dealkoholizovaná vína.
5: Každý nápoj má jinačí lahev, tak to je zatím taková jako největší změna oproti vínu.
6: Nápoje k degustaci ukrývá Ctibor Janík do černých látkových pytlíků s číslem vzorku.
5: Máme tady i plechovky, což byla teda výzva.
6: Sedmičlenná hodnotící komise má docela jiný problém.
7: No, bylo to zajímavé.
6: Říká degustátor Zbyněk Kopeček.
7: Hodnotit něco, co nemá žádný obsah alkoholu, většinou to má vysoký

0: stanou jízdní řády jen na Vysočině. Přehled všech úprav najdou lidé na webu Českých drah. Platit budou až do 12. prosince. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Národní tým vedl v 59. minutě po gólu kapitána Ladislava Krejčího, který se trefil hlavou po dlouhém autu Soufala. Následně Jihokorejci vyrovnali a duel otočil na stranu soupeře Oh Jong-kyu. Další zápas čeká českou reprezentaci za týden, ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Ta v otevíracím duelu šampionátu prohrála s Mexikem 0-2. Počasí. Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku malou oblačnost, během dne přibývání oblačnosti až zataženo a lokálně slabší přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Vál bude mírný vítr západních směrů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením stále počítejte na silnici mezi Náměští nad Oslavou a Sedlecem. Havaroval tam autobus a sjel do příkopu. Na místě zasahují složky IZS. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásný den vám všem, milí posluchači. 4 minuty po 6. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je pátek 12. června a kdo ví, proč láska odchází, se už na začátku hodiny bude ptát Petr Čáslavský. Na řadu přijde s písničkami, které nestárnou, také David Dale, ten bude počítat a my přidáme počasí a k tomu přání dobré nálady po celý dnešní den, nehledě na počasí. Užijte si ho, pochutnejte si na snídani a šťastnou cestu, ať už v tuto chvíli vyrážíte kamkoliv. Pavel Kašpar u mikrofonu. Dobré ráno přejeme.
1: Český rozhlas Brno.

0: blízku. Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 13 minut. Členové Českého svazu zahrádkářů začali spolupracovat s výzkumníky z Olomouckého centra Ketrin. Tekutý odpad z univerzitní pěstírny konopí setého, který by neměl jiné využití, se díky zahrádkářům stane experimentálním hnojivem okrasných rostlin. Od vědců dostali i podrobný návod.
1: Tady toto, když nalije do konve, tak s tím normálně může zalívat.
2: Přímá aplikace, ale postupoval bych podle toho, jak jsou zvyklí.
3: Analytický chemik a botanik Petr Tarkovský předává instrukce předsedovi územního sdružení zahrádkářů tady v Olomouci, Rudolfu Dvořákovi. Kolik zahrádkářů se zapojí?
1: Vím přesně teďka o třech.
3: Tady vidím taky tři kanistry u vás v autě už, že si povezete domů. Už víte, co tím budete hnojit?
1: Jo, já konkrétně ano, žena pěstuje kali, takže půlka bude normál a půlka půjde do pokusu. Loni květly krásně, uvidíme, co udělají letos.
3: Co to může ovlivnit? Barvu květu?
2: Kvalitu toho květu může zvyšovat odolnost. Pokud bude suché léto, nepodaří se jim pravidelně zalévat, mohlo by to mít pozitivní vliv i na ten stres suchem a tak dále. Obecně řečeno, draslík je tam v takových koncentracích, že by mohl zvyšovat odolnost těch rostlin.
3: Vyrovná se to komerčním hnojivům?
2: Nebude to jako komerční hnojivo, protože přece jenom ta rostlinka konopy už si něco vzala. Je tam méně dusíku, méně fosforu, je tam poměrně dost draslíku, takže vždycky podle změřeného obsahu těch hlavních nutričních látek zvolíme aplikaci tak, aby to k něčemu vhodné bylo.
4: Takže tady je zásobní kanistr s tím zpracovaným hnojivem.
3: Tak, Petr Tarkovský přelévá z kanistru zálivku. Téměř čirá tekutina.
4: Lehce našedlá, nazelenelá.
3: Když nahlížíme tady přes hrdlo do kanistru, prostě lehce špinavá voda.
4: Lehce špinavá voda, přesně tak. Tak to má být. Je sfiltrovaná, ten roztok je čirý, je zbavený mikroorganismů a zůstaly v něm minerální látky, které se dají ještě dál použít. Je to minerální hnojivo, které jednou bylo použito a ještě pořád má v sobě tolik minerálních látek, tolik síly, že by bylo škoda ho zničit. Nemůžeme ho vypustit do odpadu, abychom neznečišťovali životní prostředí, takže hledáme způsob, jak znovu použít ještě pořád poměrně potentní hnojivo.
3: Zahrádkáři budou zálivku používat přes léto, květiny pozorovat a fotografovat. Vědci data z pilotního projektu na podzim vyhodnotí. Výsledky ukážou, jestli příští rok experiment rozšíří například na plodovou zeleninu a zapojí i víc zahrádkářů. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Je tu počasí v 6 hodin a 18 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Sledujeme také, jak se vyvíjí teploty na jihu Moravy, zatím velmi nesměle, pohybují se mezi 7 a 10 stupni Celsia. Dejákovice a Troubsko, dvě nejchladnější místa, Lednice, Ivanovice, Nahané, Znojmo, Kuchařovice, tam je 10 stupňů. Jaké čekáme počasí? Ráno malá oblačnost, lokálně mlhy. Během dne postupně oblačno až zataženo, místy se slabšími přeháňkami. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, mírný vítr západních směrů. Povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré a bio je na jedničce. Slunce dnes vyšlo 4 hodiny a 46 minut a zapadne minutu po 21. hodině. Hezký poslech a dobré ráno přejeme.
2: Páteční chovatelskou poradnu 12. června po 11. hodině věnujeme záchraně zvířat v přírodě i ve městě. Veterinářka Anna Zimová spolupracuje s útulkem pro opuštěná zvířata městské policie Brno a setkává se s různými zraněními nalezených zvířat. Poradí, jak se zachovat, pokud najdeme v přírodě nebo ve městě zraněné zvíře, v čem a jak ho transportovat k odborníkům nebo na koho se obrátit, pokud sami pomoc nezvládneme. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. K poslechu vás zve Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

V pátek 12. června posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi. Rýč, rukavice a holínky. Výbava, se kterou se ochránci přírody vydávají likvidovat invazní druhy v přírodě. Veřejnost vyzývají, aby jim pomáhala třeba strháním vlčího bobu neboli lupiny. Je sice krásná, ale dusí původní rostliny i drobné živočichy. Skupina dobrovolníků se vydala třeba do bývalého lomu v Moravském Krasu. Více informací, včetně reportáže, najdete v zajímavém článku Šimona France na našem webu irozhlas.cz. Zprávy pro vás připravuje David Hasman a ty další tu budou za 5 minut.

0: 7.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatímco dnes dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých mají být 400, doplně příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale i rostoucí zájem lidí. Sněmovna večer poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a taky opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Ve Zlechově na Uherskohradisku letos opraví chodníky kolem silnice na Tupesi ve směru z centra obce k památné lípě. Stávající dlaždice, které jsou ve špatném stavu, řemeslníci nahradí zámkovou dlažbou. Práce za 10 milionů korun začnou v polovině července a hotové by měly být v listopadu. Jejich součástí bude také pokládka kabelů pro optický internet. Pouliční festival zaplní dnes a zítra okolí parku Lužánky v Brně. Lužánecká ulice kvůli tomu bude zavřená pro auta. Letošní novinkou je soutěž tanečníků ve stylu street dance a klání amatérských básníků ve slam poarty, naplánované na sobotní odpoledne. Na programu jsou i skateové závody i lekce pro nováčky. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku malou oblačnost, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo a lokálně slabší přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy už se tvoří roztrhaná kolona kamionů. První část teď začíná u Ostrovačic kolem kilometru 177 a u Popůvek kolem z tého 85. kilometru už chvílemi brzdí i osobní auta v levém pruhu. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut, pátek 12. června. Jsme rádi, že jste s námi. Ve dne potkáte v Brně hlavně lidi a po setmění město často patří dokonce i srnám, liškám nebo prý i divočákům. Vědci z Mendlovy a Masarykovy univerzity spolu s výzkumnou společností Sociofactor 3 roky sledovali, kde se tato zvířata pohybují, kdy jsou aktivní a proč mají někdy střety s člověkem. Výsledky ukázaly, že město je domovem pro desítky živočišných druhů. Míjíme je každý den, aniž bychom o nich věděli.
1: Tak sundávej.
2: Máte takový mobilní žebříček.
1: Kolega si natáhl vyskunovací žebřík.
3: Jakub Drymaj z Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy univerzity popisuje, jak jeho kolega Radim Plhal sundává ze stromu fotopast.
1: Teďka ji otevírá. Hned se můžeme dozvědět, co se nám tady pohybovalo za zvířata.
2: Jsme v lese, u města, trošičku tady je slyšet hůčení jezu a občas možná auta.
1: Nacházíme se v lesní stráni mezi Jurankou, což je zahrádkářská kolonie, pod námi je ulice.
2: Jsme tady obklopení stromy ve svahu, je to poměrně nepřístupné místo.
1: Plno těch zahrádek je opuštěných, kde například ta divoká prasata, ale i třeba srnčí zvěř nebo zajíci nachází svoje útočiště.
3: Přítomnost zvířat neprozrazují jen kamery a termovize, ale i okolní vegetace. Jak ukazuje Radim Plhal z Mendlovy univerzity.
4: Ten terminální výhon je poškozený od srnčí zvěře.
2: Tady máme malý stromek javoru, to místo, kde ta srna kousla, tak je takové roztřepené.
4: Srnčí zvěř nikdy neudělá čistou jizvu, jako kdybyste to třeba ustřihl nůžkama.
3: Fotopasti i termovize vědcům ukazují druhy a počty zvířat ve městě a hlavně to, kdy a kde se pohybují.
1: Jak se sešeří, stichne aktivita člověka, tak se tady začínají objevovat třeba ta divoká prasata, lišky, jezevci, zajíci, srnci. Takže den patří člověku, noc patří zvířatům.
3: Vědci monitorovali brněnskou zvěř 3 roky. To jim ukázalo, že střety lidí a zvířat mají své místo i čas.
1: Ten projekt byl unikátní v tom, že to byla taková první vlaštovka výzkumu středně velkých a velkých savců ve městě.
3: Data ale přinesla podle Plhala i nevysvětlená překvapení.
4: Zvířata jsou schopní překonávat překážky, které se nám jako lidem zdají nepřekonatelné.
3: Nejlépe to ilustruje příběh jedné bachyně se selaty, putující pravidelně z místní zahrádkářské kolonie do brněnského lesoparku Vilznův les. Vědci doteď nepřišli na to, jak trasu dokáže prasečí rodinka zdolávat.
4: Každá ta vila má kolem sebe neprostupný plot, pak je silnice, je příkraj břeh, řece, svratce, tunel, prostě nepřekonatelný.
3: Vědci také sledovali zdravotní rizika nebo postoje veřejnosti. Výsledkem nejsou pouze vědecká data, ale i konkrétní doporučení pro města, jak zajistit, aby soužití lidí a zvířat fungovalo co nejlépe pro obě strany. Z Brna Marek Jancl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Přesně ve 6:45 pro vás máme na vlnách Českého rozhlasu Brno aktuální počasí. Pojďme se podívat, jak to vypadá s teplotami. V tuto chvíli na jihu Moravy zatím nesmělé pohyby od 7 do 10 stupňů, takové je rozpětí teplot. Dnešní ráno je z těch chladnějších a jak bude vypadat dnešek? Ráno čekáme malou oblačnost, lokálně mlhy, ovšem během dne bude postupně oblačno až zataženo. Přehánky už jen slabší a místy a nejvyšší teploty dnes ale nebudou o moc vyšší než včera. Od 17 do 20 stupňů Celsia a mírný vítr západních směrů povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky přes den dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, zapadne minutu po 21. hodině. Přejeme krásné ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9:00 ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
4: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 49 minut. Tradičně před 7 hodinou je tu přehled očekávaných událostí dnešního dne, které sebou přinese 12. červen. Na brněnském výstavišti dnes začíná dvoudenní přehlídka silniční, nákladní a autobusové dopravy Transport Show Truck and Bus. Brno je součástí a spanilá jízda tahačů bude vidění na náměstí Svobody. Dopravní podnik města Brna dnes vyhlásí na setkání s novináři informace o letních plánovaných rekonstrukcích tramvajových tratí a jejich vlivu na provoz. Vyškov zažije dnes slavnostní vojenskou přísahu vojáků z povolání, příslušníků aktivní zálohy i dobrovolného vojenského cvičení. Vinařský fond na tiskové konferenci představí projekt Den bublinek, který se uskuteční v Brně na Moraváku 19. června. V Brně dnes začíná festival Dokořán pro hudební divadlo 2026. Prvním představením je Miller Život na dva ťahy z produkce Nové scény v Bratislavě. A víkend bude nabitý akcemi. Na Špilberku zahraje Olympik. Těšit se můžete také na dva festivaly, na Obřanský Oberfest tradičně celý víkend. No a Lužánecká Open, ta se bude konat v pátek a v sobotu, kde jinde než na Lužánecké ulici. 6 hodin a 50 minut, tady je Český rozhlas Brno. A zprávy pro vás dnes připravuje David Hasman. Budou tu za 9 minut. Dobré ráno.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na dálnici D2 u Brna začne večer platit omezení, o víkendu bude uzavřená Kaštanová ulice. Žďár nad Sázavou chce, aby případná rychlobruslařská hala sloužila i místním sportovcům. Tramvajovou vozovnu v brněnských pisárkách dnes večer rozezní žestová hudba. A dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Pouze jedním jízdním pruhem v každém směru projedou dnes večer a o víkendu řidiči na dálnici D2 u Brna. Silničáři tam budou v místě křížení z dálnici D1 osazovat mostní nosníky. Omezení platí od pátečních 20 hodin do 5 hodin v neděli ráno. Skoro celou sobotu a neděli bude taky uzavřená Kaštanová ulice, která vede pod dálnici D1. Důvodem je instalace skruže na pilíře. Podrobnosti doplňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Objízdná trasa vede ulicemi Hanácká, Průmyslová, Těžební, Olomoucká a dále Černovická a Hněvkovského. S ohledem na aktuální práce na mostu přes Kaštanovou ulici není možné zajistit bezpečný průchod, a to jak pro chodce, tak i cyklisty. Ulice bude v tomto úseku tedy zcela neprůchozí.
0: Žďár nad Sázavou v létě dostane výsledky studie k možné stavbě rychlobruslařské haly. Dokument nechal vypracovat kraj Vysočina. Zastupitelé města na svém čtvrtečním zasedání jednohlasně odsouhlasili memorandum se státem o přípravě stavby haly. Žďár by poskytnul pozemky u zimního stadionu.
3: Investorem má být ministerstvo vnitra. Zastupitelé Žďáru v diskuzi rychlobruslařskou halu označovali za příležitost pro město. Budou zároveň chtít, aby sloužila nejen sportovcům na celorepublikové úrovni, ale i místním spolkům a klubům. Kandidátních měst je ale víc. Vybírat z nich bude stát. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu nové hypotéky za víc než 38 miliard korun. Je to zhruba o 15% míň než v dubnu. Částka je ale srovnatelná s objemem hypoték na konci loňského roku. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Celkový objem hypoték je letos od ledna do května výrazně vyšší než loni, a to skoro o 60 miliard korun. Průměrná hypoteční sazba se v květnu zvýšila na 4,67%. V dubnu byla o víc než 0,1% bodu nižší. Pětidenní festival Brno Brass Fest dnes večer rozezní tramvajovou vozovnu v Brně Pisárkách. Netradiční koncert v technickém prostředí nabídne spojení žestové hudby a moderních stylů. Lidé uslyší koncert v prostoru, který běžně slouží k údržbě tramvají. U přes

0: Šmírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy vás zdrží kolona kamionů v pravém pruhu od exitu 178 Ostrovačice. Kolem sjezdu 182 Popůvky, kratší fronta i v levém pruhu pro osobní auta. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásný pátek, svátek, kabátek vám všem, milí posluchači, je 5 minut po 7. hodině. Dnes je 12. června a začneme hned pěkně zvesela. Kluci do nepohody, s těmi přijde Valdemar Matuška. Vítr přidá Lucie Vondráčková a my pak soutěž, jak se u nás mluví. Soutěžní slovo bude dnes z Bošovic a pro výherce máme knihu Dívka v bouři, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Držíme vám palce 7264652000. Telefonní číslo, na které už za chvíli můžete volat vaše tipy anebo si vybrat některou z nabízených možností. Je tady pátek, posloucháte Český rozhlas Brno, Pavel Kašpar u mikrofonu, dobrou chuť ke snídani a ať se vám den vydaří, hezké ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 12 minut. Je tu páteční kolo naší soutěže, jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slůvko je z Bošovic a jestli pak víte, co to znamená, když se tam řekne curdíčka. Co by to v Bošovicích mohla znamenat curdíčka? 726465200, linka sem k nám do studia. Jsem zvědav na vaše tipy na tady tohle velmi zajímavé slovo. Tak zkusme. Pavel Kašpár, Český rozhlas Brno, dobré ráno. Ano, kdo je tam? Tak tady se nikdo nehlásí, tak zkusíme další. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady Ludmila z Jižní Moravy.
0: Ludmilo, krásné ráno vám přeju, vítejte. Co myslíte, že znamená v Bošovicích curdička? Co to bude podle vás?
1: No, nevím, nechám si poradit.
0: Tak tři možnosti pro vás mám, ať se vám dobře vybírá, držím palce, ať vyberete tu správnou. V Bošovicích může být curdička buď za A malá studánka, nebo za B necudná žena, anebo za C komůrka na převlékání, neboli šatna. Tak co myslíte, že to bude curdička? Malá studánka Ačko, necudná žena Bčko, nebo komůrka na převlékání, neboli šatna Cčko? Co typujete, no, Ludmilo?
1: Zkusím to Cčko.
0: Zkusíte Cčko a dobře děláte, protože ono to tak opravdu je. Fakt je to komůrka na převlékání, šatna. Vidíte, já bych typoval asi tu studánku, trefila jste dobře, perfektní odhad. Byl to jenom váš tip, nebo vám to něco připomnělo?
1: Ne, nic mi to nepřipomnělo.
0: Tak jenom tip, jenom tip.
1: Myslela jsem taky napřed tu studánku, no mm-hmm. Pak jsem dala...
0: A dobře jste udělala. Gratuluju vám. Knížka je vaše.
1: Děkuji.
0: Ludmilo, poprosím vás, nezavyšujte, domluvíme se na předání ceny. Děkujeme za zavolání a přejeme krásné ráno. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7 hodin a 14 minut, to je aktuální čas. Tady je Český rozhlas Brno. Po písničce počasí a soutěžit budeme zase v pondělí po 7 hodině.

0: počasí.
1: Aktuální předpověď pro vás máme v 7 hodin a 17 minut. Sledujeme také, jak se vyvíjí teploty na jihu Moravy. Momentálně se pohybují v rozpětí od 8 do 12 stupňů Celsia. Nejnižší teplota v Čišnově Hájku a zatím ta nejvyšší v Lednici nebo také v Ivanovicích na Hané. Předpověď počasí slibuje ráno malou oblačnost, lokálně mlhy. Během dne bude ale postupně oblačno až zataženo místy se slabšími přeháňkami. Nejvyšší teploty dnes mezi 17 a 20 stupni Celsia, k tomu mírný vítr západních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, zapadne minutu po 21. hodině. Dobré ráno přejeme.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

zpíval Petr Muk, je 7 hodin 23 minut, tady je Český rozhlas Brno, máme pro vás několik tipů na víkend. Šardice zvou o víkendu na oslavy 740 let obce. V bohatém programu se můžete těšit na divadelní představení, uděláte mě to znova, okrskovou soutěž v požárním sportu, folklorní pořad Rok na dědině, anebo také odpoledne pro děti, či přehlídku dechových hudeb. V areálu Kulturáku ve Vrbici se 13. června koná 21. ročník přehlídky mužských sborů Vrbecká dědina aneb modrohorské zpívání v Hodovej Bůdě. Od 19. hodiny se představí mužáci z Vrbice, Bořetic, Kobylí, Velkých Pavlovic, Němčiček a Velkých Bílovic a zahraje starobřeclavská cymbálová muzika. Jako hosté vystoupí Běla Kočková, Natálie Jungmanová a Jiří Herzán. Spolek vinařů Dambořice zve na tradiční akci přes dvory a sklepy. Tuto sobotu od 11. hodin otevřou brány 18 damborských dvorů a sklepů, aby lidé nahlédli a okusili, jaká vína se rodí na úpatí Ždánického lesa. Na trase budou stanoviště s možností zakoupit občerstvení, k poslechu bude hrát dechovka Záhumenka a zaspívá také ženský sbor z Bohumilic. Mezi sklepy navíc bude projíždět koňské spřežení taxi na objednávku. V lednicko-valtickém areálu se tuto sobotu rozezní hudba mnoha žánrů, od jazzu a rocku až po barokní hudbu a cymbálku. Na 17 místech tam zahrají nejrůznější uskupení a vy tato stanoviště můžete od 10 do 17 hodin objet na kole a vyslechnout si, co bude vašim uším lahodit úplně nejvíce. A v sobotu a v neděli se také otevřou brány brněnských zahrad, například zahrady vily Tugendhat, Arnoldovy vily nebo také zahrady pěti elementů. Letošní ročník celorepublikového víkendu otevřených zahrad je v Brně výjimečný. Poprvé se totiž zahrady propojí do městské hry, tajemství brněnských zahrad. Díky této za pomoci mapy se můžete vydat po stopách příběhu. Na každém stanovišti získáte kousek skládačky, která vás následně potom dovede až k cíli. Brno bude tento víkend nabité taky akcemi. Dnes na Špilberku zahraje Olympik a navíc také začíná v Obřanech festival Oberfest, asi největší alternativní víkendová záležitost v Brně od 12. do 13. června na mnoha místech. Navíc také začíná Brno Brass Fest, ten potrvá od dneška až do 15. června a je zaměřený na žesťové nástroje, ale to neznamená jen dechovku, program uvádí klasiku, filmovou hudbu, jazz i moderní brass show. Festival Dokořán Městského divadla Brno, ten zve o víkendu také na inscenaci Miller, Život na dva ťahy. No a těšit se můžete také na spoustu dalších akcí na oblíbených místech a pokud máte rádi folk, nenechte si ujít festival Brněnská country fontána v Řečkovicích. 7 hodin a 26 minut, tady je Český rozhlas Brno, zprávy pro vás připravuje David Hasman a ty další tu budou připraveny už za 4 minuty.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Noví profesionální vojáci i členové aktivní zálohy dnes ve Vyškově skládají slavnostní přísahu. Uzavírají tím šestitýdenní kurz základní přípravy. Na přelomu května a června ho absolvovalo zhruba 490 budoucích vojáků z povolání a 160 příslušníků aktivní zálohy. Co je teď čeká, další podrobnosti k tématu přineseme už krátce po zprávách. Lávka přes řeku Moravu u Rohatce na Hodonínsku má stavební povolení od slovenské strany. Na to české stále čeká. Pokud její obec do konce června nezíská, nebude moc požádat o dotaci, která je vypsaná do půlky července, řekl to včera starosta obce Jarmil Adamec. Náklady na lávku se podle něho pohybují mezi 50 až 100 miliony korun. Část by mohla pokrýt dotace. Vlaky Českých drah budou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Ten bude platit až do 12. prosince. Přehled všech změn najdou lidé na webu Národního dopravce. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů. Podle Českých drah mají zlepšit spojení. Folklorním festivalem dnes ožije město Přerov. Dnešní program začne v 6 hodin odpoledne na náplavce na nábřeží proti fašistických bojovníků. V sobotu se přehlídka přesune do parku Michalov. Na akci vystoupí soubory z Česka nebo Polska. Festival uzavře večerní tancování u cymbálu. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku malou oblačnost, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo a lokálně slabší přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdech do Brna kolony. Ve směru z Prahy kamiony v pravém pruhu poprvé za Domašovem na kilometru 174. Osobní auta v levém pruhu tvoří frontu za Ostrovačicemi mezi s tým 80. a s tým 85. kilometrem. Ve směru z Vyškova na D1 se potom jede pomalu mezi exitem 210 Holubice a Rohlenkou. A nehoda omezuje provoz v Ivanovicích na Hané v ulici Osvoboditelů. Srazila se tam dvě osobní vozidla, místem s opatrností projedete. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je páteční Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. Ovládat zbraň, dát první pomoc nebo ubránit tábor. Tyhle dovednosti a mnohé další si zájemci osvojí na vojenském kurzu pro aktivní zálohy. Jeden takový dnes končí ve Vyškově slavnostní přísahou. Zájem o tato cvičení roste a armáda chce mít vzhledem k dění ve světě co nejvíce lidí s alespoň základním výcvikem. Proto kapacity aktivních záloh rozšíří. V jednom 6-týdenním turnusu se zvednou zhruba na dvojnásobek, tedy ze zhruba 160 lidí na 300.
1: Družstvo rekrutů staví v listnatém lese ve výcvikovém prostoru Březina přístřešky. Pod jednu z plachet si před deštěm schovává svůj batoh David Čálek, který je v běžné profesi režisérem.
2: A tady mám nějaký poznámkový blok, nůž, nějaký osobní věci. Tady jsme dostali takové jako balíčky, to je snídaně, tak to máme zítra. To je roztrhné a v tom je prostě snídaně.
1: Muž chce o dalším turnusu cvičení pro aktivní zálohy točit film. A nezaměří se jenom na obsah kurzu a fyzickou náročnost, ale i na to, s čím musel on sám vnitřně trochu bojovat.
2: Ztráta soukromí po 10 na pokojích. Ztráta nějakého rozhodování v osobním životě, co si vezmete na sebe. Jak se utěšete, musíte být stejný jako těch dalších 40 lidí.
1: Do kurzu nastoupil umělec nejen kvůli chystanému natáčení, ale podobně jako jeho kolegyně, úřednice z Prahy Daniela Polesová, hlavně kvůli obraně země a svých blízkých.
3: Trošku mě teďka k tomu, nechci říct, přinutilo, donutilo to, co se vlastně děje okolo nás všude a není to tak daleko, protože Ukrajina už jenom Slováci a my. Pocit, že bych byla schopná jako zachránit svoji rodinu nebo ochránit.
1: Drobnou ženu v maskáčovém oblečení, které je jí na první pohled trošku velké, nejvíc zaujaly taktické úkoly. Dokonce zvažuje, že by se stala profesionální vojákyní.
3: Čekala jsem to méně fyzicky náročný, i když si myslím, že jako nějakou fyzickou kondici, jako mi mám, tak i tak to pro mě bylo jako náročný. Je to intenzivní hlavně v té jakoby zátěži, kterou si ten voják jakoby sebou jako nese. Bagl, který jakoby teďka tady máme, bych si troufla říct, že prostě to má 10-12 kilo a já mám 55. Ta zátěž jako všech věcí, jako co musíme mít jakoby sebou, no. Ale musíme mít, protože voják se stará, voják má.
1: A tak se vojáci právě teď, kousek dál, starají třeba o postavení tábora nebo kopou okopy na obranou střelbu.
4: Když jsme přicházeli, tak jsme viděli skupinku, která za deště zrovna prováděla taktiku. Mají mapu, buzolu, bude tam zdravotnická, určitě si vyzkouší i přesun raněného na nosítkách.
1: Vyjmenovává mluvčí armády Martin Kresta. Zatímco v tomto kurzu je zhruba 160 příslušníků aktivních záloh, v dalším, v září, by jich měly být 300. Alena Hesová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 7:45 přesně, čas na předpověď počasí a míříme také za našimi pozorovateli do Kobylí teď za paní Květoslavou Fridrichovou. Paní Fridrichová, vítejte, dobré ráno, jak to u vás vypadá?
2: Krásné ráno z Kobylí, po dlouhé době máme za sebou hodně teplých a suchých dní, místy nám i foukávalo, chce se mě říct zbytečně teplých, ono už to tak bylo,
1: nemůžu si to
2: odpustit. Ale tento týden se nám ochladilo a konečně nám i zapršelo. Včera odpoledne dokonce i zabouřilo, takže od začátku června nám spadlo v Kobylí 28,4 mm srážek. Zaplať pánbu za to. Ale dnes jsme se probudili do krásného slunečného rána. Aktuálně máme v Kobylí 12 stupňů, je jasno, vlhkost vzduchu 80%. Je rosa, zaneslabý jihozápadní větřík a k ránu byla přízemní teplota jenom 3,3 stupně, takže taková chladná noc zase.
1: Je to pravda, to dnešní ráno bylo pocitově chladnější a té vody, souhlasím, je opravdu potřeba. Uvidíme snad ještě ty následující dny, minimálně v tomto víkendu, a potom na začátku příštího týdne něco přinesou, protože podle dlouhodobé předpovědi nás od středy čekají zase tropy, tak uvidíme, jak se to všecko vyvine. Moc krát děkujeme, paní Fridrichová, přejeme vám do Kobylí krásné letní dny. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, také přeji krásné dny. A v neděli slaví vnučka Tereska 13. narozeniny, tak přejeme hodně zdravíčka a těšíme se na oslavu. Hezký den všem.
1: Děkujeme, naslyšenou. Tady je Český rozhlas Brno, přidáme ještě předpověď počasí. Ráno čekáme malou oblačnost, lokálně mlhy. Během dne pak bude postupně oblačno až zataženo. Místy se slabšími přeháňkami a nejvyšší teploty dnes nevysoké, nečervnové 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr mírný západních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky přes den dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, zapadne minutu po 21. hodině. Přejeme krásné ráno.
3: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
4: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
5: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
6: Nikdy už nemohu prožít volání toho jara vůbec prvního, které mne zastihlo v mých 17 letech. Má pro mne navždy barvu zelenou a zlatou. Zelenou jako předzvěst onoho jedině rajského času, jara mého mládí, zlatou jako božsky zářící kštice mého prvního druha, bratra v slunci.
5: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
7: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
8: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
7: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
8: Folklor a sport.
7: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
9: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: jaký život doopravdy mají.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Brno vám zpívala Blondýna písničku Tají a vy už víte z našeho vysílání, že 18. června od 19. hodiny se v rozhlase v Brně na Beethovenově ulici odehraje její koncert. Další koncert ze série Fajnšmekři. Vystoupí písničkářka, která si říká Blondýna alias Eva Suková a v Brně mimo jiné studovala, moc ráda se sem vrací. Je klasickou písničkářkou, píše si tedy hudbu i texty sama a hostem jejího brněnského koncertu bude muzikant a skladatel Ivo Cicvárek. Zajít na koncert můžete samozřejmě i vy, lístky jsou k mání nejsnáze přes odkaz vstupenky na Fajnšmekry na našem webu brno.rozhlas.cz. Užijte si koncert. 7:53 tady je Český rozhlas Brno. S neobvyklým úkolem se včera museli vypořádat degustátoři v Národním vinařském centru v Jihomoravských Valticích. Poprvé totiž hodnotili nápoje na bázi vína, ale nešlo přitom o víno samotné. Nová soutěž Vinní a nevinné je určena pro hroznové mošty, sycené vinné nápoje, ale bez alkoholu nebo takzvaná dealkoholizovaná vína. Hlavně mladí totiž stále častěji vyhledávají nápoje s nižším obsahem alkoholu nebo úplně bez něj.
2: Každý ten nápoj má jinačí lahev, tak to je zatím taková jako největší změna oproti vínu. To je to nejkomplikovanější na tom, aby jsme všechny ty lahve důkladně skryli, aby nešlo poznat, co to je.
3: Nápoje k degustaci ukrývá Ctibor Janík do černých látkových pytlíků s číslem vzorku.
2: Máme tady i plechovky, což byla teda výzva. Pomohli jsme si černou stretch folii.
3: Místo typického lupnutí korku tak častěji syčí otvírané plechovky a místo vývertky je potřeba otvírák na korunkové uzávěry. Sedmičlenná hodnotící komise má docela jiný problém.
4: No, bylo to zajímavé. Hodnotit něco, co nemá žádný obsah alkoholu, většinou to má vysoký zbytek cukru. Nevěděli jsme se k tomu pořádně postavit, protože ta tabulka hodnotící je postavená přece jenom na to víno.
3: Říká degustátor Zbyněk Kopeček.
4: Takže si tady hodně pomáháme poznámkama, vzájemnou diskuzí a vlastně se učíme.
3: A diskuze jsou docela vášnivé.
5: Toto je fakt luxusní primární aromatika. Já tam cítím ten čerstvě utržený hrozen.
3: Vychvaluje jeden ze vzorků degustátorka Ludmila Burešová.
5: Tomu vůbec nic nechybí. Toto ať ochutná kdokoliv, tak nemůže tomu jako nic vyčíst.
4: To je tvůj názor. Je to krásně čistě udělaná komerční záležitost.
6: Bezpohlavní.
4: No, degustací vína je to ještě asi ostřejší.
3: Podotýká Zbyněk Kopeček. 18 moravských a jeden český vinař do soutěže přihlásili 39 vzorků. Na 100-bodové škále běžně používané pro hodnocení vín nakonec většina nápojů získala velmi vysoké hodnocení, říká ředitel soutěže Petr Gondáš.
7: Když si řekneme, že v národní soutěži vín je stříbrná medaile na úrovni 86 bodů, tak tady dostalo 20 produktů 86 a více bodů. Z toho 5 by mělo zlatou medaili, takže ty produkty jsou kvalitní, dobré a ti vinaři se vůbec nemusí za tyto produkty stydět a konzumenti se mají na co těšit.
3: Podle Petra Gondáše soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy a má taky přispět ke zmapování trhu s těmito výrobky.
7: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všímáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit, ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají ti mladí lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
3: Vítězné výrobky ze tří nejvíce zastoupených kategorií zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky. Z Valtic Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Co všechno pomůže rozházit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s Událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Novelu stavebního zákona čeká finální schvalování. V Hustopečích na Břeclavsku začínají závody rally. Obyvatelé čekají uzavírky silnic. Moravské náměstí v Brně dnes hostí festival na podporu dárcovství krve. A dnes čekáme oblačno a i zataženo a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Sněmovna poslala k závěrečnému schvalování vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice zrychlit a zjednodušit povolovací procesy. Norma počítá třeba se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Návrh kritizuje opozice.
3: První a druhé čtení zabralo poslancům dohromady téměř 25 hodin. Několikrát se k novele vracely i výbory. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO se tak nestihne původní termín účinnosti od 1. července.
4: Účinnost budeme řešit, nicméně já budu navrhovat účinnost po schválení zákona.
3: Opozice varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedkyně Pirátů Kateřiny Stojanové hrozí, že odejde řada zkušených úředníků.
5: Nevíme, jak bude vypadat ta konečná síť podoby stavebních úřadů. Nevíme, kde vezmeme potřebné zaměstnance. Nevíme, kolik ta reforma bude ve skutečnosti stát.
3: Koaliční i opoziční poslanci k novele nahráli zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Koalice chce zákon poslat do Senátu ještě před sněmovními prázdninami. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Na Břeclavsku dnes a zítra vyjedou závodníci v soutěží rally Hustopeče. Soutěžní dvojice ze zahraničí i tuzemska čeká více než 150 kilometrů tras. Organizátoři očekávají příjezd zhruba 20 tisíc fanoušků. Dnes jsou v plánu testovací jízdy za běžného provozu. Zítra pořadatelé kvůli závodům uzavřou některé cesty kolem Hustopečí a v okolních obcích. Na Moravském náměstí v Brně si dnes mohou lidé nechat zdarma zjistit svou krevní skupinu. Součástí festivalu Daruj krev Brno bude také kulturní program, včetně vystoupení Městského divadla Brno. Akci pořádá Fakultní nemocnice Brno u příležitosti Světového dne dárců krve. Doplňuje Beatrix Křížová z tiskového oddělení nemocnice.
6: Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno je největším zařízením transfuzní služby v České republice. Ročně vyrobí přes 50 tisíc transfuzních přípravků. V posledních letech ale dochází k poklesu počtu nových dárců.
7: Sport.
1: Fotbalisté Česka vstoupili do mistrovství světa v Americe porážkou. V úvodním zápase skupiny prohráli v mexické Guadalajaře s Jižní Koreou 1-2. Národní tým hraje na prestižním turnaji poprvé po 20 letech. Pokračuje kapitán národního týmu a střelec jediné české branky Ladislav Krejčí.
8: Je velký zklamání, jelikož jsme v 60. nebo v kolikáté minutě vedli 1-0. Věděli jsme, jak ten úvodní zápas může být důležitý pro vstup do turnaje. Jakýkoliv zisk bodu by byl velice pozitivní. Bohužel nevyřešený dvě situace v defenzivě a nechali jsme si zápas otočit.
1: V zahajovacím zápase světového šampionátu porazilo domácí Mexiko Jihoafrickou republiku 2-0. Proti té nastoupí v dalším utkání český tým, a to příští týden ve čtvrtek.
7: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku malou oblačnost.

0: Se za připojení od Poupůvek zhruba na stém 83. kilometru. Je to asi tak na 10 až 15 minut. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině s vámi Český rozhlas Brno. Naladili jste si nás v pátek 12. června roku 2026. Podle kalendáře dnes má svátek Antonie, blahopřejeme a posíláme písničku Motel Nonstop od Petra Spáleného, ať také potěší všechny dnešní narozeninové oslavence, mezi které patří třeba i herec David Novotný. Přejeme vám hlavně, ať jste zdraví, šťastní a spokojení a užijete si dnešní den, co nejvíc to půjde. No a kdy jindy udělat večírek než v pátek? Přidáme z písniček, které nestárnou, také Julio Jiřího Štědroně, co bylo dál, to bude kapela Jelen s Janou Kiršner a za chvíli už je tu také počasí s brněnskými meteorology. Přejeme krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology v 8 hodin a 11 minut. U mikrofonu Petr Hruška. Petr, vítejte, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak vypadá to páteční, nás samozřejmě zajímá, ale pojďme se ještě ohlednout za včerejškem. Můžeme zrekapitulovat množství srážek, které přešlo přes náš region?
2: Určitě můžeme. Vyskytovaly se skôr také lokálné prehánky a búrky. Najvýraznější pruh byl od polovice Vysočiny cez Brno, ďalej smerom na juhovýchod, na Hodonínsko. V týchto oblastiach, v tých intenzívnejších prehánkach alebo búrke napršalo od 2 do 6 mm zrážok zo staníc. Najviac zachytila stanica Strážnice 5,7 mm. Ale boli tie úhrny veľmi rozdielne, veľmi premenlivé, tak ako to v týchto situáciách býva, a na mnohých miestach v krajine napršalo vôbec, keďže sa tam žiadne prehánky alebo búrky nevyskytli. Napríklad na Znojemsku je taká oblasť, kde bolo minimum zrážok, alebo aj na niektorých oblastiach na Vyškovsku.
1: Když se podíváme na předpověď pro dnešek a na současnou situaci, jaký pátek bude a jaký je teď v tuto chvíli?
2: Aktuálne máme slnečné počasie, len malá oblačnosť. Teploty už sa zvyšujú väčšinou 11 až 14 stupňov Celzia. Diakovice majú 15, ale ráno bolo studené, alebo noc minima 9 až 5 stupňov. Dokonca bol prekonaný i teplotný rekord na stanici Diakovice. Teplotný rekord minimálnej teploty, takže ukazuje, že tam bolo chladno. Každopádne teraz sa už otepluje. Zo začiatku ešte v najbližších hodinách bude celkom slnečné počasie, ale oblačnosť nám potom postupne bude pribúdať, takže v priebehu dňa začne prevažovať oblačno až zamračené a postupne sa lokálne môžu objaviť slabšie prehánky, skôr by to bolo v severnej alebo západnej časti kraja, maximá 17 až 20 stupňov a vietor behom dňa postupne mierny západných smerov.
1: Když se podíváme na sobotu a neděli, přinesou tyto dva dny nejaké výrazne iné počasí, jaké to bude?
2: Bude tam postupovať frontálny systém, takže v noci na sobotu a zo začiatku soboty skôr veľká oblačnosť a na väčšine územia by sa mal objaviť občasný dážď. Potom behom dňa sa to zmení zase skôr len na také lokálne prehánky, prípadne i búrka, takže to už je taká menšia pravdepodobnosť a hlavne by to bolo na severe kraja a večer celkovo by mali ubúdať. No a bude zajtra teplejšie, maximá 22 až 25 stupňov Celzia. Potom v nedeľu také veternejšie, čiastočne slnečné počasie, väčšinou premenlivá oblačnosť, pravdepodobnosť na zrážky len malá.
1: Moc krát díky, poprosím vás ešte o teplotní rekordy pro 12. červen.
2: Najvyššiu hodnotu máme z roku 2003, Brod nad Dyjí 33,3 stupňa Celzia. No a najnižšia hodnota je z roku 1947, Olešnice 0,1 stupňa.
1: Říká meteorolog Peter Hruška. Peter, moc krát díky, přejeme krásný víkend, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den, prajem naslyšenou.
1: Děkujeme.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Páteční chovatelskou poradnu 12. června po 11. hodině věnujeme záchraně zvířat v přírodě i ve městě. Veterinářka Anna Zimová spolupracuje s útulkem pro opuštěná zvířata městské policie Brno a setkává se s různými zraněními nalezených zvířat. Poradí, jak se zachovat, pokud najdeme v přírodě nebo ve městě zraněné zvíře, v čem a jak ho transportovat k odborníkům nebo na koho se obrátit, pokud sami pomoc nezvládneme. Prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. K poslechu vás zve Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. Armáda rozšíří řady profesionálních vojáků nebo třeba aktivní zálohy. Teď na přelomu května a června prošlo kurzem základní vojenské přípravy ve Vyškově přes 600 lidí. Od září se jejich počet navýší na 900. Posílení kapacity vysvětluje vedení armády rostoucím zájmem uchazečů i zhoršující se bezpečnostní situací ve světě. Ve studiu je teď s podrobnostmi reportérka Alena Hesová. Aleno, vítej, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Lektoři tedy za jeden kurz od září vyškolí na 900 lidí. Pro zajímavost, kolik mezi nimi bude profesionálních vojáků?
1: Měly by jich být přibližně 400. Příslušníků aktivní zálohy chce od září Vojenská akademie ve Vyškově přijímat cirka 300. Zbytek budou tvořit účastníci dobrovolného vojenského cvičení. To sebou nese i větší tlak na zajištění zázemí pro rekruty, říká mluvčí armády Martin Kresta.
2: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
1: Kurz základní přípravy trvá 6 týdnů a opakuje se několikrát v roce. Právě dnes ho ukončuje víc než 600 absolventů. Ve Vyškově jim před 10. hodinou začíná slavnostní přísaha.
0: Jak už jsem říkal, stále víc lidí chce vstoupit do armády nebo do aktivní zálohy. Co je k tomu vede a jaká mají očekávání?
1: Já jsem na tomhle posledním cvičení mluvila s několika příslušníky aktivní zálohy a režisér David Čálek a úřednice Daniela Polesová se shodli na tom, že chtějí umět bránit svou zemi i své blízké.
3: Trošku mě teďka k tomu, nechci říct, přinutilo, donutilo to, co se vlastně děje okolo nás všude a není to tak daleko, protože Ukrajina už jenom Slováci a my a Ukrajina. A i nějaký jako takový pocit, že bych byla schopná jako zachránit svoji rodinu nebo ochránit, jít bojovat za to, aby se prostě měli dobře.
4: Nejsem rozhodně ve fázi výcviku, kdybych chtěl jít bojovat a chtěl jít prostě do nutné linie, ale když budu bránit Prahu, tak prostě budu vědět, jak se to čistí ta zbraň, jak se s ní střílí, jak se přebíjí, jak se schovat. Prostě úplný základy máme.
1: Mezi těmi víc než 600 rekruty v kurzu bylo zhruba 160 budoucích členů aktivní zálohy. Ti se po přísaze a volnu přihlásí na svých útvarech, třeba k ženistům, zdravotníkům nebo do obrany konkrétního města či kraje.
0: Česká armáda se dlouhodobě snaží zvyšovat počty vojáků. Znamená to, že se jim to daří? Jak je na tom třeba s plněním letošních cílů?
1: Do konce prosince by podle ideálního scénáře chtěla mít 1800 nových profesionálních vojáků a 450 lidí v aktivní záloze. Do konce května se jich podařilo nabrat zhruba 1400. Pomáhají mimo jiné taky náborové příspěvky, které loni stát zvýšil až na 1 000 000 korun z původních maximálně 250 000. V tuhle chvíli má Česko 25 000 profesionálních vojáků a 5 500 příslušníků aktivní zálohy.
0: Díky navyšování kapacity kurzu základní vojenské přípravy bude moci projít výcvikem víc lidí. Probrali jsme to s reportérkou Alenou Hesovou. Aleno, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den.

jenom tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co tě ladí.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Pouze jedním jízdním pruhem v každém směru projedou dnes večer a o víkendu řidiči na dálnici D2 u Brna. Silničáři tam budou v místě křížení z dálnici D1 osazovat mostní nosníky. Omezení platí od pátečních 20 hodin do 5 hodin v neděli ráno. Skoro celou sobotu a neděli bude taky uzavřená Kaštanová ulice, která vede pod dálnici D1. Důvodem je instalace skrůže na pilíře. V bývalé kotelně v Dubňanech na Hodonínsku vzniknou nové ordinace pro dva zubaře. Pro zhruba 4000 lidí to znamená, že už nebudou muset za zubaři dojíždět do jiných měst, řekl to místostarosta města Michal Švagerka z Pirátů. Ordinace by se měly otevřít příští rok v březnu. Město do přestavby investuje asi 8 milionů korun. Banky a stavební spořitelny v Česku půjčily v květnu lidem na bydlení dohromady více než 38 miliard korun. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Částka je oproti dubnu o 15% nižší. Průměrná výše hypotéky byla v květnu zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun. Na stadionu pod Palackým vrchem v Brně začíná mistrovství České republiky v atletických vícebojích. Od pátku do neděle se v několika věkových kategoriích utkají o republikové tituly desítky závodníků. Brno hostí mistrovství vícebojů poprvé. Slavnostní zahájení je na programu dnes odpoledne. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku malou oblačnost, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo a lokálně slabší přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za Domašovem začíná kolona kamionů na kilometru 170. Levý pruh je plný od exitu 178 Ostrovačice. Různě pomalu se to táhne až do Brna k D2. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Právě.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 37 minut. Čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Majksnerem. Řeč bude pochopitelně o hokeji a po noční šichtě víme, že za stavu 2-2 na zápasy se dnes nad ránem našeho času hrálo páté utkání finále Stanley Cupu na ledě Karolajny. A pane Majksnere, tentokrát bez dramatického průběhu, vítejte, dobré ráno.
1: Krásné slunečné ráno, ale nevím, nad kým to sluníčko svítí, asi nad Karolajnou, nad fotbalisty určitě ne, protože jak víme, ano, tak ano. Ti prohráli s Koreou 1-2, no moc se jim to nepovedlo, ale taky jsem to sledoval. Tak a no ano, tentokrát ten zápas nebyl až tak dramatický, Vegas sice šli do vedení, v 7. minutě při přesilovce Dorofejevem, na té akci se taky podílel, tu akci rozjel Tomáš Hertl, nahrál Eichlovi a ten to vrátil tomu Dorofejevu. To byla to perfektní kombinace, jenže v zápěti vyrovnal stál 37-letý borec, takovou tečoval takovou střelu Dana Ehlerse, takže 1-1 a pak už to vzali do ruky hráči Caroline, dali ve druhé třetině na 2-1, na 3-1 a pak v 52. minutě přidali na 4-1, čímž bylo skoro zameteno. Vegas, rytíři zlatí, po zlatí nejsou, snížili sice v 54. na 2-4, dvě minuty 50 vteřin začali hráče znapět. Došlo k vyloučení domácího hráče, takže potom 2 minuty a 13 sekund hráli 6-4, ale nic, jednou tam akorát zazvonila tyčka a Hertl jsem tam pokusil dorážet. Takže myslím si, až na ten závěrečných pár minut, kdy tam vyvinuli hosté takový trošku větší tlak, to utkání měli pod kontrolou hráči Caroliny Hurricanes. Tak asi takhle to vyplynulo.
0: Domácí Hurikáni skorovali dvakrát v početní převáze, hostující zlatí rytíři jen jednou. A pane Majksnere, bylo to rozhodující pro konečný výsledek?
1: Já si myslím, že to bylo rozhodující pro ten konečný výsledek, protože hráči Vegas, myslím, že dvakrát faulovali naprosto zbytečně, jednou byl Lauzon vyloučen za hrubost a za vteřinu na to, když se vrátil z lavice trestu, tak McNabb dal kroček, taky takový trošku zbytečný a v té přesilové hře, v té druhé, dali ty gól a je tam taková rarita, to jsem už dlouho, nebo myslím, že je to snad úplně extrémní, protože Carolina měla vyloučené 3 hráče a všichni 3 byli vyloučeni za to, že za takzvané zdržování hry, to znamená, že ve snaze odehrát puk ho poslali přes ohrazení, přes plexisklo do hlediště a za to se vylučuje. A jinak odehráli celé utkání bez faulu. Tak to je opravdu taková rarita, ale dostali ten jeden gol. No a samozřejmě vykazili vyloučení 10 minut a dostali 2 gol. Myslím si, že to opravdu hrálo velmi, velmi důležitou roli.
0: Za stavu 3-2 pro Carolinu se bude hrát 6. finálové střetnutí v Las Vegas. No a hosté budou mít řečeno tenisovou mluvou na svých hokejkách matchball. A pane Majksnere, vy jste náš oblíbený věštec z křišťálové koule nebo puku v tomto případě. Co myslíte, zvládnou to nebo se série znovu vrátí k rozhodu zápasu na ledu Hurricanes?
1: Ach, no já myslím, že to zvládnou. Vypadají opravdu v těch zápasech
0: jsou ve formě. Lepší,
1: ale jsou ve formě. Opravdu se jim daří. Vegas byli dneska takový nijací. Překvapilo mě třeba ten tah kouček Totally, že Hertl skoro celou třetinu nehrál, jsem tam byl jedno a potom na závěrečnou tu přesilovou hru ho tam poslal na bůli a pak ho tam poslal. Je fakt, že on tam stojí před to bránou, dělá tam takový vítr, po té týčce tam se snaží dorazit, ale jsou to takový zvláštní tahy. Prostě v tomto oni jsou takový nevyspytatelní, tí naši kouči, ale tak samozřejmě stát se může všechno, jako proč ne, že jo, můžou vyhrát doma zlatí rytíři a bude se to stěhovat, ale já mám takový pocit, že už to skončí a že je takové pravidlo, které je celkem pravdy, že pokud ten mančaft otočí ten průběh, což se oni prohrávali, že jo, Hurikáni, a samozřejmě, když potom to dotáhnou a vedoucí 2, tak většinou ty mančafty už to zvládnou a vyhrávají. Tak necháme se překvapit a Odehraje se to v neděli večer v Americe, u nás v pondělí ráno o 14:00 máme opět službu.
0: Těšme se. Pane Majstere, moc krát díky, těšíme se na setkání v pondělí. Hezký víkend přejeme, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: 8:45 přesně, tady je Český rozhlas Brno, neseme vám aktuální předpověď počasí. Díky sluníčku jdou teploty zvolna nahoru, pohybují se mezi 12 a 15 stupni Celsia. Nejvyšší hodnota v tuto chvíli v Dyjákovicích, no a těch zmíněných 12 v Brně Tuřanech. Předpověď slibuje ráno malou oblačnost, lokálně mlhy a během dne postupně oblačno až zataženo, přehánky jen slabší a ještě k tomu místy. Nejvyšší teploty dnes mezi 17 a 20 stupni Celsia, tedy nepatrně vyšší než včera, ale žádné vysoké. Mírný vítr západních směrů povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky přes den dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, zapadne minutu po 21. hodině. Dobré ráno přejeme.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9. hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
0: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 49 minut a tak jako tradičně každý pátek, tak i dnes na vás čekají temné letopisy moravské. Je tu 57. díl.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 2012, když na Moravě hoří Sahara. Květen 2012 zůstane v paměti moravských hasičů dlouho noční můrou. Zažili obdobu lesního požáru, jaký o 10 let později zdevastoval park České Švýcarsko. V případě moravského požáru hořelo rovněž v přírodně mimořádně ceněné lokalitě v Bzenecké Doubravě, známé také jako Moravská Sahara. V místech, kde příroda bojuje o každý kousek porostlý zelení. Oheň vznikl 24. května 2012 odpoledne u turistické základny Littner, stojící na místě někdejšího stejnojmenného dolu a obklopené lesy. Silný vítr a dlouhodobé sucho usnadnili šíření plamenů. A naopak písčitý terén znesnadňoval jakýkoliv pohyb techniky. Ta musela vozit vodu z několika vzdálených míst, včetně řeky Moravy, která teče kilometry odtud. Statistiky jsou nebývalé. Na místě zasahovalo 1500 hasičů z 250 jednotek, dojeli nejen z 10 tuzemských krajů, ale i ze Slovenska. S hašením pomáhali 3 vrtulníky a stejný počet letadel. K přímému zásahu při požáru poprvé posloužil i speciální tank z hlučínské základny. Na místě pomáhal kropit terén a uvolňovat pařezy. Jen pohonné hmoty pro využitou techniku stály více než 1 000 000 korun. Když o více než den později hasiči zabránili šíření plamenů, museli se soustředit dál na to, co se dělo v podzemí, kde dál hořely kořeny. Teprve 6 dnů po vypuknutí požáru mohli předat zasažených 200 hektarů plochy jejich správcům. Řádění ohně na Moravské Sahaře svým rozsahem překonal až požár v Českém Švýcarsku. Vyšetřovatelé za pravděpodobnou příčinu vzniku požáru označili odhozený nedopalek. A lidé, kteří do písečné oblasti zamíří, mohou sledovat, jak si příroda s pomocí člověka bere to, co jí nedbalost jiného člověka vzala. Lesníci už na místě nevysazují borovice, které tam před 10 let vytlačily původní duby, ale na místě nově rostou i lípy, břízy, buky a habry.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: To byl 57. díl našeho cyklu, najdete i na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem za týden v tomto čase.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin 54 minut. Dobré ráno, s toničkovským datem 12. června se pomaličku blíží ke svému konci, venku svítí sluníčko a ve studiu Českého rozhlasu Brno už taky. Přinesl ho sem sám slunečník Zdeněk Junák. Srdcovky jsou tady, co by dub, to bude pohádka. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Původně ze včerejška na dnešek jsem si chtěl tedy naladit ten náš první zápas na mistrovství světa.
0: Ano.
1: Ve fotbale, protože já mám rád dva sporty, to je hokej a fotbal. Hokej už mi skončil. A protože NHL moc nesleduju, tam se člověk tam nevyzná a jako bych se vyznal v tom našem, no to taky ne. A tak jsem říkal, že bych se podíval na ten zápas, ale bohužel to jsou ty takový hrozný hodiny, takže držel jsem palce, no když jsem si pak ráno přečetl o tom takovou zprávičku, že tedy jsme začali dobře, vedli jsme 1-0, ale potom nás Korejci tedy jako ne smetli, ale dali nám ty dva banány a už se to vezlo. Tož tak. Takže včerejšek byl jinak pohodový, klidný, ono bylo tak lehce pošmourno, pak zase nebylo pošmourno a protože my jsme měli včera výročí svatby, Jarenka se mě ptala, co bych chtěl a já jsem začal žít zdravě, Pavlíku, žiju zdravě druhý měsíc.
0: Je to těžké?
1: Je to těžké, ani hled alkoholu teda.
0: Jaj.
1: To teda musím se přiznat opravdu, že cigára ne, to jako doutničky neodložím. A tak jsem si, Jarenka říká, co by si spřál? Já říkám, hele, zajdeme na večer. Říká, ne, něco, co bude taková vzpomínka. A tak já jsem řekl, že bych si začal dělat takový ty ovocný šťávy smutý. A tak jsem dostal na to.
0: Mixérek.
1: Yeah. Takže dneska vyrazím, nakoupím první tovar a vyzkouším si něco udělat. A uvidím, jak to se mnou dopadne, jak to dlouho vydržím, jestli potom v tom nebudu míchat mojito nebo něco podobného. Tak jo. Jinak je tam venku, jak jsi říkal, hezky, takže máme před sebou hezký víkend. Máš ho volnej?
0: Jo.
1: Taky, takže já ti přeji, aby jsi ho užil s celou svojí rodinkou. No a v pondělí se na tebe budu těšit.
0: Těším se taky, Zdeňku. Děkuju, krásný víkend tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka Jana Borny. Báseň se jmenuje Staří známí. Znám podivného muže ze zrcadla. Na krk mu druhá brada spadla a namísto jiskry v očích mívá stín. Přesto mu vždycky zuby vyčistím. Mějte se hezky, v pondělí naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Víc než 600 nových vojáků dnes ve Vyškově skládá slavnostní přísahu. Degustátoři ve Valticích na Jižní Moravě v nové soutěži hodnotili vína s nízkým obsahem alkoholu nebo bez něj. Vláda Andreje Babiše z ANO chce Česko vyvázat ze sovětského vesmírného projektu Intersputnik. A dnes čekáme oblačno a i zataženo a teploty do 20 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Noví profesionální vojáci i členové aktivní zálohy už za necelou hodinu ve Vyškově složí slavnostní přísahu. Uzavírají tím 6-týdenní kurz základní přípravy. Na přelomu května a června ho absolvovalo zhruba 490 budoucích vojáků z povolání a 160 příslušníků aktivní zálohy. Co je teď čeká, prozrazuje mluvčí armády Martin Kresta.
2: Po té přísaze se odebírají domů, ještě čerpají volno, po uplynutí tady toho volna se hlásí na svých útvarech. Buď můžou jít ke klasickým vojenským útvarům, ať jsou zdravotníci, ženisti a tak dále, a nebo mohou jít do teritoriální obrany, kraje, okresu, města.
0: Národní vinařské centrum ve Valticích na Břeclavsku má za sebou netradiční soutěž. Degustátoři tam poprvé hodnotili nápoje na bázi vína s nízkým obsahem alkoholu nebo úplně bez něj. Do soutěže vinní a nevinné přihlásili vinaři 39 vzorků. Od hroznových moštů přes perlivé vinné nápoje až po dealkoholizovaná vína.
3: Každý nápoj má jinačí lahev, tak to je zatím taková jako největší změna oproti vínu.
4: Nápoje k degustaci ukrývá Ctibor Janík do černých látkových pytlíků s číslem vzorku.
3: Máme tady i plechovky, což byla teda výzva.
4: Sedmičlenná hodnotící komise má docela jiný problém.
5: No, bylo to zajímavé.
4: Říká degustátor Zbyněk Kopeček.
5: Hodnotit něco, co nemá žádný obsah alkoholu, většinou to má vysoký zbytek cukru. Nevěděli jsme se k tomu pořádně postavit.
6: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit.
4: Říká ředitel soutěže Petr Gondáš. Z Valtic Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Česká republika je na odchodu z jedné z posledních postsovětských organizací, jejíž je členem. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO chce opustit Mezinárodní sdružení pro kosmické telekomunikace Intersputnik. Plyne to z materiálu, který získal i rozhlas. Jedním z hlavních důvodů k vyvázání je ruská válečná agrese proti Ukrajině. Babišův kabinet v tomto navazuje na předchozí snahy vlády Petra Fialy z ODS. Sport. Čeští fotbalisté prohrali na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2 v mexické Guadalajaře. Národní tým nejdříve vedl, soupeř ale skóre otočil. Další zápas čeká českou reprezentaci za týden, ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Počasí. Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku malou oblačnost, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo a lokálně slabší přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se kamiony řadí v pravém pruhu poprvé za sjezdem na Domašov na kilometru 172, v levém pruhu se kolona tvoří za Ostrovačicemi z kilometru 180. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Nejprv volám, ať nám žije.

0: Noż, moi milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme 12. června roku 2026. Vry máme hezky. Po těch pošmourných dnech se nám trošinku to naše nebíčko rozářilo, sluníčko svítí, ale teplota není zase boh věčo. Na sluníčku ano, ale ve stínu je ještě chladněji. A ono taky prý má být chladněji, nemá to být, jak se říká, boh věčo. Dneska mají svátek ženy, dámy, nositelky jména Antonie. Takže všem Toničkám, Antoníčkám, Antonínkám, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší. A já už tady mám první přáníčka, jsou dvě. To první je z webového formuláře a zní takto. Verunko, děkuji ti za krásných 5 let. Vím, že se mnou je to jako na houpačce, ale miluju tě. Jsi moje všechno a děkuji ti za krásných 5 let s tebou. Tvůj milující manžel Standa. Milý Stando, rád zahraj vaší paní i samozřejmě vám, protože těch 5 let to držíte spolu, ale 5 let to jste zatím v manželském záběhu. A já vám přeji ještě dlouhá, společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. A to druhé přáníčko je z mailové adresy a zní takto. Hezké dopoledne vám všem ve studiu a všem posluchačům. Srdečně vás zdravím z Prahy. Moji přátelé Jana a Martin Součkovi slaví v těchto dnech výročí svatby. Poprosím vás o odvysílání tohoto přáníčka. K vašemu krásnému výročí svatby vám ze srdce gratuluji. Ať je váš další společný život naplněn jen radostí a pohodou. Poprosím vás pro oslavence o písničku od Marcela Zmoška a Jakuba Smolíka Ať láska provází. Děkuji za odvysílání a přeji vám hezké jarní dny. Helena Pospíšilová. Milá paní Helenko, to víte, že rád splní vaše přáníčko, zahrají vašim kamarádům, přátelům, Součkovým. No a vybrala jste písničku, takže přáníčka byla vyslovena a už zní Ať láska provází.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Písnička dozněla, to byli Marcel Zmožek a Jakub Smolík. Tož, moji milí posluchači, dneska se nám v srdcovkách sešlo opravdu hodně přáníček. Je vidět, že 12. červen je pro mnohé z vás významným datem. A není divu. Některá data mají zvláštní sílu. Člověk si je pamatuje celý život. A někdy je to dokonce tak, že si pamatuje datum svatby přesněji než PIN své bankovní karty. Což je vlastně dobře. Tož tak, už vám pouštím písničku.
1: Český rozhlas Brno.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Žádná jiná a Radek Tomášek, tak se jmenovala písnička. A ono se to celkem hodí, protože teď, moji milí posluchači, mám 5 přáníček. Já jsem říkal, že na dnešní datum se mi sešlo hodně přáníček a většinou jsou třeba k výročí svatby, takže ano, žádná jiná, ta, kterou máme, ta je ta pravá. Takže začnu prvním, které mi dorazilo formou vyplněného webového formuláře. Zní takto. Moc ráda bych nechala zahrát písničku pro svého manžela Petra Chvílíčka z Bojkovic, který je vaším každodenním posluchačem. Děkujeme za písničky, které vždy každý den rozjasní. Ještě hodně krásných písniček ti přeje manželka Jarka. Milá paní Jarko, rád splním vaše přáníčko a zahraji, ale mám tu další z mailové adresy. To zní takto. Prosím o zahrání písničky pro mé spolužáky z Kyjovské akademie, včetně Víti z Rohatce, který ji uslyší tam nahoře. Drahé spolužačky a spolužáci, doufám, že na to kulaté výročí zkoušky z dospělosti se sejdeme v co největším počtu. Váš Olin. Milý Oline, věřím v to také, že se sejdete v hojném počtu, ale mám tu další přáníčko. Dobrý den, zahrajte prosím v pátek 12. června píseň Do Zlína pro radost a také jako výraz poděkování za dlouhodobé přátelství. Irenko, buď zdravá a šťastná, máme tě rádi. Srdečně Iva a Radek. Náš milý pane junáku, Irenka je, stejně jako my, vaše věrná posluchačka. Děkujeme upřímně, že nám svým pořadem zpříjemňujete start do nového dne. Opatrujte se. Srdečně zdraví Divínovi. Tož, moji milí Divínovi, děkuji vám za přáníčko a já rád splním vaše přáníčko a písničku zahraji, ale mám tu ještě jedno přáníčko a to zní takto. Zahrajte prosím jen tak pro radost panu Karlu Vašourkovi z Jihlavy. Děkuji ti za sepsané vzpomínky na naše studentská léta v SZT Eš maturitní ročník 1967 v pohádkové Telči. Tobě a celé tvé rodině přeji hlavně pevné zdraví. Spolužačka Marie z Brna. Milá paní Marie, samozřejmě i vaše přáníčko splním. Pošlu písničku pro pana Karla Vašourka a samozřejmě pro vás všechny. Ale mám tu do pětice poslední přáníčko, to je ze záznamníku. Pojďme si ho poslechnout.
1: Dobrý den, pane junáku. Zdravím vás a všechny posluchače. Děkuji moc krát za všechny nádherné srdcovky, které poslouchám téměř každý den. A prosila bych zahrát krásnou píseň Až rozkvetou lípy, kterou zpívá paní Jarmila Veselá mému dědečkovi Antonínovi do Žabčic, který se věnuje včeličkám, i babičce Teresce a jeho synovi, taky Antonínovi, jako poděkování za vše, co pro nás dělají, za jejich lásku, obětavost. Děkuji moc krát. Jeho vnučka Marie s dcerou Janou, zetěm Davidem a jeho pravnoučaty Verunkou, Jirkem a Davidem. Děkuji moc krát.
0: Milá paní Marie, splním i vaše přáníčko rád, takže moji milí, těch přáníček, pokud jste dobře počítali, bylo 5. No a nakonec až paní Marie na konci to vyřešila, protože za vás všechny vybrala písničku opravdu hezkou, takže Jarmila Veselá a Až rozkvetou lípy.
2: Český rozhlas Brno, písničky

Tak to byl Elvis Presley, dívám se na hodiny, máme 7 minut po 9:30 a před námi je poslední indicie do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde pro tento týden. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko opery Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Je to opera o 3 jednáních. Zpívá Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a další význační solisté Národního divadla, tedy opery Národního divadla v Praze. Tak, páteční indicie tedy zní: Bob nebyl spojený jen s Bobkem, tenhle také notoval s naším městem. O kterém městě se to celý týden bavíme? Opakuji páteční indicii. Bob nebyl spojený jen s Bobkem. Tenhle také notoval s naším městem. O kterém městě se to celý týden bavíme? Tak to byla páteční indicie. Doufám, že už nám je to jasné, takže zítra v osudí bude spousta správných odpovědí a já už vám pouštím Petru Černockou.

0: Tak to byl Jaroslav Vikrenter. Pentle růžová, dívám se na hodiny, za minutku bude 9:45 a já tady mám ještě dvě přáníčka ke splnění. Pojďme na to. První je z webového formuláře a zní takto. Dobrý den, posíláme srdečné blahopřání Evě a Jiřímu z Opatovic, kteří si dne 12. června roku 1976 v kostele v Pohořelicích řekli své ano. A letos slaví nádherné 50. výročí svatby, tedy zlatou svatbu. Milá Evi a Jiří, půl století spolu je důkaz, že láska, trpělivost a občasné zavření jednoho oka dokážou zázraky. Za 50 let jste spolu prožili tolik, že by vám nestačilo ani několik rozhlasových pořadů. A jestli se po tolika letech ještě dokážete domluvit pohledem, pak už máte vlastní tajný jazyk. Přejeme vám hlavně pevné zdraví, radost, pohodu, spoustu společných chvil a ať vás humor a láska provázejí i v dalších letech. Ať je vaše manželství i nadále zlaté nejen podle výročí, ale i podle toho, jak vás spojuje. Ze srdce přeje hodně zdraví do dalších let celá rodina. Eva Procházková. Milá paní Evo, tak rád splní vaše přáníčko a taky přeji ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. No a ještě jedno, taky z mailové adresy, a to zní takto. Prosíme o zahrání písničky od Michala Tučného Báječná ženská ke zlaté svatbě rodičům. 12. června roku 1976, před 50 lety, si řekli své ano Věrka Byčánková a Jaroslav Šilc v Traplicích na obecním úřadu a potom v Jakubském kostelíčku. Jsou to manželé Věrka a Jara Šilcovi ze Sušic, kteří oslaví zlatou svatbu. Přejeme rodičům hodně zdraví, štěstí, lásky do další společné cesty životem. Přeje dcera Monika s manželem Rudou, syn Roman s manželkou Ádou, vnučka Barunka a vnuci Kubík, Matěj, Viktorek a Ondřejek. Děkujeme. Věra Šilcová. Milá paní Věro, tak taky. Vinšuji všecko nejlepší oslavencům a přeji ještě dlouhá společně prožitá léta. No, ve štěstí a zdraví. Vybrali jste si písničku, takže už je tady Michal Tučný a Báječná ženská.
1: Český rozhlas Brno.

Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 12. května pomaly linku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji páteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Bob nebyl spojený jen s Bobkem. Tenhle také notoval s naším městem. O kterém městě se to celý týden bavíme? Tak to byla páteční indicie, doufám, že už je to všechno jasné. No a ještě než se s vámi úplně rozloučím, tak opět připomínám, rád plním vaše přáníčka, dnes se mi sešlo hezky, plně, radost jsem měl obrovskou. A takže když mi to chcete dát, vědět, musíte mi to, tedy když mi chcete, abych vám zahrál, musíte mi to dát vědět samozřejmě. Takže máte tyto tři možnosti. Můžete mi to namluvit svým vlastním hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete, aby přáníčko zaznělo v konkrétní den a taky vám zahrál písničku vámi vybranou, musíte mi to dát vědět trošinku s předstihem, ať to všechno stačíme zprodukovat a zařadit do playlistu, jak se říká. To je pro dnešek opravdu všechno. Mějte se moc a moc hezky, užijte si dnešní den a zítra v sobotu po 11. hodině se budu těšit opět. Naschledanou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Hustopečích na Břeclavsku dnes a zítra vyjedou závodníci rallye. Alergici mají za sebou první vrchol potíží kvůli travním pilům. V Brně začíná festival umění ve veřejném prostoru Brno Art Open. A dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Dnes a zítra vyjedou na silnice závodníci rallye Hustopeče. Soutěžní dvojice ze zahraničí i tuzemska čeká více než 150 kilometrů tras. Převážná část závodníků se uchází o body do českého šampionátu v rallye a taky v rallye historických automobilů. Organizátoři očekávají zhruba 20 tisíc návštěvníků, říká vedoucí organizačního týmu Martina Rada.
4: Rozšířili jsme divácké místa, aby bylo vynikající, kdyby co nejvíc lidí využívali divácké místa, protože to jsou určené a jsou bezpečná. Snažíme se, aby jsme nabídli opravdu kompaktní rally s možností, že jedeme každou rychlostní zkoušku dvakrát, aby ten návštěvník mohl na tom diváckém místě zůstat.
2: Řidiči a cyklisté musí dnes počítat s testovacími jízdami v okolí Hustopečí. Zítra budou v několika obcích platit uzavíreky, třeba v Kurdějově, Divákách nebo Horních Bojanovicích a Nikolčicích. První špička sezóny alergií na trávy odezněla. Vyplývá to z dat pilové služby. Podle ní měla další vlna nastoupit ve druhé polovině června, kdy se překryje se startem sezóny letních dovolených. Alergoložka Šárka Vojáčková proto doporučuje, aby si lidé před vycestováním zjistili, jaké pily jsou aktuálně ve vzduchu v cílové zemi.
5: Všichni alergici by měli mít sebou léky, zvláště pokud jsou ohroženi anafylaktickou reakcí. Měly by být vždycky zkontrolované expirace, aby nedocházelo k tomu, že pacienti nejsou vybaveni léky, anebo ty léky už postrádají svoji účinnost.
2: Českou ubývá obyvatel. Za první čtvrtletí letošního roku jejich počet klesl o necelých 20 tisíc. Česko má tak zhruba 10 milionů 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu od ledna do března víc lidí zemřelo, než se narodilo. Úmrtí bylo přes 30 tisíc, nově narozených dětí ale jen 17,5 tisíce. Porodnost v Česku klesá už pátým rokem. Zároveň byl taky větší počet těch, kdo se ze země odstěhovali do zahraničí než nově příchozích. Na různých místech v Brně lidé od dneška uvidí nové sochy, malby nebo prostorové instalace. Jsou součástí 10. ročníku uměleckého festivalu Brno Art Open. Ten ve veřejném prostoru prezentuje tvorbu 15 autorů i celých tvůrčích skupin. Letošním ústředním tématem je budoucnost, vysvětluje kurátorka Silvie Šeborová.
6: Co s naší společností udělá umělá inteligence, technologický pokrok či klimatická změna? Letošní ročník nese název Splněná proroctví. Okolí Denisových sadů uvidíte díla umělkyní a umělců, kteří se zabývají vizemi blízké budoucnosti.
2: Přehlídka potrvá do 11. října.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku ještě malou oblačnost, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo a lokálně slabší přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za Domašovem začíná kolona kamionů v pravém pruhu na kilometru 170. Osobní auta v levém pruhu se sunou pomalu za Ostrovačicemi z kilometru 180 až čtvrt hodiny za Popůvky. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krásné páteční dopoledne, milí posluchači. Máme 12. června roku 2026, 10 hodin 4,5 minuty a za mikrofonem opět Zdeněk Truhlář. Je mi velkou ctí a radostí, že s vámi můžu trávit následující dvouhodinovku. Vyplníme ji samozřejmě jak jinak písničkami, které nestárnou, ale to nebude všechno. Mám pro vás samozřejmě spoustu zajímavostí. Za chvíli opět mrkneme na pochoutkový rok. Také se spojíme s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem, který se zaměří na hudbu.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: 7 let jsem světem bloudil a hledal tvůj dům. 7 let jsem světem brousil, jak sudlej král. 7 let jsem světem bloudil a hledal tvůj dům. 7 let jsem světem

0: Pravidelní posluchači Českého rozhlasu Brno vědí, že letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova, recept ze Zlaté příčky roku 2021, šéfkuchař Jaroslav Sapík. Patrik Rozehnal zjistil, že recept vylepší třeba o nádivku se smetanou, slaninou a kořením a zelí bude dělat místo bílého červené.
1: Ideální a dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne?
2: Co si pamatuju, tak my jsme upečení pili hlavně pivo. Taky jsme byli nedaleko Jarošovského pivovaru. Ale tenhle recept, který vás čeká, se dělával na dvoře Lichtenštejnů, v Lednici. Asi vás překvapí, i taková šlechta šetřila a neplýtvala.
1: A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
2: Důležité je ale dobře připravit kachnu. Musíte ji dobře prosolit a tu sůl důkladně vetřít do masa.
1: Když máme takhle ty prsa, tak takhle prste, palce to hezky promasírovat.
2: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
1: Někoho můžeš masovat ze předu, protože když už potřebovat.
2: To je do jiného magazínu.
1: Prsa jako prsa.
2: Na co nezapomenout u kachny, i na kmín. Typické české koření.
1: Moje babička stole kmínu. Zamlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku.
2: Čeká vás opravdu luxusní recept. Taková kombinace paštiky, pečené kachny a zelí, které si prostě zamilujete. Naprosto jiné.
1: A musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
0: Tuhle výtečnou nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím ovšem zvládnete levou zadní, jak se říká. Poradí vám Jaroslav Sapík, jak se dělá, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později také na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní nadívaná kachna se zelím bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Brno.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Hostem pondělních Dobrých rad 15. června bude lékárník Marek Lžičař a povídat si s ním budu o vybavení lékárničky na dovolenou. Co nezapomenout přibalit na cesty do zahraničí, jak léky chránit před vysokými teplotami a proč nepodceňovat jejich expiraci, jakým způsobem správně ošetřit drobná poranění, to vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

Ach, ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Regionální stopař.
1: Ano, přichází čas na to, abychom se opět spojili s naším regionálním stopařem. Jediná přehlídka svého druhu v Česku zaměřená výhradně na šesťovou hudbu, neboli Brno Brass Fest, vypukl zahajovacím koncertem už včera na Biskupském dvoře. Dnes nabídne koncert ve výjimečných prostorách vozovny dopravního podniku v Pisárkách. No a na přípravy se vyjel podívat právě náš regionální stopař Vojta Halaš, kterého zdravím. Ahoj, Vojto.
2: Ahoj Zdeňku, hezké dopoledne tobě i posluchačům.
1: Vojto, jak bude vypadat koncert v místě, kde běžně sídlí tramvaje?
2: No, po loňském úspěchu se do brněnské vozovny Pisárky vrací znovu Brass Party. V rámci brněnského Brass Festu se v tramvajovém depu na dnešní večer promění v netradiční koncertní scénu, doplněnou světelnou instalací od Vizuálové, kteří mimochodem využijí i známé girlandy, které dříve svítily při vánočních trzích v centru Brna. Organizátoři festivalu letos podruhé využijí jedinečné industriální prostory, aby návštěvníkům nabídli nevšední hudební zážitek. Za tou celou myšlenkou propojit svět špičkové žestové hudby s prostorem tramvajového depa stojí ředitel Brass Festu Vít Němeček, se kterým jsem si teď povídal o celém projektu a podle něj dostat do Brna světová žestová tělesa nebylo vůbec jednoduché. Zahraniční kapely musel oslovovat a domlouvat jejich účast i s dvouletým přestěhem a přesto se ne všechno vždy podaří. I samotná proměna vozovny v koncertní prostor vyžaduje pečlivé přípravy. Velkou výhodou je podle pořadatelů skutečnost, že dlouhá hala depa umožňuje různorodé využití, zároveň je ale nutné dbát na ochranu vybavení, které se v areálu běžně používá při údržbě tramvají. No a právě spojení hudebního programu s autentickou atmosférou technického zázemí městské hromadné dopravy dělá z Brass Festu zajímavou událost.
1: Co se ve vozovně děje právě teď? Slyším tam nějaké ruchy, tak jsou tam ještě šaliny, anebo už se prostor vyklízí?
2: Ne, šaliny už zmizely včera. Momentálně tu probíhá stavba pódia a příprava světel a ozvučení. Zvuková zkouška kapel tady začne okolo 15. hodiny, ale už přípravy celého prostoru byly zajímavé. Museli se zakrýt například montážní jámy, které tu jsou, aby vznikl rovný prostor pro návštěvníky. Je tady velmi drahý laser na kontrolu tramvají, který se musí taky chránit speciálním bedněním. A pozor je třeba dávat také na podlahu, takže při stavbě pódia, které právě probíhá, se teď musí postupovat velmi opatrně, aby se nic nepoškodilo. Zvuk je i dle zkušeností z loňska jiný než v běžných klubech a sálech, ale pro tu taneční hudbu, která tady dneska bude, se tento prostor hodí. Organizátoři očekávají kolem 800 lidí a i s nimi bude zvuk plnější. Já jenom připomenu, že dnešní Brass Party vypukne v 19 hodin a nabídne vystoupení 4 různých kapel.
1: Tak to bude určitě opravdu zajímavý večer. Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který se vydal prozkoumat pro dnešní den koncertní vozovnu v brněnských Pisárkách. Vojto, děkujeme a nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: To byla Whitney Houston na vlnách Českého rozhlasu Brno. No a na brněnské hvězdárně dnes můžete nejen pozorovat oblohu a dovědět se mnoho zajímavého o vesmíru a vědě, ale také se můžete ponořit do světa hudby. Právě dnes vás totiž čeká jedinečný koncert ve velkém planetáriu. Více teď proberu s violončelistou Štěpánem Švestkou, kterého zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Váš koncert s Collegium Virtuosi má název Music of Light, tedy hudba světel. Co tedy dnes návštěvníky v brněnské hvězdárně čeká?
1: No tak nejen samozřejmě ta hvězdná projekce na kopuli, ale my na ní máme ještě připravenou takovou takzvanou masku, to znamená, my máme k naší hudbě synchronizované ještě naše projekce, ať už budou abstraktní nebo filmové.
0: Kdy onu hudbu světel rozehrajete?
1: První start dnes bude 20.30, je to trošku pozdě, ale na pátek doufám, že bude prvá.
0: Ano. A jaká hudba vlastně zazní? Na co se mohou návštěvníci těšit?
1: My bychom chtěli udělat průřez filmovou, lehce klasickou a populární hudbou, tak samozřejmě ty monumentální soundtracky typu Piráti z Karibiku, Gladiátor a podobně, Edith Piaf zazní a podobně.
0: Na koncert Music of Light nás do brněnské hvězdárny pozval violončelista Štěpán Švestka. Děkuji a přeji naplňující hudební večer. Nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: No a mám tu před sebou teď píseň od interpretky, která se jmenuje Blondýna. Ta písnička má název Diskotéka. No a já bych vás rád pozval ještě na jednu akci. Ta tedy nebude dnes, bude 18. června od 19 hodin. No a je to koncert právě zpěvačky Blondýny. Ano, opravdu Blondýna s velkým B. Pod tímto nickem vystupuje písničkářka Eva Suková. Její vystoupení bude dalším z už takřka tradiční řady koncertů žen s kytarou a méně nebo více prořízlou pusou. Blondýna má dlouhou řádku vlastních zábavných písní, ale dovede i zvážnět. S kytarou to v našem rozhlase na Beethovenově 4 rozbalí 18. června od 19 hodin v pořadu Feinschmeckři v sedmičce. No a abyste věděli, na co případně půjdete toho 18. června, tak tady je právě jedna písnička od Blondýny.

0: milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
1: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte dopolední vysílání se Zdeňkem Truhlářem na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teď nám hráli a zpívali Adam Ďurica a Emma Drobná píseň Naše hriechy. To proto, kdybyste si náhodou třeba tuhle písničku chtěli přát v srdcovkách, tak abyste věděli, jakáže píseň vám to teď hrála. No ale před námi je nejenom 11. hodina a také chovatelská poradna, ve které za chviličku přivítám veterinářku Anu Zimovou a budeme si povídat o pomoci zraněným zvířatům, ale ještě předtím tu mám také babské rady a Jarku Vykoupilovou, která nás naučí používat ty bylinky, které podpoří vaše správné trávení. Tady je.
1: Babské rady.
2: Připomeňme si bylinky, které podporují trávení. Mohou pomoci při nadýmání, pocitu těžkosti po jídle nebo lehkých žaludečních problémech. Mezi nejznámější patří máta peprná, která pomáhá uvolňovat napětí v trávicím traktu a čaj z ní patří do jídelníčku vždy po sytějším chodu. Oblíbený je také hřmánek, jenž působí sklidňujícím způsobem a známé jsou jeho pozitivní účinky při podrážděném žaludku. Řebříček je bylinka pro střeva, má i protizánětlivé bonusy. Kopr zase zmírňuje křeče a zapomenout nesmíme ani na kmín. Fenikl bývá s oblibou doporučován hlavně při nadýmání a to nejen u miminek. Dobré účinky na trávení má i meduňka nebo zázvor. Bylinky lze v tomto případě používat nejen ve formě čajů, ale také jako součást jídel. Čerstvá máta, bazalka nebo tymián dodají pokrmům chuť a zároveň povzbudí trávící procesy v těle.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Armáda chce od září o třetinu navýšit počty přijímaných rekrutů. Slovenští veterináři zjistili pesticid v mražených kůřatech od české firmy. Brno hostí poprvé atletické mistrovství České republiky ve vícebojích. A dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatímco dnes dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých mají být 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale i rostoucí zájem lidí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
2: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
0: Slovenští veterináři objevili zbytky pesticidu v mražených kuřatech od českého zpracovatele drůbeže Raciola Uherský Brod. Inspektoři proto nařídili stáhnout zboží z prodeje. Laboratoř se ve zkoumaném vzorku odhalila zbytky pesticidu, který se v chovech hospodářských zvířat používá jako dezinfekční látka. Nevyhovující produkt se našel ve velkoobchodě v západoslovenském Novém Městě nad Váhom. Stovky kilogramů mražených kuřat z něj odebírají mimo jiné tamní jídelny a restaurace. Na stadionu pod Palackým vrchem v Brně začíná mistrovství České republiky v atletických vícebojích. Od pátku do neděle se v několika věkových kategoriích utkají o republikové tituly desítky závodníků. Brno hostí mistrovství vícebojů poprvé. Slavnostní zahájení je na programu dnes odpoledne, popisuje ředitel závodu Petr Kotyza.
3: Očekáváme zhruba 500 závodníků, kteří se objeví v průběhu tady toho mistrovství v Brně. Předtím tady bylo mistrovství republiky do 22 let a byly si historicky mistrovství republiky dospělých. Ale víceboje jsou poprvé v Brně přídenní akce.
0: Dnes začíná pátý ročník akce s názvem Biosmršť. Na procházce nebo výletě můžou lidé až do neděle pomoct vědcům mapovat vybrané nepůvodní a invazní druhy rostlin a živočichů. Na seznamu je například bolševník, slunečko východní, nutrie nebo želva nádherná. Zapojit se může každý. Pozorování mohou lidé nahrát třeba přes mobilní aplikaci i Naturalist. Pomůže i s určením druhu, říká etnomolog Jiří Skuhravec z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.
4: Možně pořídit fotografii, přidat lokalitu a nahrát záznam přímo do projektu Biosmršť. Identifikací může pomoct umělá inteligence nebo komunita odborníků i zkušených uživatelů. Pozorování je možné nahrát i prostřednictvím dalších aplikací, jako je Aviv, Biolog nebo platforma Najdě.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku malou oblačnost, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo a lokálně slabší přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov začíná kolona kamionů v pravém pruhu na kilometru 170 a táhne se místy roztrhaná až do omezení z D2. Osobní auta v levém pruhu tvoří kolonu od exitu 178 Ostrovačice, sunou se až 20 minut za Popůvky, zhruba na 186. kilometr. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: To byly zprávy s Davidem Hasmanem, no a teď už pokračujeme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeníkem Truhlářem. No a za chvíli tady přivítám ve studiu veterinářku Anu Zimovou, která spolupracuje s útulkem pro opuštěná zvířata Městské policie Brno. Setkává se s různými zraněními nalezených zvířat. Poradí nám, jak se zachovat, pokud najdeme v přírodě nebo ve městě zraněné zvíře, v čem a jak ho transportovat k odborníkům nebo na koho se obrátit, pokud sami pomoc nezvládneme. No a prostor bude samozřejmě jako vždy i pro vaše dotazy. dotazy na čísle 726 465 200. Dobrý poslech.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: A já tu dnes vítáme veterinářku Annu Zimovou. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: No a budeme si povídat o péči o zraněná zvířata, protože vy v tom máte velkou praxi. Spolupracujete s útulkem Městské policie Brno, kam docházíte ošetřovat právě ty nalezence. Tak co se děje se zvířetem, které odchytí Městská policie po té, co dorazí do útulku vlastně?
2: Tak jako první ho vidí vlastně zaměstnankyně útulku, jsou to veterinární techničky nebo sestřičky, jak chcete, a ty ho prohlédnou, zjistí, jestli třeba má nějaké zranění, jestli právě je potřeba náš zásah jako lékařek, tak nám volají a my se domluvíme na dalším postupu. Pokud je u zvířátka všechno v pořádku, tak načtou čip, jestli má, a nejjednodušší varianta je, že zvířátko je registrované, v registru je kontakt na majitele, tomu zavolají a ideálně zde vše končí a zvířátko jde domů.
1: I přesto, že je třeba znám ten majitel, tak přesto proběhne nějaká veterinární prohlídka nebo je to kontrola tou sestřičkou?
2: Nemusí. Pokud to není na akutní ošetření, tak my ho vlastně vůbec nemusíme vidět, až pokud se jakoby přijme, my říkáme, do ubytování toho útulku, tak my ho pak vidíme, klinicky ho vyšetříme a je umístěno v karanténě v té době.
1: Ta karanténa trvá jak dlouho?
2: Záleží v podstatě na nás, ale nejkratší doba je 5 dní, týden. Pokud něco u toho zvířátka řešíme, tak se to může natáhnout, ta doba.
1: Předpokládám, že nejčastěji jsou odchytováváni psy městskou policií.
2: Jako ubytovaných je tam víc kočiček, obzvlášť v této době hodně přibývá, jsou koťátka, tak teďka si myslím, že jsou 3 vrhy koťátek v péči útulku, ale pejsci se spíše rychleji vracejí, že ti tam ani kolikrát vlastně se neubytují, jen buď už třeba i majitele někdy volají, a to je úplně ideální postup, že když mám pejsek se zaběhne někam, zavolejte přímo do útulku a oni už budou vědět, že kdyby náhodou takový pejsek někde byl, tak vás hnedka kontaktují a vy si ho pak už jen vyzvednete.
1: Ale nejsou to jenom pejsci a kočičky, protože určitě strážníci městské policie se zabývají i odchytem různých jiných zvířat. I na to jste připraveni?
2: Bývají tam. V poslední době se nám tam vystřídalo několik králíčků, popálená želvička a občas nějaký papoušek. Teď tam nedávno byly zrovna 2, ale papoušci třeba ti se vrátili k majitelům během krátké doby. Králičci, ti si museli najít jiný domov, nepodařilo se nalézt majitele, jestli utekli, nebo to bylo nějak jinak, to se nedozvíme.
1: Takže různé druhy zvířat, dokážete si poradit se zraněními třeba i u hada?
2: My určitě uděláme nějaké takové první ošetření, ale pokud je potřeba, tak pak referujeme ke specialistům. Zase nemá každý dělat všechno a má se věnovat tomu, co umí.
1: Ano, je to tak. Takže zkrátka o zvířata odchycená městskou policií je postaráno i co se týče veterinární péče. Milí posluchači, pokud byste se rádi na cokoliv zeptali veterinářky Anny Zimové, tak samozřejmě můžete na čísle 726 46 52 00. My se

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes je naším hostem veterinářka Anna Zimová. Povídáme si o péči o zraněná zvířata, respektive zatím jsme si tedy povídali o tom, jak se o ně pečuje v útulku městské policie. Ale co můžeme pro zvířata udělat my, pokud se někde zraní? Typicky třeba při hrádkách venku, pejsek se někde odře, tak co s tím?
2: Nějaké malé zranění určitě můžeme ošetřit v domácích podmínkách. Je vždycky fajn mít lékárničku vybavenou. Já jsem vždycky za to, ať ta lékárnička je univerzální a můžeme to používat i přípravky jak pro lidi, tak pro zvířátka. Ať toho nemáme moc, pak sami zapomeneme, co tam máme a dokupujeme a dokupujeme. Takže určitě nějaká první pomoc, oplach, dezinfekce, ranky nebo oděrky, jak říkáte. To je vždycky určitě na místě. A pokud už si třeba nevíte rady, jestli to můžete nechat jenom na tom domácím ošetření, zavolejte svému veterináři a už to konzultujte dál, jestli máte dojet nebo to necháte, tak to ono vždycky záleží. Jestli je to nějaká je fakt jenom odřeninka nebo třeba i drobná kousná rána se nám může zkomplikovat. Ty zvířátka vlastně na zubech, na drápkách mají spousty bakterií a i fakt malé kousnutí se nám může škaredě zkomplikovat a musí se dávat antibiotika a dál řešit.
1: Takže pozor na to, typicky pejsci, když si spolu hrají, tak samozřejmě ty kousance tam asi jsou.
2: můžou být, jsou plemena náchylnější k tomu, co mě napadá jako populární plemeno vipet, které fakt jako má takovou tenonkou kůži a při běžných hrátkách se opravdu může zranit a je potřeba pak často zásah veterináře.
1: Takže chovatelé vipetu asi vědí, že by měli mít pomoc vždy po ruce. Vy jste zmiňovala lékárničku, liší se v něčem lékárnička pro lidi a řekněme pro zvířata, pro psy typicky nebo pro kočky?
2: Určitě jako první mě napadají léky na bolest, ty bychom určitě neměli brát z naší běžné lékárničky domácí, tam je to vždycky na konzultaci s veterinářem a použití těch pravých, která zvířata můžou mít. Mm-hmm. Na tu dezinfekci tam právě není problém použít přípravek na bázi jodu, ten můžete určitě si koupit a mít ho jak pro sebe, tak pro to zvířátko. Nebo třeba teď na jaře často nějaký prach, pyl se nám dostává do očí, taky můžete koupit kapičky, které můžete použít i pro pejska, kočičku, není problém.
1: Takže něco lze, něco nelze. Co by mohlo zvířatům vyloženě ublížit z té lidské lékárny?
2: Jsou to právě běžně dostupné léky na bolest, které bereme my. Když nás bolí hlava třeba nebo záda, tak si vezmeme takový ten růžový prášek a ten opravdu může být až smrtelný pro toho pejska. Takže tady opatrně určitě, když budete mít pocit, že zvířátko potřebuje něco od bolesti, tak se musí i najít ten důvod vlastně proč a to už je na návštěvu.
1: Ano,
2: opět. Některého z kolegů.
1: Opět odborník, lékař. Ještě mě napadá třeba nějaké zranění, typicky ta odřenina nebo něco, co sice můžeme ošetřit sami, ale takovéto rány je vhodné třeba převázat, překrýt?
2: To bych neřekla, že vždycky, protože říkáme mokré, suché hojení a to už spíš ve většině případů chceme, aby ta rána větrala a byla na tom vzduchu. Pokud je malá, tak to tak bývá téměř vždy, takže opravdu chceme použít nějaký ten dezinfekční přípravek, ten to i lehce vysuší a pak už jenom nechat sekundárně hojit.
1: Typicky zvířata, pokud mají někde zranění, tak si tu ránu olizují, nemůžou si tam zanést nějakou sekundární infekci?
2: Určitě můžou, pak už potřebujeme dát rýmec nebo třeba na packu dát ponožku, takhle si můžeme doma určitě pomoct, ale to už pak často právě bývá na nějaké větší řešení, no.
1: Říká veterinářka Anna Zimová, která nám dnes radí, jak postupovat při ošetřování zvířat. 7264652000. Telefon k nám do studia, pokud by vás cokoliv k tomuto tématu zajímalo, můžete volat, můžete se ptát.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes s veterinářkou Anou Zimovou si povídáme o ošetřování zvířat. Před chvílí jsme slyšeli pěknou písničku od Kamelotů Zachraňte koně. Zachraňovala jste koně někdy?
2: To naštěstí ne. Sami jsme měli, ale to je pro mě obor trošku už vzdálený.
1: Ano. A vám je blízký jaký obor, aby posluchači věděli vlastně, čím se přesně zabýváte?
2: Ti psi, kočky a sama jsem chovatelka psů, takže vlastně i to porodnictví, gynekologie u těch psů je takový obor, co mě nejvíc zajímá.
1: Tak u vás asi vaši pejsci ti mají úplně luxusní péči.
2: No doufám, že to není kovářovicko byla.
1: No to já taky doufám trošičku, ale pojďme k našemu povídání. Už jsme si povídali o těch zraněních domácích zvířat většinou nebo domácích mazlíčků, ale samozřejmě spousta lidí se různě toulá přírodou, kde mohou také potkat třeba nějaké zraněné zvířat, už je to třeba ježek, zajíc nebo podobná zvířátka. Tak jak vlastně se zachovat třeba někde v lese v odlehlejším místě, pokud tam je vyloženě zraněné zvíře?
2: Hodně záleží na té situaci a je to vždy právě na zvážení. Teďka často můžeme nalézt mládě a opravdu potřebuje pomoc. Toto si musíme vlastně ujasnit. Co je důležité? Na mládě savce nikdy nešaháme holou rukou, protože už by ho nepřijala ta matka. Často můžeme takhle srnče nalézt a většinou oni jenom čekají, než se vrátí ta matka. Není potřeba zásah. Pokud ale už vyloženě zraněné je, pak ideálně zabalit třeba do mikiny nebo co máme po ruce, někdo třeba plátěnou tašku může mít a vzít ho. A dál už potom koordinovat se záchrannou stanicí, co s ním. Pokud je to nějaké ptáče, tam není problém, když na něho šáhnete, tady ti ptáčci, ti se vlastně takhle neorientují pachem, tam to není problém, ale opět zhodnocení situace. Je už to mláďátko třeba vylítlé z hnízda, poskakuje někde kolem hnízda, není potřeba náš zásah, rodiče bude mít někde kolem, budou situaci monitorovat a čekat, až odejdeme. Ale pokud je to ptáče, které se ještě neumí samohýbat, hnízdo nikde nevidíme, pak ho můžeme vzít a zase koordinovat s záchrannou stanicí.
1: Tam by tedy vždycky měl být nějaký ten kontakt se záchrannou stanicí.
2: Určitě by málo kdo z nás i ví, jak se postarat o konkrétní druh.
1: Co se týče samotné manipulace s těmi zvířaty, protože předpokládám, že takové zvíře, které je zraněné, za prvé je ve stresu, za druhé ho zřejmě něco bolí a pokud na něj člověk sahá, tak se bude bránit.
2: Kdyby nám mělo ublížit, tak to raději nedělejme. Vždycky naše zdraví by mělo být v tomto na prvním místě a raději volejme ty odborníky, kteří už si poradí potom nějak s ním, s tou situací. Když je to mláďátko, většinou není problém, ale co nejmíň vlastně stresu mu chceme přivodit, jo? Protože pro ta divoká zvířata ten stres může být bohužel často fatálnější než to samotné zranění. Ale co můžeme, jak jsem říkala, zabalit to zvířátko, odnést, když třeba nějakou provizorní, mu můžeme udělat klícku, bedínku, přepravku, pokud máme domácího mazlíčka, tak často máme doma přepravku, že jo, na kočičku, na pejska, do té umístit to zvířátko. Nebo mě napadá jako poměrně častý úraz takhle ve městech, že pták narazí do skla, do okna a pak stačí třeba ho dát právě jenom do nějaké té bedinky, dát mu tam třeba vodu a jenom mu dát nějaký ten čas na vzpamatování se a pak vypustit. On prostě odletí po nějaké chvíli. Ale nenechat ho jen tak na zemi, kde se stane snadnou obětí kočky nebo ho může přejet auto. A teďka ještě, co mě napadá, je období dešťů. A to často může se stát, že najdeme roryse na zemi. To je takový hnědý ptáček podobný vlaštovce. A on, když přistane na zemi, on neumí sám vzlétnout. On má moc dlouhá křídla a neumí sám vlastně se odrazit. Takže stačí jenom ho vzít do dlaně, vyhodit a on odletí. Taková asi nejjednodušší první pomoc, co můžeme udělat.
1: Vidíte, to je docela zajímavá záležitost, protože tedy netušil jsem, že zrovna roryse se nedokáže ze země odlepit, jak se říká.
2: On přirozeně žije vlastně na skalách a nepotřebuje to. A když nám tady někde ve městě skončí na silnici, tak se chudák už prostě nezvedne.
1: A tak může aspoň odejít stranou.
2: Může, ale pak bude čekat, až ho někdo teda najde.
1: Až ho někdo najde a snad to nebude predátor. Já mám takový pocit, že to se týká snad i netopíru. Že netopíři...
2: To se přiznám, že nevím.
1: Mám pocit, že i netopíři zkrátka, když se vypouští, tak je lépe, třeba pokud nám vletí do domácnosti, tak také do bedínky a dát takhle třeba na kraj parapetu a oni potom tím pádem se rozletí. A,
2: vidíte, to je zajímavé. Dál.
1: Tak jsme si vzájemně poradili. Dnešním hostem je veterinářka Anna Zimová. Milí posluchači, pokud byste rádi cokoliv věděli nebo se na něco chtěli zeptat, můžete na čísle 726 465 200. No a teď další muzika, Pavel Bobek a píseň Já ti zpívám.

0: Tak. Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes je naším hostem veterinářka Anna Zimová. Povídáme si o péči o zraněná zvířata. Už jsme trošku nakousli to téma přepravy zraněných zvířat třeba z volné přírody právě někam do záchranné stanice, ale ještě bych se možná trošku podrobněji zaměřil na různé ty přepravní boxy a podobně. Je něco, co bychom do takového boxu rozhodně dávat neměli?
2: No, v podstatě bychom tam neměli dávat nic, o co se zvíře může zranit. Takže na nejvýš třeba trošku podestýlky mu tam můžeme dát, ale ani na nějakou krátkou přepravu není potřeba mu tam dávat krmení nebo vodu. On toto zvířátko chvilku zvládne. Neměli by tam třeba být to pletivo nebo nějaké dráty, kde se může třeba zachytit. Jo, teď se bavíme třeba o nějakém malém ptáčkovi nebo o divokém zajíčkovi, kdyby se mohlo ještě třeba ublížit, zlomit nožku, vykloubit nožku. To jsou taková zranění, co mě napadají, že by se během té přepravy, co by všechno se mohlo stát.
1: Ne všichni asi mají nějakou podestýlku doma, ale co třeba noviny? To byste asi nedoporučila, že?
2: Noviny ideální nejsou, ale můžeme použít třeba nějaký ručník nebo povlečení dát pod to zvířátko. To jsou takové běžné věci, co asi všichni najdeme doma.
1: Ještě mě napadá jedna věc, co se týče toho boxu, co na to zvíře působí lépe, když se třeba ten box přikryje, že tam zvíře má tmu, anebo ho naopak ta tma jakoby stresuje?
2: No určitě bude lepší, když ho přikryjeme, bude tam ve tmě i ticho, nebudeme mu pouštět úplně nahlas rádio, muziku, to určitě obzvlášť divoká zvířátka by neocenila, takže spíše tma, klid.
1: A ještě bych se chtěl doptat na to, když jste mluvila o těch mláďatech, která můžou být třeba pouze ponechaná někde svými rodiči, kteří se za nějaký čas vrátí. Můžeme to takhle na dálku poznat, protože sama jste říkala, že dotýkat bychom se takového zvířete neměli.
2: Ideální bude vždycky konzultace se záchrannou stanicí, ale pokud nevidíme, že to zvířátko vyloženě trpí, že třeba dehydrataci úplně od pohledu nepoznáme, ale že je vyloženě zraněné, tak s ním většinou opravdu nemusíme nic dělat. I třeba se může stát, že uslyšíme, jak srnčátko volá. Vydává takový zvuk pro nás možná až jako tísnivý, ale ono to může jenom být, že volá tu svoji matku, která se v tu chvíli bojí přijít, protože jsme tam my. Obzvlášť pokud je to třeba nějaké turistické cesty, kde tam se pohybuje víc lidí zrovna v tu dobu, tak ona prostě jenom se nemusí vrátit a může čekat, až bude klid, což znamená do večerních hodin.
1: Až takhle dlouho.
2: Může to určitě být, protože u zvířátek je to tak, že prostě ta matka musí mít i to své blaho na mysli. Takže se jen tak nevrátí, než bude klid a je lepší počkat. Pokud se třeba můžeme vrátit někdy na večer na to místo, zjistit, jestli ještě pořád tam to srnče nebo nějaké jiné mládě je, tak je to ideální postup asi.
1: A možná s dalekohledem a na dálku.
2: Přesně tak.
1: Říká veterinářka Anna Zimová, která je hostem dnešní chovatelské poradny.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes je naším hostem veterinářka Anna Zimová. Povídáme si o péči o zraněná zvířata, respektive povídali jsme si. Nicméně pokud najdeme ve volné přírodě zraněné zvíře, mnohokrát jste zmiňovala, lépe se obrátit na odborníky, tak na koho se mohou lidé obracet tady v Jihomoravském kraji, pokud by tedy třeba našli nějaké to volně žijící zvíře zraněné v přírodě?
2: Pokud je to volně žijící zvíře, pak bychom se měli obrátit na záchrannou stanici pro volně žijící zvířata. A tam opravdu jsou odborníci na svých místech a oni už nám řeknou, co dál, a ideálně i to zvířátko jim třeba dopravit. Oni samozřejmě můžou přijet, ale mají třeba jedno auto na celý kraj a je to samozřejmě složitá situace pro ně. Obzvlášť teďka, že opravdu těch zvířátek je spousta, těch mláďat, jak už jsem zmiňovala. Jiná situace samozřejmě bude, pokud najdeme domácího mazlíčka, který se volně pohybuje. Tam potom bychom to měli vždy řešit přes městskou policii, pokud dané město jí má, nebo obec. Mm-hmm. Protože my bychom nikdy neměli vlastně to zvířátko sami se snažit odchytit a měla by to dělat osoba odborně způsobilá. Mm-hmm. Už jenom kvůli naší bezpečnosti. Na malých obcích toto může být problém a samozřejmě tam nejsou tak flexibilní, může to trvat a tam třeba se dá kontaktovat nějaký spolek a oni to zvířátko už pak můžou odchytit, snažit se mu najít toho majitele.
1: Asi trošku jiná situace, ale bude v lese u zvěře.
2: Ano, zvěř, tam už je to zase trošku jiné. Tam pokud třeba dojde, pokud najdeme v lese zraněnou zvěř, ideálně najít si kontakt na hospodáře, mysliveckého hospodáře. Pokud se stane autonehoda, srazíme srnku, divočáka, potom ideálně zavolat i policii k tomu a oni už by pak měli toho hospodáře kontaktovat. A i kdybychom chtěli takové zvíře dopravit do té záchranné stanice, tak by to zase mělo být se souhlasem mysliveckého hospodáře. Tady prostě ta legislativa v tomto je neúprosná.
1: Ano, říká veterinářka Anna Zimová, která byla hostem dnešní chovatelské poradny. Díky, že jste přišla, zase někdy příště se budu těšit. Naschledanou.
2: Děkuju, naschledanou.
1: No a teď, milí posluchači, ještě nějaké pozvánky a pak zase muzika.
3: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech Na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cimbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.
4: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
5: Nikdy už nemohu prožít volání toho jara vůbec prvního, které mne zastihlo v mých 17 letech. Má pro mne navždy barvu zelenou a zlatou. Zelenou jako předzvěst onoho jedině rajského času, jara mého mládí, zlatou jako božsky zářící kštice mého prvního druha, bratra v slunci.
4: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
6: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

Tak to byl Vaby Daněk, blíží se nám 12. hodina, pro vás to znamená poslech hodinového pořadu Morava krásná zem, užijete si dechovky, no a my se uslyšíme zase v úterý mezi 10. a 12. a doufám, že budete poslouchat, protože po 11. hodině v úterý tedy pozvu Davida Neckaře, se kterým se budeme povídat o skotské historii, kultuře i brněnském spolku Skotský pes. Na shledanou a naslyšenou se těší Zdeněk Truhlář na vlnách Českého rozhlasu Brno.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na dálnici D2 u Brna začne večer platit omezení. O víkendu bude uzavřená Kaštanová ulice. V Česku letos zatím zbankrotovalo nejvíc firem od roku 2017. Lužáneckou ulici v Brně místo aut zaplní hudební, taneční i skateový program. A bude oblačno a zataženo s teplotami do 20 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Pouze jedním pruhem v každém směru projedou dnes večer a o víkendu řidiči na dálnici D2 u Brna. Silničáři tam budou v místě křížení s D1 osazovat mostní nosníky. Omezení bude platit od pátečních 20 hodin do 5 hodin v neděli ráno. Skoro celou sobotu a neděli bude také uzavřena Kaštanová ulice, která vede pod dálnicí D1. Důvodem je instalace skruže na pilíře. Podrobnosti doplňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Objízdná trasa vede ulicemi Hanácká, Průmyslová, Těžební, Olomoucká a dále Černovická a Hněvkovského. S ohledem na aktuální práce na mostu přes Kaštanovou ulici není možné zajistit bezpečný průchod, a to jak pro chodce, tak i cyklisty. Ulice bude v tomto úseku tedy zcela neprůchozí.
0: Kvůli uzavírce pojedou autobusové linky 40, 48, 64, 74 a N95 mezi Komárovem a Tuřany odklonem po dálnici D2 a přes Chrlice a Holásky. Regionální linka 109 pojede přes Slatinu. Soudy vyhlásily od ledna do května 336 bankrotů firem. Je to nejvíc od roku 2017. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet bankrotů tak oproti stejnému období loni stoupl o 21 případů. Nejčastěji končily v insolvenci firmy v Praze, nejmíň naopak v Ústeckém kraji. Soudy přijaly letos do konce května 561 insolvenční návrh, což je skoro o čtvrtinu více než loni. Pouliční festival zaplní dnes a zítra okolí parku Lužánky v Brně. Lužánecká ulice kvůli tomu bude zavřená pro auta. Letošní novinkou je soutěž tanečníků ve stylu street dance a klání amatérských básníků ve slam poetry, naplánované na sobotní odpoledne. Na programu jsou i skateové závody, stejně jako lekce pro nováčky, říká koordinátorka Hana Kachlířová.
3: Snažíme se poprvé udržet ten streetový vibe po celou dobu akce. Ulice je zavřená hlavně kvůli skateovým závodům, které se tam budou dít jak v pátek, tak v sobotu. Máme tam i blok pro lidi, co si chcou jen tak zkusit zajezdit, takže je tam nějaká skateová školička.
0: A na akci vystoupí i kapela Prago Union, která tam pokřtí své nové album.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, místy se slabšími přeháňkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Vítr by měl foukat mírný západních směrů. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem na dálnici D1 se tvoří od Domašova. S omezením po nehodě počítejte na silnici první třídy číslo 23 v zastávce. Místem se tam projíždí Kyvadlově. Pozor i v místě nehody na okraji Hustopečí na silnici do Šakvic a jedno omezení v Ratíškovicích na ulici Dědina. I tam se projíždí Kyvadlově. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Klidné páteční poledne vám přeji z brněnského studia Českého rozhlasu. Hudební introdukce patřila Moravance a vy jste zajisté se těšíte na ty další písničky, které za chviličku zazní na počest jubilantů těchto dní. Vám, kteří právě obědváte, přeji dobrou chuť. No a vy, kteří se osobně chystáte zasáhnout do dramaturgie tohoto pořadu, samozřejmě můžete tak učinit i prostřednictvím telefonního spojení. Vy už ho znáte, ale pro jistotu, kdyby se našel někdo nový, kdo zavolá a překvapí. 726 46 5200 a svátek dnes slaví Antonie Toničky. Tak jsem taky zvědav. A nepředám první gratulaci. Prosím o zahrání k dnešním narozeninám pro paní Alenu Obořilovou z Brna Žebětína. Alenko, přeji ti hlavně pevné zdraví, lásku a životní pohodu a radost z výpěstků na tvé zahrádce. Za všechny přátelé a známé, co tě mají rádi, přeje Pepa. Další gratulace k zítřejšímu svátku posílá tento e-mail Hanka Pivodová. Ale není tam uveden samozřejmě, není tam uvedeno příjmení jubilanta, ale každopádně to bude asi Antonín. Takže chceme zahrát písničku k zítřejšímu svátku. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Manželka Libuše a dcera Hana. Takže Hanko, předpokládám, že to je manželovi, ano, Toničkovi. A ještě jedna, a já to budu rovnou citovat. Zdar jak svině, tady Petr z Brna. Chtěl bych nechat zahrát nějakou fajnovou dechovku pro kluky z kanclu. Sice jsme mladší ročníky a normálně nám v kanclu hraje všelijaká moderna, ale když v rádiu pustíte pořádnou moravskou, tak nám to vždycky zahřeje palicu a i srdco. A hlavně je boží, jak si tu naši důchodci posílají přáníčka a drží ju spolu jak parta z hospody. Tak jim posíláme pozdrav a respekt, že to furt tak hezky drží. Tak šup tam nějakou krásnou dechovku, ať máme v kanclu chvíli moravskou. Pohodičky. Tak pohodičku si dáme, bude to přímo písnička Víno, víno, vínečko. Václav Váňa z mladší Julie Běhonková v podání Vlčnovianky.

0: Ano, víno. Vínečko, Vlčnověnka, dovolal se Jeník z Budíkovic. Jeníku, krásné poledne vám přejeme na Vysočinu, dá se říci. Říkáte
1: ano,
0: od Střebíče, dobrý den.
1: Já bych chtěl dneska popřát, jinak zdravím teda všechny posluchače tohoto krásného a velmi potřebného pořadu. A chtěl bych dneska popřát a pogratulovat manželům Pepovi a Boži Borianovým ze Stanovišť k dnešnímu výročí zlaté svatbě. K tomu jim přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších společných let a radost ze svých blízkých a dobrých přátel. Toto jim přeje jednak Jenda a Vlaďka Svobodovi z Budíkovic a dále se připojují i jejich děti Marťa, Jana a Pepa s rodinami. Nejmladší vnučka Klárka jim posílá velkou pusu a děkuji za opatrování a hezké chvíle s nimi. Já také moc děkuji za prostor a zdravím všechny a přeji krásný den a zdraví.
0: Jeníku, musím teda říci, že jste to řekl naprosto skvěle a úžasné bylo, jak jste říkal, že ten pořad je potřebný. To teda to klobou
1: no,
0: by dolů.
1: No, já bych to nechtěl
0: ne, nebudem to, nebudem
1: velmi,
0: to probírat.
1: Velmi potřebný,
0: ale
1: velmi potřebný.
0: Řekl jste to fakt moc hezky, děkujeme. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Děkuji, všem hezký den, nashledanou.
0: Mám spoustu písemných gratulací, tak se musíme do nich pustit. Helenka s Fankem přejí kamarádce Mařence Hrnáčkové z Napajedel, která slaví narozeniny přímo kulaté 80. Moc je přejeme zdraví, štěstí a to jí přeje samozřejmě i syn Marek s rodinou a hlavně Helča a Fanek z Uherského Hradiště. Dvě gratulace hned na počet jednoho jubilanta. Chceme popřát našemu milovanému dědovi Antonínu Rusňákovi k jeho narozeninám, které slaví dnes a k zítřejšímu svátku, který slaví zítra. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví, pohody. To přejí manželka, dcery, znoučaty, pravnoučata. Dále se připojuje rodina Chybíkova a Macháčkova, dále kamarádi a známí z Dobrého pole. A druhý e-mail na počest Antonína Rusňáka. Milý tati, dědo, pradědo, přejeme ti hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost, mnoho krásných dní. Ať ti stále dělá radost příroda, myslivost, dobré vínko a společnost všech dobrých lidí, které máš kolem sebe a které máš tak rád. A tě nikdy neopouští dobrá nálada, úsměv a energie do dalších let. Máme tě moc rádi a děkujeme ti za vše, co pro nás děláš. Užij si slavnostní den naplno, ať se ti splní všechna přání. A zároveň ti chceme popřát k svátku. To přání posílají děti, Božka, Zdenka a Iva s rodinami, všechna vnoučata, pravnoučátka. K narozeninám k svátku ti přejeme jen to nejlepší a posíláme velkou pusu. A naše písnička Zdounečanka, Miroslav Nauč, Láďa Salčák, tobě maminko.

0: Tady z Dolnečanka, dovolala se Věruška z Horních Louček. Dobrý den, Věruš.
1: Ještě jednou dobrý den, pane Hegner. A já mám takové přání zítra, 13. června, oslavy své narozeniny paní Helenka Mertová z Čebína. Helenko, jestli posloucháš, tak ti přeju všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. A poslechni si nějakou pěknou písničku od pana Hegnera. A pane Hegner vám přeji... To ti přeje Věra s rodinou a pane Hegner vám přeji hezký den a děkuji moc vám, nashledanou.
0: Věru, už taky, mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Brumov Bylnice, paní Dagmar, další hezký den.
2: Dobrý den, zdravím vás všechny v rozhlase a přeji všem i posluchačům dobrý den. 15. června oslaví své kulaté životní jubileum a 22. června svůj svátek naše kamarádka a bývalá dlouholetá obětavá vedoucí souboru Trávnica paní Pavla Hrnčiříková. A proto jí všichni bývalí členové chceme popřát do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásku, pohodu v rodině a také hodně radosti z pravnuka Jakuba a ať jim to dobře spolu bubnuje. Je z něho šikovný bubeník.
0: Hezky.
2: A už se zase moc těšíme, jak se zase spolu pěkně, až si spolu pěkně zaspíváme a moc nám to všem chybí.
0: No, záleží, záleží na vás, jak se sejdete a zaspíváte.
2: Ano,
0: si, že jo?
2: Tak my se scházáme, jako no, už ne jako oficiálně, ale
0: to nevadí, taková ta setkání jsou milá, poklábosíte trošičku, něco si dáte a zaspíváte, že jo? Tak je to paráda.
2: Ano.
0: Ať se daří, Dáši.
2: Ano, děkujem.
0: Naschledanou. Dnes se dožívají zlaté svatby manželé Marie a Karel Řezáčovi z Blažovic. Do dalších let společného života jim přejí hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a božího požehnání dcery Magdaléna, Pavlína a Jana a Marie s rodinami. Přání se také připojují kamarádi, známí a bratr Slávek s manželkou Marie a celou rodinou. Další gratulace chceme popřát naší drahé kolegyni Petrušce Cupákové ze Švábenic, která slaví 14. června krásné narozeniny. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, úspěchů v práci, osobním životě. Ze srdce přeje kolektiv Zot Haná družstvo Švábenice. A ještě jedna gratulace. Dnešním dnem oslaví své narozeniny můj bratr pan Rostislav Dula z Lipova. Přeji všechno nejlepší, pevné zdraví, lásku, porozumění svých blízkých, hodně trpělivosti, bude brzo totiž dědečkem. To přeje bratr Mirek s rodinou. V Norověné nám zahrají písničku Dalibora Brázdy, Ládi Salčáka Na pasinku.
3: Český rozhlas Brno.

0: Viktory v Norvěny. Ve Norvanách budou slavit 777 let v neděli, tak tam si obnoví trošičku, zase zazpomínají muzikanti a samozřejmě jiný program tam bude odpolednem. Paní Maruško Dostrání, vás zdravíme.
1: Mruštíková, já vás zdravím, pane Hegner, a prosím o hudební dárek zítřejšímu svátku Antonína. V naší rodině máme tři Antoníny. Manžel, váš stálý posluchač, nejstarší syn Toník a nejstarší vnuk také Toník. Všichni tři jsou muzikanti a zpěváci. Minulý týden oslavila narozeniny snacha Eva a narozeninovým dnem bude taky 27. červen syna Šimona. Všem jmenovaným ze srdce přejeme především zdraví, štěstí, boží požehnání, lásku, pohodu, spokojenost, pracovní a osobní úspěchy. Vnukům úspěchy ve studiu a hudbě. Přeje celá rodina Bruštíková.
0: No.
1: Pane Hegner, moc děkuji a ze strany zdraví celý váš kolektiv, celá rodina.
0: Dobře, Maruško, ještě mě upřesněte teda, protože já tam nějaké ty toníčky znám z toho strání, zpěváky a muzikanty, tak kteří to jsou?
1: No tak nejstarší syn, to je Toník, teda ten primášoval několik let a potom...
0: No jak se jmenuje dál? Musíte říct příjmení. Toník, říkám, Toníku je hodně.
1: Prosím?
0: No příjmení, ať nám řeknete.
1: Jo, Bruštíci,
0: no,
1: všichni...
0: Všichni jsou Bruštíci, jo?
1: Ano, ano, všichni Bruštíci.
0: No, tak protože...
1: To je celá má... rodina Bruštíková, zpěvná.
0: No, vidíte to, protože tam máte i pana starostu, který zpívá, že jo, takže...
1: No,
0: vidíte to. Tak se mějte krásně, Maruško, děkujeme.
1: No, moc díky, ať se vám daří.
0: Taky, nashledanou. Janička Velké Losiny, dobrý den, Jani.
2: Tak já vás zdravím všecky. No a chtěla bych nějakou pěknou písničku pro všecky, protože dneska mě můj přítel naštval, takže máme to na uklidnění.
0: No, to bude velmi klidná písnička, to je přímo na uklidnění, když někdo někoho rozčilí, jo?
2: No,
0: dobře, Jani.
2: No, to tak dlouho rozčiluje, že...
0: No to ne, to...
2: Já půjdu do nové práce a už mě...
0: A však vy se domluvíte, no tak vy se domluvíte, v práci se uklidníte, doma se zase rozčilíte a takový je kolotoč života.
2: Je to.
0: Mějte se hezky, Jani.
2: Já vám chci popřát pěkný víkend a mějte se pěkně tam všichni.
0: Dobře, děkujeme, nashledanou.
2: Taky, nashledanou.
0: 13.6. oslaví krásné životní jubileum moje sestra paní Anna Zvěbová ze Želetic u Znojma. Všechno nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody přeje bratr Josef s rodinou. Další takové poděkování posílá Stanislav Žilka. Verunko, děkuji ti za krásných 5 let. Vím, že se mnou je to jako na houpačce, ale miluju tě. Jsi moje všechno a děkuji ti za krásných 5 let s tebou. Tvůj milující manžel Standa. No to je hezké přání. A ještě písnička pro paní Anu Švecovou z Jiřic u Miroslavy, která slaví narozeniny. Přejeme jí hodně pevného zdraví, štěstí, spokojenosti do dalších let. To vše přeje klub seniorů z Jiřic u Miroslavy. A teď ta klidná písnička Maruška Prajková, Liduška Kosková, Podlužan, Konopa, Konopa.

0: krásné hlasy z podluží, jak jim to ladilo nádherně Marušce a Lidušce. Ze Zlína zdraví neznámý posluchač pana Chaloupku, takže předávám pozdrav a teď už dostává slovo Jožinka ze Silůvek. Joži, dobrý den.
1: Dobrý den, Karličku, já vás zdravím a já bych chtěla dneska popřát už Toníčkům, protože zítra bude asi nával, tak já bych chtěla pozdravit a popřát Toničkovi Jahodovi z Telnice. Toni, všechno nejlepší, hlavně zdraví, ať máš rád krásný táhlice, ať zpíváš, ať jsi hlavně zdravej a pozdravuj taky ženu Věrušku. A druhé přání bych chtěla poslat panu Antonínu Perníčkovi, to je skladatel písní, krásný texty zpívá, teda skládá, tak ať mu to pořád jde a ať je taky zdrav. Jo?
0: Ano.
1: Byli jsme v Dubňanech na festivalu a chyběla nám tam Anička z Miroslavy. Nejenom já jsem se po ní dívala, víc lidí, ale chyběla tam. Tak nevím, co se stalo, jestli je třeba nemocná.
0: No, měla to kousek, ano.
1: No. Moc ju pozdravujem všichni a já zdravím všechny dechovkáře a mějte se hezky.
0: Taky, Joži, mějte se taky krásně.
1: Děkuji, nashledanou. Děkuji, nashledanou.
0: A teď se dovolala paní Hahu, jak my si říkáme, Hanička z Hulína. Hani, dobrý den.
2: Dobrý den, Karličku, už jsme se dlouho neslyšeli.
0: No jo, to je pravda.
2: Tak bych chtěla taky ten Toníčku zítřejším k svátku popřát. A je to Toníček Pavluš, kapelník Mistříňanky, Toníček Ryza, zpěvák z Liděčanky, Tonda Šobáň, Duo Morava, pak je to taky Antonín Pernička, skladatel krásných písniček, je to Tonda Koníček z Boršičanky Antonína Koníčka a je to Tonda Boček z Veselí nad Moravou. No a 14.6. mají ještě narozeniny Antonín Koníček a Petr Houšť kapelníci. Tak všem dohromady bych chtěla popřát hodně štěstíčka, hlavně zdravíčka pevné, aby sloužilo, aby nebylo nějaký nemoce nechodili. Tak a aby se měli dobře, štěstí, zdraví, lásku, pohodu, muzikantských úspěchů, osobních úspěchů v životě. No a co dál? Hlavně je to zdravíčko.
0: Dobře.
2: To vám přeje Hanka z Hulína. No a taky tu písničku posílám všem přátelům, kamarádům a známým. Karličku samozřejmě i vám tam, jak dosloužíte dneska. Mějte se všetci
0: ano,
2: hezky.
0: Ano. Haničko.
2: No?
0: Haničko, zítra já mám ještě poslední službu takovou v té řadě, pak už myslím 14 dní nebudu mít, tak si ode mě odpočinete, ale Toničci zítra to si vychutnáme a za chvilinku nám dokonce Toniček Ryza zaspívá, ale až po další té písničce, tak se trefila.
2: Tak mějte se všichni hezky a i vy, nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou. Písničku k narozeninám posíláme paní Květě Barteskové ze Slavkova u Brna. Všechno nejlepší přejí její přátelé z obce Česká, kde paní Květa prožila část dětství a mládí. Její tatínek tu tehdy dělal dílovedoucího u pana zvonaře Rudolfa Manouška v Kovolitu. I když to bylo už dávno, v době kolem druhé světové války paní Květa na naši obec nikdy nezapomněla. V době covidu, když jsme všichni museli sedět doma a nebylo co dělat, zkusila se s námi spojit alespoň telefonicky. Našla tu staré přátelé i ty, kteří jsou rádi, že ji teprve mohli poznat. Za všechny je hodně zdraví a radosti do dalších roků přeje Dáda Hrušková z České. Další gratulace. Posíláme přání k dnešním kulatým narozeninám babičce Miladě Hamříkové z Radkova. Přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody do dalších let. Máme tě rádi, tvoje vnoučata Jeronýmek a Elinka. A ještě na gratulace chceme nechat zahrát našemu kolegovi, kamarádovi a velkému duchovnímu rádci Pavlu Kozákovi z Jarcové k jeho dnešním kulatým narozeninám. Hodně štěstí, zdraví Božího požehnání, ochranu Panny Marie Svatohostýnské, ať již nemáš trápení z klouby. Přeje rodina Ondrejková, Vlčková, Janovská a aktiv zasloužilých hasičů z Jarcové. Písnička Jaroslav Janota, Miluška Plačková, Slúbená, Sokolka ze Šakvic hraje.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: A přejeme krásný den, paní Lidušce do Chorině u Valašského
2: Meziříčí. Dobrý den, tady je Lida z Chorině. Já bych chtěla písničku pro svého manžela, který má zítra svátek. Já mu přeji hodně zdraví, hodně štěstí a taky mu to přeji děti a jeho vnoučata. A ať je hodně zdravý. Děkuji moc.
1: Ano, manžel Toníček samozřejmě. Ano.
2: Toníček, ano.
1: Je nám to jasné. Mějte se hezky, Liduš, nashledanou.
2: Tak, nashledanou.
1: Dnes má další stránku svého manželského života paní Ladislava a pan Oldřich Šuráňovi z Babiců Uherského Hradiště. Vaše ano. Nechť je vám ještě mnoho let, které prožijete v lásce, zdraví s božím požehnáním. Ze srdce přeje sestra a švagrová Bohunka s manželem Pepou a dnešní narozeninový den má paní Jindřiška Veselá z Babiců Uherského Hradiště. Milá Jindřiško, moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky, lásky a boží požehnání do dalších let přeje sestřenice Bohunka s manželem Pepou z Rynholce ze Středočeského kraje. Prosíme o písničku pro oslavenkyni inženýrku Alenu Podolanovou z Orlovic, která dnes slaví 65. narozeniny. Čas člověku přidává roky, ale jen výjimečným lidem přidává i moudrost, nadhled, schopnost rozdávat kolem sebe dobro. Ty patříš mezi ně. Díky tobě je svět našich blízkých bohatší, laskavější a krásnější. K tvým 65. narozeninám ti přejeme především zdraví, protože je základem všeho. Radost z každého dne, protože ta dává z životu smysl. A lásku lidí kolem tebe, protože ta je tím největším bohatstvím. Ať máš stále důvod těšit se na nové dny, nové zážitky, chvíle strávené s těmi, kteří tě mají rádi. Ať ti život vrací alespoň část toho, co si po celý život dávala druhým. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti ti přejí maminka, manžel Štefan, syn Števča s přítelkyní Petrou, bratr Stanislav a sestra Marie s rodinami a vnučka Natálka s Adriánkou posílají velkou pusu. A ještě jedna kratička, prosíme o písničku jen tak pro radost cukrářkám, Peťce a Ivě do Mléčných Lahůdek v Hodoníně. Tak ano, písnička je Kvítečka, Trnková, František Kohoutek, Toníček, Ryza a Lidečanka.

0: Toníček Ryza, Pavel Fojtu zpívali. Toníkovi už přejeme dopředu taky všechno dobré k svátku. Dovolal se Vašek Spokojovic. Vašíku, dobrý den.
1: Dobrý den přeji vám i všem posluchačům a prosím bych zahrát písničku, pěknou písničku k dnešním narozeninám panu Ladislavu Kružíkovi a přejeme mu všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a tvůrčích nápadů hodně. On je takový dobrý putíl, tak ať jo, se
0: tvůrčí,
1: mu daří.
0: Tvůrčí, muž činu, jo?
1: Ano, a ještě bych chtěl, když tam má svátek náš bývalý hokejista hráč Toník Zerzánku z Chlistova, tak i tomu bych popřál všechno nejlepší a poslechu a pro radu zahrajte prosím ještě Karlu Růžičkovi do Chlistova a Jardovi Jardovi,
0: prostě.
1: Tak.
0: Jasně. Vašíku, a Toník hrál kde? V obraně, v útoku?
1: Toník hrál v útoku, to byl forward. A hrál krásně na saxofon, skoro jak Slováček.
0: Hezky. Dobře, Vašíku, mějte se krásně.
1: Děkuju moc a vy nashledanou.
0: Okresní sdružení hasičů Kroměříž taky si vždycky vzpomenou na své zasloužilé hasiče a zítra bude slavit pan Stanislav Juřena z Uhřic, takže Staníku všechno nejlepší vám přeji a samozřejmě pokoj, klídeček a zdraví hasiči z Kroměříže a taky aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Ti také nezapomínají na své bývalé členy. A zítra bude slavit Alois Manič z Perné narozeniny a v neděli Josef Gál z Tvrdonic, takže chlapi taky vám, zdraví vás všichni. Je krásné, že na vás vaši kolegové opravdu nezapomínají a nechávají vám zahrát prostřednictvím tady Českého rozhlasu Brno. Tak zdraví, zdraví, zdraví, štěstí a pokoj. A teď si poslechneme Bojany, Joška Konečný, Lužická hospoda.
2: Český rozhlas Brno.

0: A ještě se dovolal Petr z Lesonic. Dobrý den, Petře.
1: Dobrý den. Já bych chtěl nechat, prosím vás, zahrát norskou písničku vnuce Viktorce Havličkové, která má dneska krásný 2 roky.
0: Dobře.
1: A jinak všem ostatním taky hodně štěstí a zdraví a hlavně vám tam do rádia.
0: Dobře. Petře, mějte se hezky, děkujeme. Nashledanou. A mám tady ještě pár e-mailů. Chtěl bych pozdrav do rádia pro mého kolegu, zároveň vašeho fanouška Luboša z Klempířství. Přeju mu, ať mu uteče rychle směna. Také hodně božího požehnání, tak mu něco zahrejte. To je jeden e-mail, klikneme dále. Chceme popřát ke jmeninám Tonečce Konečné ze Žeranovic, přejeme hlavně zdraví, pohodu, stále dobrou náladu sestra Milada a Patákovi. Další, dnes slaví milá Tonička Petrášová z Bystřice pod Lopeníkem a taky zítra slaví svátek milý pan Toník Gorčík z Bánova, oběma oslavenců přejeme hodně zdraví, lásky, radosti, mnoho klidných a spokojených dnů, krásné chvíle s rodinou a přáteli, to ze srdíčka přejí kamarádi Maruška a Mirek z Nivnice. Písničku pro radost posíláme Vítěnkovi a celé rodině Petrášové a Gorčíkové. A to je, myslím, úplně všechno. Tak a teď písnička. Ej, volaři, volaři a tu Faranka ze Šakvic.

No, tak to byla Tufaranka. A já musím dodat, že Tufaranka bude hrát i písničky Vladimíra Fefra v pátek 12. června, což je právě dnes, tak se srdečně zváni v kulturním domě v Pavlově. Začátek je v 19 hodin, tak si můžete poslechnout pořad Morava krásná zem, pokud jste někde odtud blízko, pak sednout do autíčka, zajet si pěkně nebo pěšky se vypravit do kulturního domu v Pavlově v 19 hodin. Po skončení koncertu je možnost i zatancovat a občerstvení a dobré víno, jak je tady uvedeno, je zajištěno. Tak vás srdečně zvou muzikanti z Tufaranky obec Pavlov. Dále další pozvánka, jarní zpívání 14. června, což je neděle. To bude v Lanžotě, společenský dům, zúčastněné sbory, ženský sbor z Lanžota, z Dolních Bojanovic Kuklova, mužský sbor z Mikulčic, mužácký sbor z Lanžota, solisty a sbor doprovodí mladá cymbalová muzika Kanafaska z Lanžota. Já ještě otočím další pozvání. Kašavské slavnosti od 15.30, 13. což je zítra, bude tam hrát orchestr ze Zlína Velký, MDH z Kašavy, z Dounečanka, Moravská 12, Trnkovianka, taky jste srdečně zváni, vstupné dobrovolné v Kašavě. Tak se mějte hezky, krásné odpoledne vám přejeme a v 18 hodin se těším opět na setkání s vámi. A teď modré z nebe nám přináší Žadoviáci, skladba od Miroslava Kolstrunka mladšího. Yeah.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Co všechno pomůže rozházit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s Událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Počet Jihomoravanů za první čtvrtletí roku klesl o více než 3000. Bobová dráha v Němčičkách je po letech chátrání znovu v provozu. Janáčkovo divadlo uvede nové nastudování operety Netopír a bude oblačno až zataženo s teplotami do 20 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Počet obyvatel Jihomoravského kraje za první čtvrtletí letošního roku klesl o 3130 na 1 227 386. Důvodem je především převaha vystěhování nad přistěhovalými. Více lidí také zemřelo, než se narodilo. Proti stejnému období minulého roku počet zemřelých klesl o 4,1%. O stejné procento se však snížil i počet narozených. Podle údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad, znamenali úbytek obyvatel všechny jihomoravské okresy. Nejvíce jich ubylo v Brně. Ode dneška je znovu v provozu Bobová dráha v Němčičkách na Břeclavsku. Noví majitelé ji otevírají po 13 letech. Řadu let chátrající dráhu upravili. Otevřeno bude mít každý den, jak dodává majitel Pavel Kalický.
3: My už jednu bobovou dráhu provozujeme v Brně, v Mariánském údolí. My si říkali, že tady ten Hodonín, Břeclav se tomu naskýtá a dáváme tomu šanci. Otevírací doba je každý den od 10 do 18 hodin.
1: Původní bobová dráha vznikla v roce 2010. Atrakci ale tehdejší majitelé krátce po spuštění zavřeli kvůli pochybnostem ohledně jejího financování. Národní divadlo Brno připomíná 200. výročí narození Johanna Strause mladšího uvedením jeho nejslavnější operety Netopír. Novou verzi připravil pro Janáčkovo divadlo režisér Vojtěch Orenič. Ten znovu přeložil a upravil text z 19. století tak, aby ho přiblížil dnešnímu divákovi. V předloze se zaměřil na skrytý význam netopířího převleku.
4: Vlastně je to LGBT komunita, která jako symbol poznávací nosí právě brože z netopíry. Přes den mají svůj život v té normální společnosti převrácený vzhůru nohama a jenom v noci můžou létat.
1: K novému nastudování operety Netopír se vrátíme po půl třetí. Ve věku 76 let zemřel po dlouhé nemoci Petr Uličný. Někdejší fotbalový útočník pražské Sparty a trenér řady prvoligových týmů, včetně Olomouce či brněnské Zbrojovky. O úmrtí informovali na sociálních sítích jeho bývalé kluby, včetně Sigmy. Právě s hanáckým celkem prožil Uličný největší úspěch v kariéře, když ho jako kouč v roce 2012 dovedl k vítězství v domácím poháru.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, místy se slabšími přeháňkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, vítr bude foukat mírný západních směrů. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Domašova tvoří kolony. Po nehodě u Nové Vsi je momentálně uzavřená silnice první třídy číslo 52. Kyvadlově se pak projíždí místem nehody na silnici 23 v zastávce. No a s omezením po nehodě teď počítejte také při průjezdu sloupem. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Začínáme s dalším zdravotním magazínem, dalším vydáním. Patrik Rozehnal.
6: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den, téma, Patriku.
7: Paní doktorko.
6: Dneska nám bude praskat kůže.
7: Slyšitelně.
6: No, to nevíme. To uslyšíme v reportáži.
7: Jestli je slyšet.
6: Jestli je to slyšet.
7: Když už jsme ten rozhlas. Tak určitě kožní lékař bude řešit tyhle ty věci. A na kožním oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co? Už to byla. Říká dychtivě. Kdo? Nechápavě se ptá sestřička. Taková nádherná ženská blondýna. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala, sejdeme se na kožním.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: pořad Veselé a zdravě přidal i jednu historku.
1: Suchá a praskající kůže nás může pěkně potrápit.
2: Já chodím jak pitomý.
3: No, to nemusí být od toho.
2: Je. Dneska jsem celou noc nespal.
3: No, tak máte chodit domů, že jo?
2: Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
3: Vážně? Můžete na to podívat?
2: Ale no, musíte.
3: Dovolte,
2: prosím.
1: Kůže nám může praskat z celé řady důvodů. Podle pana profesora Galpakiotise zatím může být i obyčejná dehydratace, kdy stačí kůži dobře promazat.
4: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydratace, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně by byla hodně mastná.
1: Někdy může být problém i závažnější.
4: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
3: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
2: Řezat?
3: No jo, řezat.
2: Řezat?
3: Jo.
2: Vyloučeno.
1: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská.
4: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskány kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
2: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
3: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
2: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
3: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo pořádně a srdce?
1: Máte nějakou historku z ordinace?
4: Ano, často pacienty přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocný nehty, ale ty nehty nemocný nejsou, oni jenom zapomněli ty nehty pořádně umýt po práci na zahradě.
5: Veselé a zdravě.
0: I to se stane, ano.
6: No, já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
0: Takže poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutků rtu.
0: Aha, takže ne mazat si to nějakým lojem?
6: Jenom mazat nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
0: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
0: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtanová za malou chvíli v pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnešní téma v pořadu Vesele a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale způsobil jen slasti.
1: Oh, to jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáz, za cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, to se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nehtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nehty. A na rtech to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
0: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, no, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
1: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
0: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát, kožař?
1: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
0: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
1: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
0: zapařilo,
1: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
0: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů náchylnější k těmto problémům?
1: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, vážím, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
0: Není tak elastická.
1: No, právě.
0: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz, pak se dostane i na vaše živé dotazy.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdamovou, dnes na téma popraskaná kůže. Už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mě to trápí aspoň 10 a víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže. Až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to. Mažu to i sádlem, nepomáhá. Co to může být? Mám to i u palců, ruk. To mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil, moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různý parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
0: Další dotaz, telefonický.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví Nia. Prosím, trvá ještě malomocenství, lepra. A lze ji léčit jako lupenku nebo svrap? Jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku. Po braní furonu na odvodnění jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Dělala jsem dobře nebo špatně? Děkuju.
2: Tak to scvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, asi, nebo jestli ano. Ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje. Takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná,
0: tedy
2: jako vymícená, ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
0: Tedy na celém světě, ne
2: na u nás. Celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí Mycobacterium lepre, je to podobné jako Mycobacterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná. A další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle ano. některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
0: Jak se můžu nakazit?
2: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
0: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
2: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
0: Teď se budou lidi bát do zoo.
2: No právě, ale tak jako zase úplný
0: tam je to
2: kontakt.
0: Hlídaný.
2: kontakt nebude. S pásovcem nebude. No.
0: Dobře, takže jenom
2: je plně léčitelná.
0: Ale apelujeme možná v tomto čase před létem, když člověk jede do ciziny, aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika a už se třeba připravil, očkoval nebo vzal si léky, které jsou potřeba.
2: Ano. A hlavně pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
0: Popraskaná kůže. Dnešní téma v tom pořadu Veselé a zdravě otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdamlové. Využijte toho.
4: Veselé a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den, kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníků. Doktorka mě řekla, že je to vada krásy. Pak mě řekl kožař, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roků a už to bylo do půl lítek, aby žilky začaly praskat a kůže taky. A dál mě plno mastí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A mastím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, nesklo to vůbec, takže jsem musel chodit pod kolenkách, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to asi
2: to není v ploche, to není vřet, to není otevřené.
1: No ne, ale když máte poruchu, prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení
1: objednat se na cévní. Já bych doporučila objednat se na cévní.
0: Aby jsme vyloučili, pak se může řešit dál, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, na telefonuje někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano, halo. Je tam někdo. Povídejte. Ano.
3: Prosím.
1: No, voláte nám.
3: Kateřinu se zamlouvám.
1: Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Nemá žádné vyrážky, jestli je, čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a tím mě nepomáhají. No.
1: Prostě a jaké léky? Které... Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi teď ho nemůžu.
1: Aha.
3: Mám jich.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktoru, co dostáváte, ano, proč to dostáváte, na
1: co. Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný, nemůžu.
0: Radí, jak se chová tady u lékaře doktorka Kateřina Cajdamlová a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u pat, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčoky taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nehtu, hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, tak mi to praská.
2: Ano.
1: Bolí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučují mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo? Aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat, nebo většinou to nepoškoděj tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky. Takže bych možná na manikýru chodila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová, poradí i dalšímu. Doufám, aspoň, že najdeme řešení. Kdo volá teď? Ano.
2: Ano.
3: Halo, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Ivana z Chomutova. Chtěla bych se vás zeptat. Je mi 58 let a trápí mě praskání pat.
2: Ano. Praskání pat, to je tak ano. Častá, protivná nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, ne úplně dobře padnoucí, může to být trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše 12 kilometrů za 8 hodin. Může to být přílišný máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být, i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
0: A pak tedy mazat?
2: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
3: Ponožky, dělám. No. Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikéru a oni mi to kůži hodně dávají dolů?
2: No, to odstraňování stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
0: Co to zkusit tedy? Tuhle tvoří. Techniku na manikýře vynechat
2: no,
0: a spíš víc
2: mazat? Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak do hloubky a mazat, no.
0: Takže...
3: Mazat.
2: No.
0: Dejte pak vědět,
2: a když tak vitamin E, omega mastný kyseliny, beta karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví pokožky, včetně toho zinku.
0: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač z Chebu. Měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzem.
2: Ano.
4: Je tohleto věc léčitelný?
2: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
4: On
2: ale...
4: to má její syn.
2: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit ano. se o nějaký zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to protivný.
4: A ona ještě vegetariánka, tak asi jí trochu jinak.
2: No, tak
4: možná,
2: nedostatek,
4: že jí to taky nepřispívá.
2: Nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
4: Právě si si nepomáhá.
2: No, ale pokud je laktoovopisko vegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Ale to my nevíme, jestli to dělá. To jo, se zeptejte.
5: Ale rady jste slyšel, tak zkuste poradit, až nás to lepší.
4: No.
5: My taky děkujeme. Děkujeme, ať se daří. Další, kdo se ptá, dobrý den.
2: Haló, haló.
6: Dobrý den. Je to poradna?
5: Ano.
2: Dobrý den.
5: Snažíme se o to.
2: Snažíme se, ano, je to dneska těžké.
6: Posluchač Fritku, jako. Mám potíže taky s patama a s tímto. No a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
2: Jsem s ním.
6: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
2: Ano.
6: Koupím si velkoplošnou náplast.
2: Ano.
6: Oškrabu to smírkem.
2: Smírkem?
6: Smírkem. Položím to na patu.
2: Ano.
6: No a za dva dny je po bolesti a je to...
2: No vidíte to, já teda toho smirku
6: jako
2: bych se bála. Jo, já bych, no plísňového, vidíte, že jo, no, ta plíseň to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo, ale teda smirkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála, prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním, ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
6: Jelení nebo ovčí lůj a...
2: Kde se sežene ovčí lůj? Ovčí lůj.
6: Prosím?
2: Kde se sežené ovčí lůj?
6: Chovám ovce.
2: Jo, takhle. No
5: tak to je
2: jo,
5: řešení.
2: No,
5: tak se
2: u vás.
5: Chovat.
2: Děkujeme.
5: Děkujeme moc. Ptát se můžete samozřejmě dál na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
7: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Markou Kateřinou Cajtamlovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám něco řeknu. Já na tý papírové používám výbrační brusku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu, dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to, prosím vás, jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom jsem vám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři, a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji to je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to.
1: Ano.
3: Na onkologii.
1: Ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle, kde poslali. Protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano. Znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze.
1: Odstranit
0: a snad
1: lze,
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je, ano. Tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelení, že dobře funguje a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie, nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat, pomáhá, ano, spíš. Ono se říká hydratace,
0: třeba.
1: Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Mám třeba po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody, tu kůži, při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No, je to každá rada drahá. No.
0: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky veseleazdravie.cz, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To nepřipomínám. A děkuju paní doktorce.
1: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali. A s těma patama fakt je mi to líto. Nevím.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Armáda začne po prázdninách přijímat do základního výcviku o třetinu víc zájemců. Obézním dětem by mohly léky na hubnutí hradit pojišťovny. V Hustopečích začínají závody rally a bude oblačno až zataženo s teplotami do 20 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Armáda začne nabírat víc lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. K profesionálním vojákům i do aktivní zálohy se hlásí stále víc zájemců a kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dost posil.
2: Účastníci kurzu pro aktivní zálohu, úřednice Daniela Polesová a režisér David Čálek, staví na cvičení v lese tábor a popisují, co je motivuje. Motivovalo se přihlásit a co se naučili.
3: Trošku mě teďka k tomu, nechci říct, přinutilo to, co se vlastně děje okolo nás. Není to tak daleko, protože Ukrajina už jenom Slováci a my.
4: Když budu bránit Prahu, budu vědět, jak se to čistí ta zbraň, jak se s ní střílí, jak se schovat.
2: Možnost projít výcvikem bude mít od září víc lidí, slibuje mluvčí armády Martin Kresta.
5: 400 zhruba by měli být vojáci z povolání a 300 právě aktivní zálohy a dobrovolné vojenské cvičení.
2: Kurz základní přípravy trvá 6 týdnů. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Pojišťovny by mohly hradit léky na hubnutí obézním dětem ve věku od 12 do 18 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Rozšířenost obezity v Česku označil za drastickou. Navržený krok tak vnímá jako investici do veřejného zdraví. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je v Česku skoro 250 000 obézních dětí. V okolí Hustopečí odstartuje odpoledne třetí díl letošního mistrovství České republiky v rally. Jako lídr průběžného pořadí šampionátu odstartuje Dominik Stříteský. Ten zatím v Hustopečích nikdy nezvítězil. Před startem poukázal na výjimečnost trati vedoucí mezi vinicemi.
6: Je tam spousta prachu na těch RZ-ách, těch vinic, spousta šutojnových úseků, které u nás vesměs nejsou. Když nebudeme počítat pár kilometrů, tak tady na Hustopečích je to nejvíc. Člověk musí v tom najít tu rychlost a věřit tomu autu, protože jakmile to nedokáže, tak prostě ztrácí a nedokáže držet to tempo.
0: Karolínka na Vsetínsku prodala bývalou kartonášku v areálu někdejších skláren za více než 8,5 milionů korun. Nový vlastník budovu zbourá a na jejím místě postaví bytový dům. Město tak pokračuje v proměně bývalého sklářského areálu na nové centrum Karolínky.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, místy se slabšími přeháňkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Více už za chvíli s brněnským meteorologem Petrem Hruškou.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte před Brnem od Domašova s kolonami. Na 17. a 5. kilometru D2 blokuje jeden pruh na cestě do Brna nepojízdné nákladní auto. Silnice 52 zůstává po nehodě u Nové Vsi uzavřená a s omezením po nehodě počítejte i v Ratíškovicích a u Říčan. Tam se na silnici do Říček projíždí kyvadlově. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré páteční odpoledne přeju, vážení přátelé, od mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Zdravím všechny správně naladěné, tady je Borek Kapitánček a zejména zdravím všechny ty, a poznáte to na nich podle těch kruhů pod očima, kteří si neváhali dnes ráno přivstat a sledovat první vystoupení našeho fotbalového týmu na mistrovství světa. No bohužel dopadlo to tak, jak to dopadlo a mysleli jsme to jako vždycky dobře. 2-1 vyhrála Jižní Korea. Ale zpět k 12. červnu, který prožíváme. Jaké počasí? počasí nás čeká ještě během jeho odpolední části. To, jak správně řekl Pavel Chaloupka, už za malou chvilku uslyšíte od Petra Hrušky, meteorologa brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Ve 2 hodinách našeho odpoledního vysílání dojde i na pravidelnou páteční informaci o tom, jak se jezdí veřejnou dopravou. Čeká vás pozvánka na výlet, reportáže našich kolegů reportérů a reportérek a taky něco, co v učebnicích nebylo. Já vám přeju dobré odpoledne a gratuluju všem Antonín, Toničkám, Tonkám a podobně mají svátek. K jejich jmeninám si určitě zaslouží přinejmenším jednu písničku a těch písniček bude taky docela dost. Ale co bych ještě měl zmínit, nebo mohl zmínit, je to, že dnes je to 85 let, co se narodila herečka Marie Drahokoupilová. A v roce 1965, 12. června, byli Beatles poctěni řádem Members of British Empire. Oceněním udělovaným jejím veličenstvem královnou Alžbětou II. A to při příležitosti jejich narozenin. Někteří z dřívějších nositelů tohoto titulu tehdy na protest proti ocenění Beatles ten svůj řád vrátili. No, takové byly časy. Přeji vám krásný čas a ať se vám dnes všechno podaří.
1: Český rozhlas Brno.

0: Hostem pondělních dobrých rad 15. června bude lékárník Marek Lžičař a povídat si s ním budu o vybavení lékárničky na dovolenou. Co nezapomenout přibalit na cesty do zahraničí, jak léky chránit před vysokými teplotami a proč nepodceňovat jejich expiraci, jakým způsobem správně ošetřit drobná poranění, to vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Nejsi. Do mých snů však tiše vcházíš jako říjen. Denně vchází.

0: Roky největší slávy tohoto španělského dua ve složení Maria Mendiola a Maite Mateos byl závěr 70. let, respektive druhá polovina 7. dekády minulého století. No a ty největší hity znáte určitě Yes Sir I Can Boogie, anebo právě tuhle Sorry I'm a Lady. Teď je 14 hodin 27,5 minuty. Mám pro vás dvě pozvánky na nastávající víkend. Myslím si, že by se vám mohlo líbit třeba v Dambořicích. Právě spolek vinařů Dambořice zve na tradiční akci Přes dvory a sklepy. V sobotu 13. června se veřejnosti od 11 hodin otevřou brány 18 damborských dvorů a sklepů, abyste vy všichni nahlédli a okusili, jaká vína se rodí na úpatí Ždánického lesa. Na trase otevřených sklepů budou stanoviště s možností zakoupit občerstvení a k poslechu bude hrát dechová hudba Záhumenka, zaspívá ženský sbor z Bohumilic. Mezi sklepy bude projíždět koňské spřežení, takový taxík na objednávku. Zítra v Dambořicích Přes dvory a sklepy. Ale také v Šardicích mají důvod k oslavě a k tomu, aby vás pozvali na místo. Šardice na Kyjovsku zvou o celém víkendu, vlastně už ode dneška od 12. a až do neděle 14. června na oslavy 740 let obce. V bohatém programu se můžete těšit na divadelní představení Uděláte mě to znova, okrskovou soutěž v požárním sportu a folklorní pořad Rok na dědině, ale také na odpoledne pro děti, přehlídku dechových hudeb a mnoho dalšího. Více se dozvíte na webu obce Šardice, šardicekultura.cz a máte to. Výročí 740 let založení obce. Teď je 14 hodin 29 minut a naše dobré odpoledne už za malou chvilku přinese reportáž na slíbené téma. Pavel Chaloupka se o tom zmínil a já teď řeknu ještě další věc. Gabriel Eisenstein místo vězeňské cely stráví večer na bále. Honosný večírek se ale změní v rafinovanou pomstu doktora Falkeho. Známý příběh slavné operety Netopír uvádí Janáčkovo divadlo v Brně a reportáž uslyšíte za chvíli. Eda taky chce přijít k mikrofonu, už je tady.
1: Edův zvonek.
2: Dvojka oltových kořenů si cní na lavce v Augecu a hážo Hantec o svým milostným životě.
3: Franco, tak co, jak seš na tom?
2: No, vitální. Příští týden se mě má narodit 6. apléger. A co ty?
3: No, bezva. Já skoro každý den.
2: No, nehr mě klíny do hlavy. Vážně? Skoro každý den?
3: No jo. V pondělí skoro. V úterý skoro. Ve středu skoro.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: to beatlovské Help, ale to vy asi víte. Ale pojďme k jinému druhu muziky a vůbec krásných umění. Johannu Strausovi mladšímu se občas říká Král valčíku. Dílo tohoto rakouského hudebního skladatele si vyhlédlo Národní divadlo Brno. I proto, že loni uplynulo 200 let od jeho narození, teď nastudovalo jeho nejslavnější operetu Netopír. Režisér Vojtěch Orenič přináší do Janáčkova divadla vlastní adaptaci, která má původní humor 19. století přiblížit dnešnímu divákovi. Poprvé v tomto novém pojetí uvidí diváci známý příběh o záměně identit dnes večer.
1: Gabriel Eisenstein si má odsedět 8denní trest ve vězení. Místo toho se nechá svým přítelem Falkem přemluvit, aby poslední noc na svobodě strávil na bále, což mu podle jeho představitele Richarda Samka není cizí.
2: Je to floutek, lehkomyslný, že jo, záletník. Myslím, že požitkář a dost sobecký, protože slušný člověk jako chlap by se takhle ke své ženě Rosalindě nikdy nechoval. On ji bezostyšně lže do očí a myslí si, jak je to všechno v pořádku a že si může vjet na mejdan a s hodinkama tam oblbovat dámy.
3: Koupil jsem jen ukradocníka, abych je mohl věnovat nějaké krásné umělkyni, jako projev úcty.
4: Příští týden mě čeká David.
2: Jsou krásné a jsou elegantní a vypadají velice honosně, tudíž každý člověk, který je uzří, zbystří a myslí si, že tento člověk bude nejspíš zámožný, když má takové hodinky. Dnes člověk balí ženu na Ferrari, tak já to dělám na hodinky.
1: Celá opereta je pomstou doktora Falkeho, kterého kdysi Eisenstein opil a veřejně zesměšnil, když ho nechal jít městem v kostýmu netopíra. Režisér Vojtěch Orenič se snažil najít význam tohoto převleku.
5: Vlastně je to LGBT komunita, která jako symbol poznávací nosí právě brože z netopíry. Přes den mají svůj život v té normální společnosti převrácený vzhůru nohama a jenom v noci můžou létat.
1: Příběh o pomstě a nevěře se odehrává ve třech dějstvích, se kterými se proměňuje také scéna.
5: Já jsem právě došel k tomu, že Falke je gay, takže když byl na maškarním plese, vzal si kostým netopíra, takže všichni z LGBT komunity věděli. Takový vlastně nechtěný coming out.
3: Já se předlétl samotnýho a doktor za netopíra.
5: V prvním jednání je naše scéna opravdu malinkatý pokojík manželu Eisensteinových. Ve druhém jednání se to otevře do plesového sálu se schodištěm a s průhledem do herny. A ve třetím jednání všechno vybavení mizí a jsou tam jenom bříže a jsme ve vězení.
1: Na rozdíl od radikálních změn na jevišti se hudební partitura neustále vrací k jednotlivým tématům, vysvětluje dirigent Ondrej Olos.
6: Funguje jako celok, protože hudobně sa jednotlivé situace viažou na hudobné motivy. Či už je to téma toho bálu, o kterém sa bavia, a keď sa už na tom bále ocitnú, tak vždycky Strauss hudobně rámcuje tieto nejzásadnejšie momenty, ktoré sú už v tej predohre citované.
1: Klenot klasické vídeňské operety uvidí diváci v brněnském Janáčkově divadle do prázdnin pouze 4x. Znovu se na ještě vrátí v říjnu. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
0: Dovolím si znovu připomenout, že poprvé dnes večer v 19 hodin. Teď máme 8 minut po půl třetí a při našem dobrém odpoledni si přijdou na své vždy i turisté a turistky. Hana Slabáková z Klubu českých turistů vás v dobrém odpoledni už za chvíli pozve na jednu tradiční turistickou akci, kde budete moci o víkendu obdivovat jihomoravskou přírodu. Jen poslouchejte Turistický tip.

0: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cimbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré odpoledne, milé posluchačky a vážení posluchači. Pokud se považujete za turisty, měli byste zpozornět. Protože Hana Slabáková už je u mikrofonu Českého rozhlasu Brno připravena s pozvánkou na nastávající sobotu. Ještě před prázdninami si můžete udělat kolečko z Chvalkovic do Chvalkovic. Nevím, jestli je to úplné kolečko, Hanko. To už nechám na vás. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. No, klasické kolečko to není, protože startujeme většinou z Chvalkovic u Bučovic, abychom došli do Chvalkovic na Hané.
0: V tom je totiž ta flína, řekl by štatlař. Promiňte, že jsem vás přerušil. Prosím, pokračujte.
1: Dříve to tak nebylo a ty první trasy byly opravdu z Chvalkovic na Hané do Chvalkovic na Hané, ale je to tedy už 44. ročník pochodu a protože legrace musí být, tak se hold startuje Chvalkovicích u Bučovic. Pořadatelé jsou na to připraveni a když vlastně přijdete do Chvalkovic na Hané, tak v určených termínech jezdí autobusy do těch Chvalkovic u Bučovic, aby vás odvezli na start, to se dá najít na webových stránkách. A ta trasa, ta základní 19-kilometrová, ta je z Chvalkovic u Bučovic přes Hradisko, Oupaly, Vanovsko, Švábenice do Ivanovic na Hané a posléze do Chvalkovic na Hané, tedy celkem těch 19 kilometrů. 22 to mírně protáhne na Lhotu u Pačlavic a Zdravou vodu Jezírko a pak Švábenice a tak dále. 25 to vezme na Kozojecko, Oupaly, to je krásný název, že? To Oupaly.
0: Oupaly,
1: máme
0: jo.
1: Takové zajímavé názvy. A zase ta Lhota u Pačlavic, to je taky krásný název, když to tak vezmeme. No a pak máme třeba 29, ta to vede zase přes Stanovisko, to je taky zvláštní název, Pavlovice u Bohdalic, Orlovice, Moravské Málkovice, Medlovice. Já myslím, že to tady vidíme, jak je ta čeština zvukomalebná, jaké různé jaksi zajímavé názvy tady můžeme najít. No a pak máme těch 32 a 45 kilometrů. Vždycky bývá na hřišti ve Chvalkovicích na Hané také nějaký kulturní program. Oni mají rádi folka country, tak tam vždycky něco mají. Letos to bude překvapení. No a bývá tam vždycky dobré jídlo a pití, takže já si myslím, že vyrazit do Chvalkovic na Hané a poznat tady tento kout, vlastně východní část Jihomoravského kraje, je dobrý nápad.
0: Já bych dal na slova Hany Slabákové tuhle sobotu 13. června. Děkuji vám za tip na výlet, Hanko, a přeju vám krásné léto.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V části Veselí nad Moravou neteče kvůli poruše na horkovodu teplá voda. Dálnice D49 z Holešova do Freštáku bude kompletně zprovozněná 20. června. Brněnská vila Šťastny převzala archiválie z pozůstalosti architekta Ernsta Wiesnera. A zítra bude spíše zataženo, postupně proměnlivě oblačno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Část domácností ve Veselí nad Moravou se musí obejít bez teplé vody. Může za to porucha na horkovodním potrubí. Technici se snaží problémy vyřešit. Týkají se sídliště Kovářská a Masarykovy třídy. Tam se už během dneška povedlo dodávky teplé vody obnovit. Lidé na sídlišti Kovářská by je měli mít zajištěné o víkendu, nejpozději v pondělí.
2: Společnost, která má dodávky na starosti, ještě původní potrubí neopravila. Zařídila ale jiný systém zásobování. Teplou vodu nevede potrubím, ale využila bojlery, které ji ohřívají přímo na místě. Komplexní opravy horkovodu zkomplikovalo to, že je závada v křižovatce s vysokým napětím. Právě kvůli elektrickému vedení museli dělníci složitě řešit začátek výkopových prací. Z Veselí nad Moravou Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Ředitelství silnic a dálnic plánuje na 20. června otevření části dálnice D49 z Holešova na Kroměřížsku do Frištáku na Zlínsku. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí ŘSD Jan Riedl. Řidiči tak budou moci po roce a půl průtahů využívat celý úsek vedoucí z Hulína až ke sjezdu na Zlín u Frištáku, dlouhý 17 kilometrů. Dálnice D49 se v tomto úseku začala budovat v roce 2008. Stavbu provázela dlouholeté soudní spory i nedostatek peněz. Vila Šťastny v Brně dnes převzala dvě krabice s pozůstalostí po architektu Ernstu Wiesnerovi. Ten vilu i další budovy v Brně v meziválečném období navrhoval. Od přítele architektovy rodiny z Velké Británie, kam se Wiesner kvůli nacistům přestěhoval v roce 1939, vila získala třeba jeho zápisník, dizertační práci nebo fotografie, popisuje kastelánka vily Kateřina Konečná.
3: V životě by mě nenapadlo, že se někdy budeme dívat na fotografii pana architekta se zmrzlinou, protože k Wiesnerovi je těch fotografií velmi málo, tak jsme rádi, že se nám rozšiřují i co se týká toho jeho osobního života.
0: Fotografie pak chce ve zvětšené podobě vila vystavit ve svých prostorách.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku větší oblačnost s občasným deštěm, postupně proměnlivou oblačnost a místní přehánky, případně i bouřku. Srážky i oblačnost budou večer ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, místy přechodně čerstvý západních směrů, místy s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony na dálnici D1 před Brnem se tvoří od Domašova. Na 17,5 kilometru D2 zůstává na cestě do Brna nepojízdné nákladní auto. Silnice 52 je po nehodě u Nové Vsi uzavřená. Opatrně projíždějte místem nehody tramvaje na Táborské ulici v Brně a pozor na silnici z Říčan do Říček, vytekla na ní nafta. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré odpoledne, vážené posluchačky a milí posluchači. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno je Borek Kapitančík a před námi je další hodina dobrého odpoledne, ve které se dozvíte i to, jak to vypadá, když trávíte hodiny v lese, ležíte v okopu na hlídce a oběd si nesete v pytlíku v těžkém batohu na zádech. No, čeká vás reportáž z výcviku aktivních záloh ve Vyškově, ale také pravidelné páteční dopravní informace od Květoslava Havlíka z Jihomoravského Kordisu. Dozvíte se i to, co v učebnicích nebylo, a za pár chvíli byl, to jeden z vás či jedna z vás zkusí ve víkendové trefě soutěži tohoto jména, která je k dispozici vždy v pátek. A nevybíráte si v ní témata, ale na druhou stranu stačí jen polovina a více vašich správných odpovědí, abyste dosáhli na odměnu. Tou cenou pro dnešek bude kniha z nakladatelství Kazda, která vám poradí, jak některé věci hodit za hlavu. Ale to je jenom moje interpretace. Její název je totiž Udělej to jako Racek. Zbytek toho názvu dodám až po 22. hodině. To je teď ale vážně. Opravdu, jak věci hodit za hlavu, se dozvíte z téhle knížky.
1: Český rozhlas Brno.
4: Jak bloudit pasáží, se dozvíte od Karla Gotta a za chvíli na čísle 726 465 200 přivítám našeho soutěžícího. Tak dobré odpoledne a úspěch!

0: Tak to byl hodně hluboký návrat do minulosti. No tak hodně hluboký do 83. Takže zase tak moc to není, ale na tuhle písničku od Madony si možná pamatujete z dob, kdy ona teprve začínala vlastně s tou svou mega popularitou, ze které těží dodnes. Ale teď je podstatnější něco naprosto odlišného. Jinými slovy, je čas na víkendovou trefu a já musím přivítat našeho soutěžícího. Ten, komu se podařilo dovolat až jako druhému, protože u prvního jsem si vůbec nebyl jistý, kdo tam je, co tam je a nakonec s tím stejně zřejmě seknul anebo se nám přerušilo spojení. No Slávku, ať už k tomu vedlo cokoliv, vy jste tím soutěžícím dnešní víkendové trefy. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás a zdravím Roza Brno a jeho posluchače.
0: Děkuji za všechny, kteří poslouchají a možná se taky něco přiučí. Tedy není to samozřejmě moje ambice, aby se někdo něčemu učil, ale abychom si probrali vaše znalosti, to bychom klidně mohli říct. Pro jistotu říkám, že ani v tomhle případě nebylo spojení zcela bez závad.

0: Takže jsme se se Slávkem dohodli, že protože dostane vždy tři možnosti, jak odpovědět na otázky v naší víkendové trefě, řekne jenom A, B nebo C. To, kdyby náhodou ta srozumitelnost našeho hovoru byla trošku nižší. Slávku, rozumíme si, ano?
1: Rozumím, můžeme.
0: Výborně. Mám připraveny otázky jak moravské, tak brněnské, tak ze všeobecných vědomostí. A když bude vaše, když budou vaše odpovědi aspoň z poloviny správné, no tak máte knížku, kterou musím trošku obejít. Její název. Udělej to jako Racek. Vy, tři tečky, se na to. Jak jsem téměř přestala být milá, zní podtitul. Vy asi víte, o čem je řeč, že, Slávku?
1: Naprosto. Naprosto.
0: S pomocí psychologických rad v téhle knize i ti největší odmítači konfliktů můžou udělat krok k sebevědomému nastavení mysli, kdy výměnu názorů začnou vnímat ne jako hrozbu, ale jako příležitost.
1: Ano.
0: Budete umět komunikovat i s těmi, kteří by za to třeba ani nemuseli stát. No, teď pojďme raději rovnou k otázkám, které mám připraveny a k té minutě, která ohraničí naši dnešní trefu. Já myslím, že všemu rozumíte, jenom řekněte ano a já s klidu. Tak, pustím časový limit. Jdeme na to. 10. červen 76 bylo datum, kdy v Brně došlo k jedné zásadní události. Takže před 50 lety byla buď otevřena brněnská hvězdárna a planetárium, nebo zanikla profese průvodčího ve vozech DPMB, anebo byla veškerá plynová potrubí města převedena ze svíti plynu na zemní plyn.
1: Myslím si to Bčko, tu dvojku.
0: První utkání české reprezentace na fotbalovém šampionátu je za námi. 2-1 vyhrála Korea. Ale teď se zeptám na něco jiného. Ono se hrálo v mexické Guadalajáře. Kolik je teď v mexické Guadalajáře hodin? Jsou tam 3 hodiny a 15 minut ráno, nebo 7 hodin a 15 minut ráno, nebo 10 hodin a 15 minut dopoledne?
1: Trojka.
0: Kde se v Brně nacházel dům, v němž se v roce 84 natáčela část seriálu Návštěvníci, dům určený k demolici, který tehdy posloužil jako realistická kulisa vyhořelého domu Bernauových. Bylo to v Jundrově, nebo v Líšni, nebo v Žabovřeskách?
1: V Líšni.
0: Říkáte v Líšni. Ani jsme se nemuseli obracet na Ačko, Bčko, Cčko. Ale, Slávku.
1: Je to blbý.
0: Je to špatný, no, musím to říct rovnou. 10. června před 50 lety byla veškerá plynová potrubí města Brna převedena ze svíti plynu na zemní plyn.
1: No.
0: V Guadalajáře v Mexiku je teď 7 hodin a teď už 16 minut ráno. A bohužel ten dům, o němž jsme mluvili, dům, v němž se natáčela část seriálu Návštěvníci, je v Žabovřeskách. Adresa je Bráfova 4, tady byla Bráfova 4. Před rokem byla na opěrnou zeď velkého městského okruhu v tom místě umístěna dokonce pamětní deska. Bohužel,
1: no
0: není to trefa.
1: Nedá se nic dělat. Pozdní doufání, štěstí vyhání.
0: Ale víte co? Slovité odměny dnešního dne, kterou jste bohužel nevyhrál, tedy slovy názvu knihy z nakladatelství Kazda, udělejte to jako Racek. Vy, tři tečky, se na to.
1: Já se zase stám a tady vylítnu k přehradě.
0: Nejlepší možné řešení. Děkuji za spolupráci. A nemáte-li na mě otázku ze všeobecných vědomostí, kterou byste mi to třeba vrátil, rád vám popřeju hezké odpoledne.
1: Ano, řeknu vám, ale to znáte. Já jsem takový jednoducho, to je úplná blbost. A plus B a závorka. A plus B. To celé na druhou, závorka uzavřena samozřejmě, rovná se.
0: A na druhou plus 2 AB plus B na druhou.
1: No tak vidíte, vy jste bezvadné v matematice, já jsem taky ještě něco v té hlavě zachoval, takže se máme.
0: Já si to pamatuju vizuálně, já sice nevím vůbec, o čem je řeč, ale vizuálně si to pamatuju. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, mějte, nazdraví.
0: Já ještě tak trošku navážu na jednu z otázek té právě proběhlé trefy. Já tady vlastně mám ještě jednu pozvánku na dnešek.
2: Hovoří CML, centrální mozek lidstva. Dnes, v pátek 12. června, 17 hodin. Na ulici Bráfova 4 bude slavnostně pojmenován most velkého městského okruhu po Adamu Bernauovi.
0: Já myslím, že bylo docela rozumět, ale pro jistotu dnes v 17 hodin 12. června bude na ulici Bráfova 4 slavnostně pojmenován most po Adamu Bernauovi. Můžete být u toho, tak vám přeju dobré odpoledne. A teď k tomu, co ještě odezní v našem dobrém odpoledni. Tedy už za pár chvil, když jsem říkal, že hodiny tráví v lese, leží v okopu na hlídce a oběd si nesou v pytlíku v těžkém batohu na zádech, tak to je jenom část zážitků účastníků výcviku aktivních záloh ve Vyškově. Jeho závěr jsme zachytili v reportáži a právě v ní se za chvíli dozvíte taky to, že řady aktivních záloh se rozšíří.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: šance vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dobré odpoledne posluchačům i posluchačkám Českého rozhlasu Brno, přeju vážení přátelé. Ovládat zbraň, dát první pomoc nebo ubránit tábor. Tyhle dovednosti a mnohé další si zájemci osvojí na vojenském kurzu pro aktivní zálohy. Jeden takový dnes skončil ve Vyškově slavnostní přísahou. Zájem o tato cvičení roste a armáda chce mít vzhledem k dění ve světě co nejvíce lidí s alespoň základním výcvikem. Proto kapacity aktivních záloh rozšíří. V jednom šestitýdenním turnusu se zvednou zhruba na dvojnásobek, tedy ze 160 lidí na 300.
2: Družstvo rekrutů staví v listnatém lese ve výcvikovém prostoru Březina přístřešky. Pod jednu z plachet si před deštěm schovává svůj batoh David Čálek, který je v běžné profesi režisérem.
3: A tady mám nějaký poznámkový blok, nůž, nějaký osobní věci. Teď jsme dostali takové jako balíčky, to je snídaně, tak to máme zítra. To roztrhne a v tom je prostě snídaně.
2: Muž chce o dalším turnusu cvičení pro aktivní zálohy točit film a nezaměří se jenom na obsah kurzu a fyzickou náročnost, ale i na to, s čím musel on sám vnitřně trochu bojovat.
3: Ztráta soukromí po desetě na pokojích, ztráta nějakého rozhodování v osobním životě, co si vezmete na sebe, jak se utěšete, musíte být stejný jako těch dalších 40 lidí.
2: Do kurzu nastoupil umělec nejen kvůli chystanému natáčení, ale podobně jako jeho kolegyně, úřednice z Prahy Daniela Polesová, hlavně kvůli obraně země a svých blízkých.
4: Trošku mě teďka k tomu, nechci říct, přinutilo, donutilo to, co se vlastně děje okolo nás, všude, a není to tak daleko, protože Ukrajina už jenom Slováci a my. Pocit, že bych byla schopná jako zachránit svoji rodinu nebo ochránit.
2: Drobnou ženu v maskáčovém oblečení, které je jí na první pohled trošku velké, nejvíc zaujaly taktické úkoly. Dokonce zvažuje, že by se stala profesionální vojákyní.
4: Čekala jsem to méně fyzicky náročný, i když si myslím, že jako nějakou fyzickou kondici jako mi mám, tak i tak to pro mě bylo jako náročný. Je to intenzivní hlavně v té jakoby zátěži, kterou si ten voják jakoby sebou jako nese. Bagl, který jakoby teďka tady máme, bych si troufla říct, že prostě to má 10-12 kilo a já mám 55. Ta zátěž jako všech věcí, jako co musíme mít jakoby sebou, no. Ale musíme mít, protože voják se stará, voják má.
2: A tak se vojáci právě teď, kousek dál, starají třeba o postavení tábora nebo kopou okopy na obranou střelbu.
5: Když jsme přicházeli, tak jsme viděli skupinku, která za deště zrovna prováděla taktiku. Mají mapu, buzolu, bude tam zdravotnická, určitě si vyzkouší i přesun raněného na nosítkách.
2: Vyjmenovává mluvčí armády Martin Kresta. Zatímco v tomto kurzu je zhruba 160 příslušníků aktivních záloh, v dalším, v září, by jich měly být 300. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Za pár minut bude 15:30. Dobré páteční odpoledne přeju, vážení přátelé. A pokud se chcete vydat někam hromadnou dopravou, tedy na území Jihomoravského kraje, měli byste za malou chvilku být připraveni na další informace od Květoslava Havlíka z Jihomoravského kordisu. On vám poví, jak se jezdí vlaky, jak se jezdí autobusy, no prostě vše, co s tím souvisí. A samozřejmě se dostane i na případné uzavírky či změny v dopravě.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Páteční odpoledne Českého rozhlasu Brno, to dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno, na malou chvilku navštívil zpěvák Pupo. To bylo jeho force. Za chvilku čekáme návštěvu v podobě Květoslava Havlíka z jihomoravského Kordisu, protože v pátek vás přece nemůžeme nechat bez pravidelných dopravních informací. Ale jsme-li u dopravy, tak musím zmínit to, co zmiňuje třeba i brněnský dopravní podnik právě teď na svém webu. Na nepravidelnost provozu, zejména díky provozu na ulici Pražské. To se týká 69. Ale myslím si, že takových problematických míst bude víc, například ještě před malou chvíli na Táborské po srážce tramvaje a osobního vozidla, jestli se tedy nepletu, byla komplikovaná doprava. Co nám poví teď zástupce jihomoravského Kordisu Květoslav Havlík? Nechme to na něm. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já vás zdravím.
0: Tak Květoslave, jak se jezdí prostředky veřejné dopravy na území Jižní Moravy?
1: No, tak situace dnes není úplně nejrůžovější. Vy jste zmínil ty případy v Brně, ale v Brně, když je nějaká dopravní nehoda dopravního podniku města Brna, tak ta je vyřízená většinou velice rychle, ale v regionu, když má nějaké auto dopravní nehodu, tak ta situace trvá výrazně delší dobu a to je právě teď stávající situace za Pohořelicemi. Na obchvatu Nové Vsi je poměrně významná dopravní nehoda, naštěstí ne veřejné dopravy. A bohužel všechna auta, to znamená jak kamiony, tak i naše autobusy 105, musí projíždět Novou Vsí a je to tam ta situace poměrně jako hodně nepřehledná a proto může docházet ke zpoždění autobusů, co jezdí mezi Mikulovem a Brnem mezi 5 až 15 minutami. Je to takový hodně náraz, taková hodně nárazová situace, nedá se to přesně odhadnout. Potom bych zmínil poměrně velkou kolonu na D1 od Domašova až po křížení s D2. Řekl bych, že je to horší situace než v těch ostatních pátcích nebo předchozích pátcích a tady to zpoždění, které, nebo tady ta kolona, která je, se přenáší i na ulici Vídeňskou ve směru právě na Pohořelice, takže velmi je přeplněno oblast okolí nákupního centra na křižovatce D1 a ulice Vídeňské. Takže některé autobusy linek 501 a 502 otáčíme na zastávce Ořechovská, takže pokud by se posluchači směřovali ve směru Nebovidy Moravany, doporučujeme raději tramvají dvojkou dojet k obchodnímu centru a tam přejít na zastávku Ořechovskou. Je to takové zase nepřehledné, řidiči se snaží různě vyhýbat těmto kolonám, ale to zpoždění je náhodné mezi 17, nebo mezi 15 až 40 minutami a to platí právě i pro ty autobusy ostatní, které přijíždějí po D1 mezi Rosicemi, Velkou Bíteší a Brnem, takže není to tam úplně ideální a je to horší než v těch standardní pátky. Co se týče dalších tras v Jihomoravském kraji, tak z Brna ve směru na Výškov už je situace lepší, ale samozřejmě až za tím křížením s D2. Potom Lipůvka v podstatě jako vždycky, jako každý pátek, zpoždění máme nějaká, něco kolem 10 minut, ale dá se říct, že návaznosti v těch dalších lokalitách Černá Hora a Olešnice se dají z velké většiny stíhat. Co se týče vlaků, ty jsou v podstatě v pohodě bez nějakých větších zpoždění a dokonce i dálkové vlaky jsou dneska bez nějakých větších zádrhelů, takže zdá se, že aspoň na té železniční dopravě ta situace je dobrá.
0: No, i tak ale řeknu, raději se obrňme v pátek odpoledne, to tak bývá většinou, troškou trpělivosti. Ale to ještě není všechno, co nám Květoslav Havlík běžně říkává. Změny v dopravě a případné výluky a myslím si, že o jedné změně, která nastane v neděli, budete chtít mluvit.
1: Nevím, kterou máte konkrétně na mysli, ale já bych začal. Ano, ano, to určitě. A tak já už to rovnou, když jsme to nakousli, tak to dořeknu. Ano, od neděle 14. června dochází k poměrně velké změně jízdních řádů, ale chci všechny, zejména těch autobusových, tedy abych byl přesný, ale chtěl bych posluchače uklidnit, že se nejedná o nějaké velké změny, co se týče času odjezdu, ale museli jsme všechny jízdní řády změnit protože prázdniny školákům začínají proti původním předpokladům o několik dní dříve a z toho důvodu se museli upravit i platnosti těch speciálních vysvětlivek, kdy se jezdí nebo kdy se nejezdí v době školních prázdnin. Takže žádné velké časové posuny, ale když přijde na zastávku, uvidíte vylepené nové jízdní řády. No a já se vrátím k těm standardním výlukám, které nás čekají. No, už dnes začíná a probíhá výluka v okolí Hustopečí, kde probíhá velké rally dnes a zítra. A to, jako vždycky tradičně každým rokem, ovlivní poměrně hodně trasy autobusových linek, které tam jezdí. Dnes se to týká 522 linky a linky 612. A zítra přibydou k tomu ještě další linky 541. A i ta 612 i ta 522 pojede trošku jinak než třeba dneska. Takže doporučuji nastudovat si na našem webu, jaké budou trasy, protože ono to je trošku zamotanější, než jsme byli zvyklí. No a když si řekneme ještě další výuky, tak potom bych chtěl zmínit, že během zítřka a neděle pozor v brněnských Tuřanech, to se týká nejen cestujících autobusy, ale i obecně těch, kteří jezdí osobním automobilem. V Tuřanech nebude průjezdná ulice Kaštanová, buduje se právě D1 a ten most na D1, a proto budou muset městské i regionální linky jezdit po jiných trasách. V regionu se to týká zejména 109, 74 a 48. A je to pozor na to, že některé tyto linky nebudou vůbec obsluhovat některé zastávky právě v Tuřanech, takže raději se podívejte, kudy se pojede a kde a jak máte přestoupit, abyste se třeba zítra ráno dostali do zaměstnání, jezdí tím směrem hodně lidí do práce. Potom bych zmínil ještě v sobotu, to je zítra, nebudou obsluhovány zastávky v centru Modřic, nevím přesně proč, zřejmě nějaká oprava komunikace. Také upozorním obyvatele Ostopovic u Brna na krátkodobou změnu ve vedení línek přes jejich obec a také obyvatele okolí Velkých Opatovic na Malé Hané, tam se zase mění trasy linky 271, která pojede trošku jinak, než jste zvyklí. No a teď už bych, to bych řekl, že to jsou všechny takové ty negativa, které nás čekají, a pozitiva. Od neděle také začínáme otvírat všechny dveře u takzvaných S-linek, linek se samoobslužným prodejem u řidiče, respektive ve validátoru u druhých dveří. Takže od neděle u těch linek, které jsou tak vyznačeny, můžete nastupovat všemi dveřmi, jak v pracovní den, tak v neděli, tak v sobotu od 5 do 20 hodin. To jsou zejména ty linky u Brna. A potom ještě jedna pozvánka na zítřek, určitě posluchači vědí, anebo už slyšeli z Českého rozhlasu Brno, že zítra se koná velká akce Dny dopravní nostalgie v centru Brna. Kordis vyjíždí parními vlaky mimo Brno, ty už jsou kompletně vyprodané, ale pokud byste chtěli třeba vašim vnukům, dětem ukázat, jak vypadá parní vlak a jak houká, tak se stavte třeba aspoň na hlavní nádraží, vypojďte se před parním vlakem a potom zase podívejte do centra Brna.
0: Dovolím si dodat, ono to stojí za to. Informace od Květoslava Havlíka si koneckonců můžete třeba i ověřit, anebo ještě rozmnožit na webu, který už byl zmíněn, idsjmk.cz. Já tímto zdravím jak Květoslava Havlíka, tak všechny, kteří se starají o to, abychom se veřejnou dopravou dostali tam, kam potřebujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. I moment, ještě mi něco napadlo. Květoslave, já mám vlastně ještě jednu otázku. Skládáte rád pucle?
1: Určitě, určitě rád. Když nemám na to čas, tak se do toho pustím. A já mám nejradši takové to pucle pro ty tříleté děti, které se skládají ze čtyřech částí.
0: To já mám taky, no. A teď, jak tomu říkáte, pucle nebo puzzle, jak říkají Angličané? Pucle, že?
1: Já preferuji němčinu, takže pro mě určitě pucle.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Ta otázka nepadla jen tak pro nic za nic. Pokud rádi skládáte pucle i vy, tak si určitě nenechte ujít dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Právě těmto oblíbeným skládačkám se už za chvilku bude věnovat Martin Písařík.
2: Český rozhlas Brno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že oblíbená skládačka puzzle, u nás známá jako pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého. Vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Teď už tedy víte, jak je to s puclemi v uvozovkách samozřejmě. Za 9 minut, a to necelých, bude 16 hodin, a to bude čas nových zpráv s Pavlem Chaloupkou. Na vlně Českého rozhlasu Brno se poté rozprostře humoriáda. Jejím dnešním hostem bude Marie Formáčková. V 18 hodin vás čeká Morava krásná zem, tedy její druhá část, dnes s Karlem Hegnerem. Ale já jsem záměrně přeskočil to proto, abych tím ukončil tuhle pozvánku k našemu dalšímu vysílání. Ten čas po 17. hodině. Tradičně vás totiž čeká Den v kraji. A protože máme pátek, tak taky brněnská jedenáctka. Stále naléhavějšímu tématu duševního zdraví se věnuje nová divadelní hra Brněnské husy na provázku. Vznikla na základě příběhů, se kterými se svěřili sami diváci. A tak se na originální představení s názvem Everybody Hurts, to podle písničky kapely R.E.M., vydá i brněnská jedenáctka. Poslechněte si po 17. hodině. Tomáš Kremer s Hanou Florianovou vám řeknou víc i o dalších ledních medvědech v zoo, autonomních šalinách, trestu za krádeže kabelů z dálnic nebo o snaze Brna přilákat do školek děti z chudých rodin. A uslyšíte taky žestové Simpsonovi. To vše v brněnské jedenáctce po 17. hodině. Definitivně vám pro dnešek nemůžu říct naslyšenou. To proto, že ve 23 hodin na samotném začátku dnešní noční linky budu opět u mixážního pultu a mikrofonu a budu připraven na vaše příběhy na téma Stopaři, stopařky. Naslyšenou ve 23 hodin.
0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
1: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V brněnském technologickém parku začala výstavba budovy pro inovativní firmy. Počet Jihomoravanů za první čtvrtletí roku klesl o více než 3 000. Městské divadlo Brno hostí festival hudebního divadla a zítra bude spíše zataženo, postupně proměnlivě oblačno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V brněnských Medlánkách oficiálně začala výstavba nové budovy v technologickém parku. Na ploše více než 6300 metrů čtverečních nabídne moderní zázemí pro malé a střední technologické firmy a také startupy a společnosti spolupracující s univerzitami a výzkumnými institucemi. Většinu plochy si budou pronajímat inovativní podniky, říká předseda představenstva společnosti technologického parku Brno Karel Kalivoda.
2: Dlouhodobě evidujeme vysoký zájem technologických firem o kvalitní prostory v bezprostřední blízkosti univerzit a výzkumných center. Nový objekt tak nabídne moderní zázemí pro firmy, které chtějí růst, spolupracovat na výzkumu a vyvíjet technologie s vysokou přidanou hodnotou.
0: Technologický park většinově patří městu Brnu. Úzce spolupracuje s nedalekými fakultami Vysokého učení technického a několika výzkumnými centry. Počet obyvatel Jihomoravského kraje za první čtvrtletí letošního roku klesl o 3130 na 1 227 386. Důvodem je především převaha vystěhovaných nad přistěhovalými. Více lidí také zemřelo, než se narodilo. Podle údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad, zaznamenali úbytek obyvatel všechny jihomoravské okresy. Nejvíce jich ubylo v Brně. V Brně dnes začíná festival hudebního divadla Dokořán. Do úterý návštěvníci na scénách Městského divadla Brno uvidí 10 muzikálových představení. Kromě tuzemských inscenací nabídne přehlídka také zahraniční tvorby. Tvorbu doplňuje mluvčí divadla Kateřina Vížďová.
3: Konkrétně právě ze zahraničí letos přijede soubor z chorvatského Varaždinu s komorním rokovým muzikálem Vražedná balada a dále bratislavské divadlo Nová scéna s autorskou muzikálovou biografií o životě Richarda Millera s jeho písněmi Miller, život na dva ťahy, a stane se zahajovacím představením celého festivalu.
0: Ten pak zakončí veřejná debata o současném stavu hudebního divadla v klubu Městského divadla. Už po páté se lidé můžou zapojit do mapování vybraných nepůvodních a invazních druhů v Česku. Akce s názvem Biosmrž začala dnes a potrvá do neděle. Při procházce stačí mít chytrý telefon s určovací aplikací. Data pak pomůžou vědcům a ochráncům zjistit, v jakých lokalitách se zavlečené druhy šíří.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku větší oblačnost s občasným deštěm, postupně proměnlivou oblačnost a místní přehánky, případně i bouřku. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Vítr bude foukat mírný, místy přechodně čerstvý, západních směrů, místy s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Domašova. V Brně počítejte s omezením po nehodě na Svatoplukově ulici. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Krásný pátek všem.
4: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
1: Humoriáda.

0: plakalo baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala
0: není
1: země
0: vidět.
1: Voda a pořád země ještě kape, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je ten důvod.
0: A jinak za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bezva, tak děkujeme za pozdravení. Zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.

0: No.
1: V různých polohách tak a v různém i neoblečení.
0: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklová.
1: No a nebo Kateřina Kornová.
0: Ano, ano.
1: A nebo Jiří Pomeje ještě taky.
0: No tak ten
1: času
0: tam byl no v celé své kráse.
1: No však to režíroval pan Olmer a ano, ten to měl rád. A má, doufejme.
0: A my to všichni máme rádi.
1: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Playgirls.
2: Já jsem před 10 lety točila Playgirls. A dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem se chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, teď mě přivedli na tu kostýmní skok. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako až štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takovým mříži a já jsem ho měla mlátit těma důdkama a takže to jsem dostala fakt 9 ocasovou kočku. Fakt to byly, jak bylo z dosku, že tyto slaninou natřeli a teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to. No a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtovaný, jsme to jako naskoušeli a oni řekli, tak ostrá, pane Muk, slíkla. Teď ho chudáka slíkli do naha, přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali a teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky a teď já jsem tam stála sošně, říkala jsem, ty hajzle, ty svině! Ty kolem, a teď jsem takhle.
3: To ti šlo, viď?
2: To mi, no ti říkám, to mi šlo, mlátit, takhle to mi šlo. No a teď Vítek říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem a ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkal, ale to nestojí za to, my dáme cigáru a hned tady, jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou on říkal, paní Homolová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech. A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, a teď to zase začalo. Ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty Davidku. A on sténal, svíčky, erotika, dusna. Teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už Vítek řekl, tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie a říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka, protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti Perníkovou chaloupku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tvrdé jsou role herců, některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, jako co se dozvěděla o filmu.
0: Jestli jsem někdy absolvovala nějaký takovýto výcvik,
1: ne,
0: neabsolvovala, ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou. Já nevím, dneska už to snad ani neexistuje.
1: Co?
0: Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. Ha. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těchto těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně jakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik, und Patrik, und Patrik. Já říkám, počkejte, vy máte 5 Patriků a on mi říkal, ano, mám 5 Patriků a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako pět jako žen, s kterýma máte Patrika. On říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
1: No, tak to je
0: a říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
1: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
0: Nejela jsem tam.
1: Dobře, dobře. Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, ne.

bude o filmu Playgirls, bude to o Miroslavu Homolovi v cizině. Z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krempola. Takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Copacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
3: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková a Maruška je velice příjemná dáma.
4: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
2: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám Pavle.
2: Děkuji.
5: A srdečně zdravím paní Formáčkou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody jak osobní, tak pracovní.
4: Já vám také děkuju.
2: Tak.
5: A vybírám Pavle Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Hezký víkend přeji.
4: Vám taky.
2: Podobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šarmantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
2: No, to neunese tolik.
4: V rádiu můžu být za nejkrásnější, v televizi by to nešlo.
6: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
4: Děkuji.
6: Inteligentní humor. Moc děkuji.
4: Já vám taky děkuju.
2: Děkujeme a vybrala jste si Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, Zdeněk. Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
2: Ano, máme zapsáno a přejeme hezkou sobotu i neděli.
7: Vám taky.
2: Naslyšenou.
7: Vám taky.
2: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
8: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a to se jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila, teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval, koup mi nocleh. A říká, nikam, máme, Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílý, načichrala to normální cejchu, teď táta si tam leh chudák, z dálky troubili auta, protože jak svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry, jo. Normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší. Mamo! Mamo! Tak vylítnu, vyhlídnu, koukám, kde táta tam je, tam bylo milion ptáků, pak jsem si říkal, že to byly krůty, který tam, to bylo někde v Rumunsku, hnal člověk, nějaký pasáček ve 4 hodiny ráno na pastvu, jo. A táta mi to vyprávěl, říkal, to bylo něco hrozně, já spím a najednou slyším, cítím. A protože ve 4 hodiny padala rosa, tak se celý přikryl, aby nenastyl, aby neměl mokrou hlavu. Nevěděl, co to je. Tak říkal, já to bylo zběšný, když se prostě po mně, tak jsem si udělal v tom najdušku takovou skulinku, abych viděl, co se to děje, a tam se objevily dvě oči. Ty odskočili, já zařval, on to byl pes, který ty krůty s tím pánem hnal a šel jsem taky podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes dvě se po 20 tak přehnalo, tak jako vyhlídnul, zjistil, co to je, říkal jsem, no to snad není možný. Zase se přikryl a oni ty kruty šli za 2 hodiny zpátky do mozu.
0: Humoriáda.

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza, či někdo jiný. V tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digi Radio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady Jana, zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A chci, jako já připomenu, si vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do Slunců dělat přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Mariško.
0: Tak a víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo.
0: Tak bez vás, tak
1: mi to povede, no.
0: Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli, pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní: Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A Zlatý fanouš, za B Zlatý Amos.
1: Ježišmarja, já bych řekla fanouš.
0: Ne, Zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění, ano, které jí předal pan Lábus Kouzelníkovi.
2: Možná přijde kouzelník.
0: Marie má Zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí v lecčem si jiném třeba.
2: Příště, jo. To vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky a moc vás zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu Zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: No já, to je takový Zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitelé chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou v těch medvědech, v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klause, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo. A to bylo teda opravdu pozoruhodný, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
0: Já chci být taky zločinec.
2: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala, ona je dlouhá ta báseň, já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, zná ji celá basa. Potom našem zločinu, teď nás učí němčinu. A vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní. Tehdy opravdu jako všichni jako si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali pěkně.
0: Tě na rukou nosili.
2: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer. Takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
0: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii,
2: ano,
0: za
2: ano.
0: To, že si užili
2: a chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
0: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o Zlaté Mámosovi. A gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou nebo Bohumila z Prahy 9 nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
2: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
0: Ten tu byl tento týden.
2: My jsme spolu napsali 5 knížek, teď děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ono mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takový vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nový historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
0: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
4: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Já jsem příchod do služby.
5: Dejte si pohov, Snaživec.
4: Zaplať pán Bůh.
5: No ne až takhle. Pohov jsem řekl.
4: No, jo, jo.
5: Snaživec.
4: Ano.
5: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
4: Všechno je zajištěné. Pane majore, možná to bude pochvala. Všechno jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
5: Volavku máte?
4: Co?
5: Volavku máte?
4: Jo? Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
5: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
4: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď krade, se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
5: Jo, jo, jo, jo.
4: A už by tady měla být?
5: Kde je, kde je?
6: To jsem! Aranka Kurucová!
7: To je vola!
6: Ajde, schejte! Pán major, co je to ta volavka?
5: Kurucová,
6: no?
5: Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
6: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
5: No ty ho musíš chytit.
6: Chytit? Za co? Za co mám chytit, panko, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
5: Kurucová, klid.
6: My ti to
5: tady se Snaživcem ukážeme.
6: A ukážete? Za co mám chytit, a ukážete? Tak já si zatkám.
5: Ne.
4: Já vám říkám, pane majore, to bude skvělá.
6: Osepíš.
4: Ano.
6: Os nezažil.
5: Kurucová. Kurucová.
6: Ano, pardon. Už se sousedí.
5: Počkej s tím. Kurucová, ty musíš na sebe nalákat úchyláka. Je ti to jasný?
6: No jasně.
5: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
6: No jasně, našemu Férovi na Vincel placu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepanko. To jste neviděl, to
4: ale
6: jste ještě neviděl.
4: Kurucová, ale jo. To byla jiná situace.
6: To byla nádherná všichni.
4: To jsi byla ještě kriminální živel.
6: No to už nejsem.
4: No to už nejseš.
6: Já už nejsem kriminální živel.
4: Tak jsi začala spolupracovat. Tak jsi se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů.
6: To jsme udělali. No? To si
4: pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma.
5: No.
4: Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
5: Dobře.
6: Tak,
5: pojďme do akce.
6: To jsou práchy, tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
5: Potom, Kurucová.
4: Nerozdávej se nám v malej.
5: Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová.
6: Ty peníze leží, prostě.
5: Kurucová, ale...
6: Já se nemůžem soustředit, když tam vidím ty peníze.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílá, Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných pěti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal a to je téma těchto dní, že Marie?
2: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale a vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
0: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti veliké.
2: To je zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný, jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
0: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
2: No panenka,
0: panenka.
2: Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
0: No, tak panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílá a Karel Šíp, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidi Vajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Zdravím z Karviné, dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
1: Dobrý.
4: Já bych si prosil, prosím pěkně, padla pana Dvořáka, a jenom chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
3: No tak mějte se krásně. Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
1: To tam bude ale fronta.
4: My vás pozvu k nám, samozřejmě.
1: No takhle, takže k Jirkovi musíte, Maria.
4: No,
1: tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady Irena Havířov.
1: Ano.
5: Zdravím paní Formáčkovou a vás taky.
1: Dobrý.
5: A prosím si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás, mějte se hezky.
5: Dobrý den.
1: I vy, děkuji. Naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
1: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli.
6: Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Další prosím, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych Šípa.
1: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak a jdeme se číst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě, co se čítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
8: Kurucová, sleduj, ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
9: Bo co?
8: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
9: Počala, já už jsem dávno. Páko, dávno jsem počala.
8: Kurucová.
9: No, co pak?
8: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
9: Pana? To jsem nikdy nebyla. Nikdy nebyla. Možná byla, nepamětám. Možná byla. A už je to dávno.
8: Kurucová, sleduj.
9: Sled ty taky.
8: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, no, Snaživec.
9: Tak, trošku pomoct.
10: Víš, jedu na plnej plyn, pane Marek.
8: Kurucová, sleduj.
9: No, já sleduji.
8: Situace. Jsi v parku sama.
9: Ne, jsou tam je lidi.
8: No dobré, dobré. To je pro devianta ideální situace.
9: To jasný.
8: Jo? Deviant se blíží.
9: A já jak poznat toho debutanta.
8: Devianta, říkám, no, deviant, no, jak se pozná, se prostě jak? Pozná na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no, a když on, pozor, no. Kurcová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
9: to jako mě,
8: tak koná.
9: A když dokoná, tak co bude potom? Když dokoná, já to musím dělat.
8: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
9: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naši akci. Já bych, Marku, co? A ty bys nechtěl. No. Jděte se neser, ne?
8: Snaživec, co jste mi to
9: já
8: sem přivedl? Vy se na ní podívejte.
9: Já nezlá koma.
8: Se podívejte.
10: Ona je dobrá,
8: ale major. Ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
9: Jak nepochopí?
8: No.
9: Jak tě pochopí? Hero! Jak tě pochopí, kam? Co máš po česikánom?
8: Kurucová.
9: Co máš po česikánom?
8: Kurucová. Živec.
10: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil.
8: Pane. Jo, dobrý, dobrý. Kurucová.
9: Kurucová.
8: Lavička. Jinak to udělám, jinak. Snaživec.
10: Ano.
8: Předvedeme si tu akci celou názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
9: Udělej.
10: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá. Tohle...
9: Hodit bude.
10: Pane majore, opravdu, já jsem žádnýho úchyla nikdy neviděl. Teď já jsem od dopravky, pane
8: Ale
10: majore.
8: Ale snaživec. Snaživec. To je názorná akce, pro boha, no tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No, tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
10: No popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vetchou paměť. To asi ale vy byste mohl dělat toho úchyla, pane majore. Ne, vy na to máte figuru, pane.
9: Ano,
10: ne,
9: vám to půjde.
8: Já celou akci řídím, tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak pozor, názorná akce, snaživec připravit, jo, jako ten úchyl, trošičku, jo, tak ano. Pozor, připravit, tak, hlavička, Kurucová, snaživec,
9: zase
8: akce.
9: Zase se mi to tady zasekl.
8: Akce.
9: Kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky.
8: Dobrý den.
9: Nazdar. Nazdar, deviant!
8: Ale pozor! Jaký deviant? Tím by si se přeci prozradila, mu nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
9: Ježiš, koupná, vidím ty kráviny, co tady říkám.
8: No, dobře.
9: Ne,
8: to bylo, snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou a víte co, snaživec?
10: Ano.
8: On takový deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
9: Ze zadu to beru,
8: půjde tady. Ale toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik akce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucií Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kajzera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné, je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960, se to odehrálo. Oldřich Kajzer má reportáž jako Kateřina Tuhá. Takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor mezera A, to je pro pana Kajzera, Humor mezera B, Pidivajzlice 90 01 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kajzer nebo Pidivajzlice?
3: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kajzer perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
1: No.
3: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivu.
1: Takže má lehkou protekci teď u Marie
3: ježiš,
1: samozřejmě.
3: Jako pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
1: A budeme to rozebírat? Budeme zase lehtivější?
3: Můžu říct stručně. Mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo? Ale ve skutečnosti. Měl jako dvě partnerky životní. Jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice. Jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
1: Víkendy... A chodil ve středu, to si odpočíval.
3: To maloval.
1: Jo, tak.
3: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
1: Tak krása, tak pan Hlinomas v Pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kajzer a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Byťova. A v tuto chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
2: Zavře
1: oči, zavře oči, jsou tam čísla 1, 2, 3. A koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Byťova vyhrává. Gratulujeme. Digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Vajzlice jsou tu.
3: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
4: Dusila přece.
3: Dusila, to je ten, co má jít před trestní komisí, že jo?
4: Dusila.
3: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry. No jak se díváš na to ty, malo to jako trenér?
5: No, soudružky a soudruzí. Já Malota jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
4: Lidsky?
5: Skoro lidsky.
4: Lidsky.
5: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
4: Já vím, já to nepíšu.
5: Musíme to brát v úvahu.
3: No tak počkej Josef, počkej. Nech to okličkování, víš. Výmluvy si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě. Ale tady se bude hrát na rovinu. No mám pravdu nebo nemám
5: pravdu? Máš pravdu.
4: Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
5: To tak vidím,
4: tak by to přečet.
3: Hacourka.
4: Hacourka.
3: Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
4: S Lochtínem, ano.
5: No čti,
4: já
5: čti.
4: To čtu rovnou, jo.
5: No, čti, co tam máš, no.
4: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
5: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
4: To právě tady je, to je zápis.
5: Zápis.
4: Zápis o utkání? No. Jiskry zadní Těhlovice? No. Se Slavojem uměteli?
3: Slavojem!
4: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
3: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
4: Ale oj i voj!
3: Ale tak bych prosil Slavojem!
4: Ale oj i voj!
5: Vždyť je to jedno.
4: Vždyť je to jedno. Oj, Ivoj. Prosím, já tedy čtu, jak je libo.
5: Čti.
4: V 75. minutě. Co to čtu?
5: Ten minuta není, to je ta.
4: To minuta.
5: No.
4: V 75. minuta.
3: Co?
4: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
3: Slavoje jsem říkal.
4: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
3: No tak.
4: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
5: Ať je to jedno. No.
4: Tedy napadl závodníka Slavoje Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
5: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
4: Škrtil ho, dusil.
3: Co to motáš, dusil nebo škrtil, ne?
5: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti.
4: Teď nevím, kde jsem byl.
3: Čtida.
4: Tak od začátku, nebo od začátku, já nevím, kde
5: jsem byl. Od začátku.
4: Tak v 75. minutě.
5: Teď ti do toho nebudeme skákat. No.
4: Abych nezdržoval, jo?
5: A čti.
4: V 70.
5: 75. minutěm.
4: Minutěm, ano.
5: No.
4: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Závodníka tady je. Správně.
5: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
4: Jo. Někdy. Fotbalistům někde říkají závodníci.
5: To může být.
4: Oni hodně, no jo.
5: No.
3: Čti.
4: Co?
3: Čti.
5: Čti.
4: Po začátku?
5: Ne. Čti tam, kde jsi byl.
1: víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
2: Krásný víkend všem.
1: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Armáda chce od září o třetinu navýšit počty přijímaných rekrutů. Podvodné SMS zprávy vyzývají k zaplacení falešných pokut za dopravní přestupky. Národní divadlo Brno oslaví výročí Johanna Strause jeho operetou Netopír. A zítra bude spíše zataženo, postupně proměnlivě oblačno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatímco dnes dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých mají být 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem bezpečnostní situace ve světě, ale i rostoucí zájem lidí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
4: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
2: Dětské domovy po celém Česku se z velkých ústavních zařízení mění na komunitní bydlení. Podle údajů ministerstva školství kraje, které domovy zřizují, nakoupily v uplynulých letech díky dotacím téměř 70 domů a bytů. Přestěhovaly do nich bezmála 400 dětí. Ministerstvo dopravy varuje před falešnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných do podvodných SMS zpráv v nedávné době výrazně přibylo. Ministerstvo doporučuje na ně nereagovat, protože informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS. V případě pochybností se lidé můžou obrátit na infolinku ministerstva dopravy na čísle 222 266 759. Národní divadlo Brno dnes uvede nové nastudování operety Netopír. Připomíná si tak 200. výročí narození jejího autora Johanna Strause mladšího. Humorný příběh o záměně identit připravil pro Janáčkovo divadlo režisér Vojtěch Orenič.
5: Netopíru máme spoustu. V kostýmech je to LGBT komunita, která jako symbol nosí právě brože z netopíry. Přes den mají svůj život převrácený vzhůru nohama a jenom v noci můžou létat.
6: Zatímco režie Vojtěcha Oreniče dává klasickému dílu nový rozměr, hudební nastudování se drží Strausových tanečních melodií, vysvětluje dirigent Ondrej Olos.
7: Hudobně se jednotlivé situace vyjažují na hudobné motivy, či už je to téma toho bálu, je to zásadnější momenty, které jsou už v té předohře citované.
6: Mimo brněnské Janáčkovo divadlo uvede soubor operetu i na festivalu Smetanova Lito Michel. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku větší oblačnost s občasným deštěm, postupně proměnlivou oblačnost a místní přeháňky, případně i bouřku. Srážky i oblačnost budou večer ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Podrobnosti přidají za chvíli brněnští meteorologové.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 se kolony před Brnem tvoří od Ostrovačic. V Brně pozor u nehody na Svatoplukově a také na výjezdu z města po Vídeňské ulici a na Drobného ulici, tam došlo k požáru auta. Opatrně projíždějte i místem nehody v Nedvědici. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Jsou 4 minutky po 17. a já v obvyklou chvíli moc rád zdravím všechny, kteří jsou v tuhle chvíli tenhle moment naladění na Den v kraji. Právě hodinka zhrnující dnešek na Jižní Moravě vás čeká v příštích minutách. Pohybovat se v ní budeme od souhrnu událostí přes předpověď počasí, brněnskou jedenáctku, která vám vážně i lehce nevážně zhrne dění v Brně, chybět nebude ani černá kronika. Provázet vás od mikrofonu až do šesté bude Marek Zouhar, který přeje ničím nerušený poslech. Zůstaňte naladěni.
3: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: U mikrofonu je nyní připraven Pavel Chaloupka a přinese vám informace o dění na jižní Moravě.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ještě jednou dobré odpoledne. Počet obyvatel Jihomoravského kraje za první čtvrtletí letošního roku klesl o 3130 na 1 227 386. Důvodem je především převaha vystěhovalých nad přistěhovalými a stále více lidí také zemřelo, než se narodilo. Noví profesionální vojáci i členové aktivní zálohy složili dnes ve Vyškově slavnostní přísahu. 6-týdenní kurz základní přípravy tak absolvovalo zhruba 490 budoucích vojáků z povolání a 160 příslušníků aktivní zálohy. Co je teď čeká, prozradí mluvčí armády Martin Kresta.
3: Buď můžou jít ke klasickým vojenským útvarům, ať jsou to zdravotníci, ženisti a tak dále, a nebo mohou jít do teritoriální obrany kraje, okresu, města.
2: Pouze jedním jízdním pruhem v každém směru projedou dnes večer a o víkendu řidiči na dálnici D2 na okraji Brna. Silničáři tam budou v místě křížení s D1 osazovat mostní nosníky. Uzavřená bude také Kaštanová ulice. Část domácností ve Veselí nad Moravou se musí obejít bez teplé vody, může za to porucha na horkovodním potrubí. Technici se snaží problémy vyřešit. Na stadionu pod Palackého vrchem v Brně dnes začalo mistrovství.

0: a nevinné přihlásili vinaři 39 vzorků, od hroznových moštů přes perlivé vinné nápoje až po dealkoholizovaná vína. Ode dneška je znovu v provozu Bobová dráha v Němčičkách na Břeclavsku. Noví majitelé ji otevírají po 13 letech. Řadu let chátrající dráhu upravili. Otevřeno bude mít každý den.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Na řadě je v tuto chvíli informace o počasí. O něm bude samozřejmě povídat někdo zasvěcený a tím je tohle odpoledne Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Na konci pracovního týdne, jako kdyby se počasí chtělo trošku po minulých dnech stabilizovat, jak to prosím podle vás dnes vypadalo s počasím v našem kraji?
2: Zo začiatku bolo málo oblačnosti, takže celkom slnečné počasie, ale popoludní už nám prevažuje oblačno až zamračené, aj v tejto chvíli už prevažne zamračená obloha. Zrážok je ale málo, sem tam sa už objavujú, ale len také veľmi nevýrazné pár dažďových kvapiek. Teploty sú väčšinou v tejto chvíli od 15 do 18 stupňov a fúka nám mierny vietor západných smerov.
1: Obraťme se k tomu, co teprve přijde. Nejdřív prosím o stručnou informaci o večeru, noci a ránu.
2: Bude pokračovať veľká oblačnosť a od západu na väčšine územia by sa mal objaviť občas dážď. Najnižšie

0: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás, váš Jan Kosík.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, posloucháte Den v kraji. A já bych následující příspěvek mohl uvést třeba několika číslovkami. 8 nápadů, desítky studentů a jeden společný cíl – proměnit dětskou představivost ve skutečnost. V brněnském vědeckém vidacentru představili výsledky českého prvního ročníku programu My Machine – Můj stroj. V něm na svých vynálezech spolupracují žáci základních škol se středoškoláky a vysokoškoláky. A tyhle nápady převádějí do funkčních prototypů.
1: Tohle je vlastně chodící větra Carmen, kterou jsme díky tady žačce z Milotic zkonstruovali.
2: Daniel Kopeček ze střední školy polytechnické v Kyjově mi ukazuje speciální větrák, který umí sám jezdit po místnosti. Navrhla ho Julie ze základní školy Milotice.
3: Funguje to tak, že když bude vám horko, tak si vezmete jenom ovladač a tady takto ovládáte tlačítkama, že může jet klidně i dozadu, dopředu a klidně si otáčet.
2: Jezdí po místnosti a kdokoliv si ho objedná, tak toho přijede ochladit.
3: Jo. A taky se mi líbí mexické věci, třeba dekorace jakože klobouky, tak mě to tak napadlo.
2: Takže je to větrák převlečený za Mexičana, co jezdí po místnosti a chladí.
4: Jo. My Machine funguje na principu, že děti ze základních škol nakreslí své vysněné vynálezy, které by jim třeba mohly zlepšit život.
2: Doplňuje Emma Holobrádek z brněnského Vida Science Centra.
4: Ty nápady potom převezmu vysokoškoláci, kteří vymyslí, jak by se dali ty vynálezy sestrojit a pak středoškoláci, kteří ty vynálezy sestaví.
2: Žáci ze Židlochovic zase navrhli modrého multifunkčního robota. Ukazuje mi ho Natálie.
5: Ze předu je tady kalkulačka, ze spodu jsou razítka.
2: Takže je to takový malý robotek, který ale má spoustu různých vymožeností, od ořezávátka přes kartáček až po světlo.
5: Třeba i budík s hodinami.
2: A k čemu ten robot je určený?
5: Aby se lidé nemuseli dát třeba celou obrovskou tašku, ale vezmou si vlastně jenom tady toho robotka.
2: Mačkáte tlačítko a robot začíná tisknout vtip.
5: Můžete si ho přečíst.
2: Rada do života, když budeš spát do oběda, ušetří za snídani.
6: Je to nejkomplexnější součást toho celého vynálezu.
2: Doplňuje designer robota Jan Brudný z Fakulty informačních technologií VUT.
6: Strašně mě bavilo, jak ty děti na základní škole jsou strašně hravé, tvořivé.
2: Právě vysokoškolské návrháře teď organizátoři hledají, říká Emma Holobrádek.
4: Plánujeme druhý ročník. Jediný, koho scháníme, jsou vysokoškoláci na to navrhování a designování.
2: Mezi dalšími vynálezy byla třeba LED kšiltovka měnící barvy podle nálady nebo nápojový automat s umělou inteligencí. Do pilotního ročníku se zapilo přes 400 dětí. Z Brna Marek Gensl, Český rozhlas.
0: To byla zcela jistě dobrá zpráva o zajímavé a mimořádně kreativní spolupráci dětí a mládeže. Po písničce vás čeká brněnská jedenáctka.
7: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Je právě 17:30 a to je ten správný čas, alespoň v pátek pro brněnskou jedenáctku. Pravidelní posluchači vědí, o čem je řeč, ale nejen jim připomenu, o čem bude dnešní jedenáctka. Samozřejmě na ploše 11 minut se bude věnovat mimo jiné tématu duševního zdraví, protože o tom je nová divadelní hra brněnského souboru Husy na provázku. Originální představení s názvem Everybody Hurts se jmenuje podle hitové písničky kapely R.E.M. a vychází z příběhu diváků. Tomáš a Hana, moji kolegové, vám řeknou víc i o dalších ledních medvědech v zoo, o autonomních šalinách, o trestu za krádeže kabelů z dálnic nebo o snaze Brna přilákat do školek děti z chudých rodin. Začínáme.
1: Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, je to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
2: Zdravíme vás u brněnské jedenáctky Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu dnes s Tomášem Kremrem.
3: A Hanou Florianovou.
2: Čím dneska začneme, Hani? Dáme medvědy nebo dáme autonomní šaliny bez řidiče?
3: Tak si střihneme. Když vyhraju já, tak budou medvědi.
2: A když vyhraju já, tak budou šaliny.
3: Jo.
2: Dobře, tak jo, tak kámenušky, papír, teď.
3: Jo.
2: Kámenušky, papír, teď. Tak vyhrála jsi. No takže medvědi, dobře. Loň 1, letos 5, nebo vlastně 7. Brněnská zoo zařadila vyšší rychlost, aby už nehrála okresní přebor, jako sobě jednou prohlásila, a opět rozšiřuje svůj chov ledních medvědů.
3: Zatím tedy spíš medvědic. Ke koře, která v Brně žije čtvrt století, loni přibyli Anna a Elza z Německa a teď v sobotu lidé uvidí další dvě nové, Anory a Nivi z Dánska. A to navíc v novém výběhu.
2: Mimochodem, Anory znamená v grónštině vítr a Nivi je buď kráska, anebo rostlina, která roste někde tam, kde jsou lední medvědi. Tak taková jazyková zajímavost.
3: Tam rostou nějaké rostliny?
2: Asi ano, nevím, nejsem expert na lední medvědy. Zavoláme si do zoo, zjistíme to. Tady ten medvědí babinec na podzim ještě doplní dva samci, jeden z Nizozemska a další z Německa, takže se na rozdíl od těch předchozích dvojíček nebudou vůbec znát.
3: No a když to budou opravdoví samci, a když dá medvědí pán Bůh, tak z toho třeba jednou budou i lední medvíďata.
2: Ale aby to nebylo tak jednoduché, ty počty, tak na podzim sice bude mít zoo 7 ledních medvědů, ale dva medvědy zároveň koncem roku zase pošle pryč. To je všechno podle pravidel Evropského záchovného programu, to ne, že by se jich zoo jenom tak zbavovala.
3: No, každopádně to hodně čísel, tak zapojíme matematiku. Loni teda měla zoo jednoho medvěda, teď má 5,
2: ano.
3: Pak jich bude 7, pak zase 5. No a když budou mláďata, tak jich bude zase ještě o trochu víc.
2: Přesně, tak to hezky spočítala, no.
3: To zvládám ještě, no.
2: Tak teď konečně to moje téma, super. Po Brně by mohly jezdit šaliny bez řidiče.
3: No, to mě teda docela pobavilo. Bude to dřív než nové nádraží nebo později?
2: Dobrá otázka, nevím. No, je pravda, že zase tak horké to asi opravdu nebude. Ale našemu pražskému kolegovi Jakubovi Vikovi už to naznačil, trochu prozradil ředitel firmy Škoda Digital Jiří Liberda.
4: Zodpovědný za bezpečnost provozu je řidič. Nicméně ta tramvaj ze zastávky do zastávky jede autonomně s tím, že zastaví na správném místě ve správném čase. Součástí je také chytrá nebo bezpečná zastávka, je to jakési upozornění, že tramvaj přijíždí a oni stojí příliš blízko, nebo tramvaj bude odjíždět a mají si na to ti lidé dát pozor.
2: S testováním chtějí začít příští rok. Brněnský dopravní podnik ale trochu zkrotil i ty moje nadšené představy o tom, že by tu jezdili šaliny bez řidiče, protože zatím půjde spíš o testování různých autonomních prvků.
3: A ví se už, na jaké lince by to mohlo jezdit?
2: Já nevím, ale já bych navrhoval, aby tím dopravní podnik pokřtil trať na Kamechy, protože ta bude v provozu na konci příštího roku.
3: Jo, to by se hodilo. Já jsem teď viděla video, jak prorazili tunel a dělníci potom z něj vylázali jako takový malý permoník oranžový.
2: Ano, to byl historický moment pro Brno. Mimochodem, když ta stavba začínala, drobná zajímavost, tak při ní někdo ukradl kladivo bystrskému starostovi Tomáši Kratochvílovi, který tehdy kandidoval za SocDem, takovéto kladivo, jak se s ním poklepávají stavby oficiálně. No a starosta Kratochvíl při teď proražení toho tunelu připomněl, že to kladivo potom, já nevím kolik roce, stále hledá, takže jestli by se někdo nemohl přihlásit a vrátit mu to.
3: Myslíš, že ho ještě potřebuje?
2: On? Nebo ten člověk, co to ukradl?
3: Oba.
2: Nepotřebuje ho nikdo.
3: Tohle je písnička od kapely R.E.M., tu jste asi poznali. Vznikla v 90. letech na základě dopisů zkroušených fanoušků a její autoři se prostřednictvím ní snažili hlavně mladým lidem předat sdělení, že všechno jednou bude zase fajn.
2: Občas se té písni prý přezdívá hymna proti sebevraždám. Já teda, když ji poslouchám, tak ve mně spíš navozuje smutné pocity.
3: Já mám podobný.
2: A když si chcete pustit na YouTube, tak vám vyskočí upozornění, že následující obsah může obsahovat téma sebevraždy a sebepoškozování.
3: No a hned pod videem je taky odkaz a telefon na psychiatrické centrum v Bohnicích v Praze jako pomoc pro lidi, kteří mají aktuálně nějaký problém.
2: A pod tím videem je ještě asi 47 tisíc komentářů, kde se lidé svěřují se svými těžkostmi.
3: Podobně svou inspiraci čerpali i tvůrci z brněnského divadla Husa na provázku. Ti teď uvedli svou poslední premiéru této sezóny, právě s názvem Everybody Hurts, od režiséra Jana Mikuláška.
2: O tom, jak vznikla divadelní hra na základě 130 příběhů skutečných lidí, kteří se vyjádřili v anketě, a to včetně lesce Adama Ondry nebo herečky Simony Stašové, natáčela reportáž kolegyně Kristýna Sedláčková.
5: Inspirací pro inscenaci Everybody Hurts byla stejnomenná skladba skupiny R.E.M., kteří v 90. letech vlastně na základě dopisů fanoušků, kteří byli taky v zoufalé situaci, chtěli vlastně teenagerům vzkázat, že je naděje ve světě, že stojí za to vydržet a zůstat naživu. Někdy se nazývá hymn proti sebevraždám.
6: Popisuje námět dramaturgyně Veronika Onhajzrová. Stejnou možnost svěřit se svými traumaty měli i diváci Husy na provázku. Dotazníku odpovídali na 3 otázky.
7: Vzpomenete si na nějaký zvlášť těžký okamžik ve svém životě, co vám dalo sílu jej překonat, kdy vám bylo jasné, že jste jej překonali.
5: Ty jednotlivé příběhy, které v inscenaci zaznívají, vycházejí z kapitol, které jsou sestaveny podle různých statistik, například počtu slov, které se objevovaly v příbězích, nebo jsme se zaměřili, jaký text byl nejkratší, který byl naopak nejdelší. Není jeden příběh, který je ten hlavní, protože všechny si zaslouží a zahrnou do té inscenace samotné.
6: Ve více než 130 příbězích se podle uměleckého šéfa Martina Sládečka často témata opakovala.
8: Převládalo jednak množství žen, které odpovídaly, kluci sice pláčou, ale neradě o tom mluví. Potom taky situace, které se týkaly vztahových věcí, různých těžkostí v rodině. Pak tam samozřejmě byly různá úmrtí, nehody, neštěstí, zdravotní problémy, ale ukazuje se, že rodina je opravdu základ všeho.
9: Strach 7x. Radost 18x.
10: Láska 17x.
11: Naděje 5x.
10: Naděje.
8: To, v čem spočíval ten těžký okamžik, ten líčili zpravidla velice přesně. To, co pomohlo, shrnuli do několika krátkých slov. A většinou se ta slova velice podobala. Zněla čas, rodina, přátelé, terapie, víra, alkohol.
6: Inscenace nemá jednu hlavní dějovou linku. Jde spíš o soubor různých scén, které mají diváky povzbudit, doplňuje herečka Markéta Matulová.
5: Různá slova, která se nám opakovala při tom zkoušení, a to je třeba sdílení, strach, podpora. To poselství vlastně je právě nebát se sdílet věci i své osobní s ostatníma lidma.
6: Atmosféru vzájemné blízkosti dotváří i scéna, kterou tvoří polopropustná zrcadlová stěna, dodává dramaturgyně Onhajzrová.
5: Nám přišlo, že to, že se takhle můžeme zhlédnout v těch zrcadlech, to, že můžeme vidět jeden druhého, a to, že navíc ještě za tím zrcadlem něco se skrývá, nám může taky trochu zprostředkovat ten pocit, jaké je to sdílet něco s druhým, nebo jaké je to v sobě nosit nějaké tajemství, o kterém třeba někdo neví.
3: Tome, ty jsi na tom byl, viděl jsi to?
2: Viděl jsem to, moc se mi to líbilo, byl jsem nadšený. Já jsem, myslím, že to je nejlepší hra z této sezóny. Husy na provázku, opravdu jsem byl z toho dojatý a zároveň pobavený trochu.
3: To je zvláštní kombinace. Každopádně to téma je docela aktuální dneska ve společnosti. Hmm. Myslíš si, že třeba ta hra by tomu mohla nějak přispět té diskuzi?
2: Já si myslím, že ano, protože během té hry se tam vlastně občas vysílají nějaká hesla, jsou tam informace o tom, a dokonce to mají v programu. Já si to tady nalistuju z toho programu velkého, ať ta čísla nespletu. Symptomy alespoň středně těžké deprese nebo úzkosti udává 18% dospělých. Nějakou formou duševního onemocnění trpí téměř 10% Čechů, nebo tam bylo informace o tom, že na dětského psychologa se čeká 9 měsíců, než se k němu dostaneš vůbec.
3: Wow.
2: Takže i v tomhle je to aktuální a zároveň tam i vlastně říkali, na koho se obrátit, když má člověk nějaký problém, tak je to v tom programu, zase to tady můžu nalistovat. Je tady telefon na linku psychické pomoci 116 123, na linku bezpečí 116 111, linka pro rodinu a školu 116 000, nebo třeba na weby nepanikař.eu anebo nevypustduši.cz.
3: Mm-hmm. Mohl bys třeba vypíchnout nějaký jeden příklad, já chápu, že anonymně, ale co se, s čím se třeba ty lidé svěřovali?
2: Rodinné vztahy, problémy s alkoholem, násilí, problém coming outu, anebo tam byl, ten příběh, ten mě takový zasáhl asi nejvíc, to byl příběh babičky, staré paní, která chtěla vidět svá vnoučata a její děti, respektive jako rodiče těch vnoučat, jí to nechtěli umožnit, že ona přišla k ním domů a oni prostě na schodech řekli, jde pryč, že jí tam nechtějí. Samozřejmě neznáme ten důvod, ale je to docela přísné, no.
3: To je.
2: Ale vlastně nebylo to úplně celé depresivní, to divadlo, protože tam dost jako střídali prvky trochu nějakého humoru, takže ve finále, když jsme odcházeli, ono se to celé odehrává před takovými polopropustnými zrcadly, takže člověk vidí ty herce z několika úhlů, trochu jako v kaleidoskopu, tak ten celkový dojem byl, že všechno bude fajn.
11: Tu kabel?
2: Tak teď už vám je asi jasné, o čem budeme mluvit.
3: Bude to o krádežích měděných kabelů.
2: Dva kumpáni, kteří loni v Brně a okolí kradli kabely z tunelů, z dálnic nebo od tramvajových tratí, půjdou do vězení.
3: Krajský soud v Brně potvrdil 3letý a 2letý trest mužům, kteří dopravnímu podniku i státním silničářům nebo firmě Cetin způsobili škody za 100 000 korun.
2: A taky tím ta dvojice ohrozila provoz, čili mohlo se i někomu něco stát.
3: Mimochodem, ti muži jsou recidivisté. Před soudem se bránili, že se snažili vydělat na živobytí a uživit své rodiny.
2: Ale jak mi pak říkal kolega Šimon Franc, který to soudní řízení sledoval, tak soudkyně jim na tu jejich obhajobu odpověděla, jestli třeba nepřemýšleli nad tím, že by se živili poctivě.
3: Co dobrý návrh. Brno spustilo nový terénní projekt, který má do školek včas přivést děti ze sociálně slabších rodin.
2: Stojí zatím hlavně městská část Brno-Sever, taky Brno-Střed, a to kvůli oblasti kolem Cejlu, nebo taky v Husovicích, kde žijí a kam chodí do škol hlavně romští žáci.
3: Zapojit se můžou místní lidé, kteří budou jako peer pracovníci vysvětlovat ostatním rodinám, proč je dobré, aby do školky poslali to dítě dřív než v 5 letech.
2: A zájem o to být tou peer pracovnicí má třeba Marcela Bandová z ženské skupiny Amare Romňa, se kterou natáčela kolegyně Alena Hesová.
12: Ty lidi znám, takže už vím, který děti půjdou do školky, s kým mluvit, a když vlastně já jsem Romka, tak dřív se mnou mluví ty lidi, takže je to daleko lepší.
3: No a na závěr malá kulturní pozvánka na dechovku, což možná od naší generace může znít trošku zvláštně, ale dovysvětlíme.
2: Je to pozvánka na moderní dechovku, takže pozor, začal Brno Brass Fest, čili žestě na mnoho způsobů, a já se teda obzvlášť těším teď na pátek dnešní dechnoparty v tramvajové vozovně v Pisárkách.
3: A ty se těšíš, protože je to ve vozovně, že?
2: Ano, taky samozřejmě, ale já jsem tam byl už loni a bylo to vážně super, jako poslouchej, tohle tam hrají takový pecky.
3: Dokážu si představit, že to zní strašně super.
2: Je to skvělý. Ještě včera ten festival začal, to byla žestová West Side Story, taky moc hezké, ale hráli tam i hudbu z filmu anebo ze seriálu. Simpsonovi, kdyby to někdo nepoznal.
3: Simpsonovi, super. No tak si to užij. A vy ostatní, co se tam taky chystáte, nebo se chystáte někam jinam, si užijte víkend a uvidím, uslyšíme se zase za týden.
2: Ano, uslyšíme.
1: Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu můjrozhlas.cz.
0: To byla Brněnská jedenáctka. Pořad Den v kraji bude pokračovat, ale ještě předtím písničky, které nestárnou, po nich Černá kronika.

0: Hostem pondělních dobrých rad 15. června bude lékárník Marek Lžičař a povídat si s ním budu o vybavení lékárničky na dovolenou. Co nezapomenout přibalit na cesty do zahraničí, jak léky chránit před vysokými teplotami a proč nepodceňovat jejich expiraci, jakým způsobem správně ošetřit drobná poranění, to vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno a jsou tu poslední minuty pořadu Den v kraji. Ten pokračuje informacemi od policistů a strážníků. Díky policejním webovým stránkám tady máme zase jednu připomínku, že podvodníci opravdu číhají na sebe menší chybu svých obětí. Delší dobu vodil za nos podvodník mladého muže z Hodonína. Mladík si chtěl zařídit půjčku na 400 tisíc korun a využil služeb zprostředkovatele, kterého nalezl na internetovém inzertním portále. Falešný expert mu tvrdil, že je spolupracovníkem známé německé banky a že mu vše bez problémů zařídí. Pozájemci o půjčku chtěl jen nainstalovat aplikaci a vyplnit povinné údaje. Pak ovšem pozájemci začal požadovat různé poplatky, aby mu půjčka mohla být vyplacena. Během 2 měsíců tak za manipulační, ověřovací, autorizační, zprostředkovací, blokovací a další poplatky odeslal téměř 230 tisíc korun. Když si pak v bance ověřoval jméno zprostředkovatele, zjistil, že jej nikdo nezná a s nikým toho jména nespolupracují, to už pochopil, že se jedná o podvod. A ještě se podíváme, o čem na svých webových stránkách informují brněnští strážníci. Například o tom, že nepříjemné vyústění měla ve čtvrtek brzy ráno cesta do zaměstnání pro 2 brněnské městské policisty. Nedaleko služebny v Řečkovicích míjeli muže, který jim začal bezdůvodně nadávat a dokonce jim vyhrožoval fyzickým napadením. Strážníci tou dobou ještě v civilu ho slušně napomenuli a prokázali se jako strážníci městské policie. Jenže 33-letý muž se přestal úplně ovládat a jednoho z nich udeřil z ničeho nic do brady. Napadení proto přivolali uniformovanou hlídku, která ho spoutala. Mladý muž přešel z agresivity k lítosti a strážníkům se svěřil, že se teprve nedávno vrátil z vězení. Vzhledem ke všem okolnostem hlídka přivolala státní policisty, kterým muže předali jako podezřelého z trestného činu. Za chvíli ještě se dozvíte, jaké události čekáme o víkendu, takže to bude závěr Dne v kraji.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.
2: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Pojďme s pořadem Den v kraji opravdu do finiše. Dění o tomto víkendu bude v našem kraji bohaté, nyní tedy jenom velmi stručně připomenu některé očekávané události. Zítřek například přinese otevření rozšířeného výběhu ledních medvědů v brněnské zoo s novými ledními medvědicemi z Dánska. Ve stejný den se v Brně koná 27. ročník Mezinárodního policejního mistrovství České republiky v jezdectví. Datum 13. června je také u pozvánky na Den větru na větrné elektrárně v Břežanech na Znojemsku s komentovanými prohlídkami. V neděli 14. června se pak v Loděnici u Jundrovského mostu v Brně koná 4. ročník charitativního závodu s názvem Vodící pes na dračích lodích. To byl pořad Den v kraji s datem 12. června 2026. V tuhle chvíli už vám takřka krásný víkend přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Marek Zouhar. Po zprávách na téhle vlně tu bude Morava krásná zem. Já vám samozřejmě můžu popřát, abyste i nadále zůstali na ledění a podrželi si svůj příjemný poslech.
1: Český rozhlas Brno.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: V části Veselí nad Moravou neteče kvůli poruše na horkovodu teplá voda. O víkendu se sníží maximální cena nafty, benzín může mírně zdražit. Základní škola v Určicích projde rekonstrukcí, děti dostaly vysvědčení už dnes a zítra bude spíše zataženo, postupně proměnlivě oblačno s teplotami do 25 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Část domácností ve Veselí nad Moravou se musí obejít bez teplé vody. Může za to porucha na horkovodním potrubí. Technici se snaží problémy vyřešit. Týkají se sídliště Kovářská a Masarykovy třídy. Tam se už během dneška povedlo dodávky teplé vody obnovit. Lidé na sídlišti Kovářská by je měli mít zajištěné o víkendu, nejpozději v pondělí.
4: Společnost, která má dodávky na starosti, ještě původní potrubí neopravila. Zařídila ale jiný systém zásobování. Teplou vodu nevede potrubím, ale využila bojlery, které ji ohřívají přímo na místě. Komplexní opravy horkovodu zkomplikovalo to, že je závada v křižovatce s vysokým napětím. Právě kvůli elektrickému vedení museli dělníci složitě řešit začátek výkopových prací. Z Veselí nad Moravou Alena Hesová, Český rozhlas.
3: Maximální povolená cena benzínu o víkendu mírně vzroste, cena nafty naopak klesne. Benzín bude možné prodávat nejvýše za 41 korunu 49 haléřů za litr, o 5 haléřů více než dnes. Maximální cena za litr nafty klesne o 30 haléřů na 39 korun a 29 haléřů. Limity pro ceny pohonných hmot platné od soboty do pondělí zveřejnilo Ministerstvo financí. Vláda je plánuje regulovat do konce června. Učitelé základní školy v Určicích na Prostějovsku dnes dětem rozdali vysvědčení. Školní rok pro ně končí dřív kvůli plánovaným stavebním úpravám, pokračuje ředitelka školy Marcela Melková.
5: Jedná se o protipožární opatření, rekonstrukci několika tříd a potom propojení naší chodby s nově vybudovanou chodbou, která nám spojuje novou výstavbu a propojuje školní jídelnu.
3: Ve věku 76 let zemřel po dlouhé nemoci Petr Uličný. Někdejší fotbalový útočník pražské Sparty a trenér řady prvoligových týmů, včetně Olomouce či brněnské Zbrojovky. O úmrtí informovali na sociálních sítích jeho bývalé kluby, včetně Sigmy. Tu Uličný jako kouč dovedl v roce 2012 k vítězství v domácím poháru.
0: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku větší oblačnost s občasným deštěm, postupně proměnlivou oblačnost a místní přehánky, případně i bouřku. Srážky i oblačnost budou večer ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, místy přechodně čerstvý západních směrů, místy s nárazy o rychlosti kolem 50 km v hodině. Biozátěž pak zůstane na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Kývalky. S omezením po nehodě počítejte na Svatoplukově ulici v Brně. Opatrně projíždějte i místem požáru vozidla na Dvořákově ulici v Tišnově. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno,

Po písničce v podání Moravanky vás dnes po druhé zdraví z brněnského studia Českého rozhlasu Karel Hegner. Je konec pracovního týdne, vy si již nyní vychutnáváte ty blažené chvilky odpočinku, samozřejmě hlavně vy v tom produktivním věku. Ovšem i někteří seniori, pokud jim zdraví dovoluje, dokáží být velmi akční. No, ať je tomu tak, či onak, je dobré občas spočinout, nechat plynout čas tak, jak sám běží a na nic nemyslet. Pouze třeba na to, jak potěšit někoho blízkého, a není to nic složitého. Poslechněte si číslo, na které můžete osobně volat, no a pak už je to jenom na vás. Tady je to číslo 726 46 5200 a připomínám, že svátek neslaví Antonie. Již tady nějaký e-mail naskočil, přidáme se do něho za chviličku, za malinkou chvilku. První gratulace, prosíme o písničku pro novomanžele Sedlákovi z Popově, kteří si řekli dnes své ano. Všechno nejlepší, mnoho zdravíčka, štěstíčka do společného života přejí děda a babička z Popůvek a celá velká rodina. Písnička, pan Kohoutek, paní Stáníková, Kdo má rád muziku a Hradčovjanka.

0: Tolik Račovianka, Maruška Kolková, Jirka Prachma nám zaspívali a dovolala se jako první v této večerní relaci paní Staňka z Hostětína. Staní, dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Zítra je Antonína, tak v Hostětině máme strýca Antonína Zajíčka a taky strýca Tondu Manového. Tak jim chci popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání. Ať se jim daří. A do Šumic bych chtěla poslat písničku mojem dlouholetém kamarádovi Tondovi Svačálkovi. Toničku, přeju i tobě zdravíčko, štěstí, lásku, spokojenost a boží požehnání, ať se ti daří. Děkuji mnohokrát, nashledanou.
0: Staní, taky děkuji a je dobré, že jste se trefila právě teď, protože já mám vzhodou okolností ještě zítra, taky blahopřání. A už jsem otvíral poštu a řeknu vám teda, že zítra těch toničků tam je požehnaně.
1: Jo, ještě přijdou.
0: My musíme vždycky první přečíst, že jo, ta přání, která přijdou písemná, tak a potom teprve třeba až telefony, takže zítra to bude smršť. Sádi, mějte se hezky, hezký večer.
1: Nashledanou.
0: A jdeme do Nivnice za paní Maruškou, která na nás čeká. Čekáte, že paní Maruško?
2: Ano, dobrý večer, pane Hegner. Vám všem v redakci i posluchačům prosím o hudební přání pro paní Aničku Mimochodkovou ze Strání, která se dnes dožívá 70 let. Hojno zdraví, lásky a boží požehnání ze srdce přeji Šmídovi. A prosím, ať písnička potěší i jejího manžela Antonína a souseda Antonína Tomance z Nivnice. Děkuji vám
0: ano.
2: A přeji krásný večer.
0: A pojedete za Aničkou, Maruško, to je jenom kopečka a potom z kopečka se tam.
2: Ano, ano.
0: Tam je to krásné, tam vždycky ta trasa nahoru a pak jak se to rozloží, že jo, to Strání před váma, tak to je
2: krásná,
0: úplně, to je obrázek
2: krásná,
0: nádherný. Tak se mějte hezky, hezký večer,
2: taky
0: do Nivnice přejeme.
2: Taky hezký večer, nashledanou.
0: Nashledanou a písemná gratulace. Chci nechat zahrát písničku pro kamaráda, muzikanta, řidiče autobusu, pana Josefa Kachníka z Nivnice. Hraje na tenor křídlovku v Račovjance. Písničku posílá kamarád Broněk. Vidíte, Račovjanka nám před chvílí zrovna hrála. Tak ještě další gratulace. Chci nechat zahrát písničku k zítřejšímu svátku panu Antonínu Pivodovi ze Sarov u Zlína. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Manželka Libuše, dcera Hana. Tak, tolik přáníčka. Dívám se Libor Mikl, autor písně Nebraň milá a freštátská javořina. Český

0: dohrála Frýštátská Javořina. Slovo dostává Evička ze Zlína. Vítám vás, Evi, dobrý večer.
1: Já vás taky zdravím, pane Hegner, i zvukového mistra, nebo mistrní, jsem se zapomněla zeptat. A chtěla bych poslat přáníčko, když je zítra toho Antonína, jak jste řekl, bude toho moc.
0: Bude.
1: Takže Toníkovi Fajgarovém na Lhotu u Malenovic, tady Zlín. Všechno nejlepší k svátečku a hodně štěstí, zdraví. A ještě bych chtěla pozdravit taky Toníka, pana Malouše, to je taky Antonín, takže taky mu přeji hodně štěstí, zdraví, lásky a vy všichni jsme byli zdraví. A zdravím ještě Františka a Lužíka do Míškovic. Františku, měj se krásně a krásný več.
0: Klidně, ano, klidně to nechme s otazníkem nebo s výkřičníkem. Evi, je to na vás, ano, samozřejmě. Už je to především mezi vámi. Tak si mějte se krásně, Evičko.
1: A vy se taky mějte krásně, ať se vám daří.
0: Díky, taky, nashledanou. Ve Šlapanicích je připravena Liduška, milovnice divadla, pokud si dobře vybavují.
2: Ano, pane.
0: Ano.
2: Ořechova. A tady teda Lída ze Šlapanic a mám takovou prosbu.
0: Ano.
2: Barbora Šenkýřová, moja vnučka, měla 29. května 29 roků. Taky chci popřát hodně zdraví a taky přeju rodiče, manžel Jirka, Strejcové, Lukáš, David, Jožin, já a můj děda taky. A taky se připojuje ještě teta z Karlových Varů a ještě je tady babička ze Šaratic. A dneska je těch Toníček, tak ona, mám ještě vnučku roka půl, tady taky Antonie Tonička.
0: Toníčka.
2: Šikovná holka. Taky přeju hodně zdraví a ať roste do krásy. A ještě měla se maminku, pane Hegner, a taky posílám písničku taky nahoru, protože mě hrozně pomohla, když jsem ve 30 letech ovdověla. Pomohla mě vychovávat děti.
0: Ano.
2: A ještě mám další prosbu, nezlobte se. V sobotu 6. května měla moje jako roční 45 sraz v Moravských Budějovicích a já jim vždycky každý rok hrají písničku z Českého rozhlasu od vás. Jako vždycky, mně to nebylo dovoleno, protože už mám dvě berle. Tak bych chtěla poděkovat paní Marii Vedrové a Slávkovi Holíkovi. A moc jim děkuji a děkuji jim, vždycky mě posílají fotku z toho srazu.
0: Aspoň
2: tak
0: takhle,
2: mám všechny ráda. I vás Českým rozhlasu a děkuji za písničku a zase někdy naslyšenou, pane Karlíčku.
0: Ach, Liduš, naslyšenou, mějte se hezky. Hezký večer. Tak, mám tady od Honzíka Půřila před sebou takové přáníčko, vzpomínku, tak já to budu přímo citovat. 13. června by měl svátek pan Antonín Parolek z Okrouhlé, vychoval 3 dcery, Marii, Janu a Emílii. Ta se o něho starala, ještě žijícího manžela, vychovala syna Tondu, ten žije na Suchým. Měl 5 sester, bratrance, který žil na Benešově, dožil se 92 let jako manželka. Ta se dožila 99 let, jsou pohřbeni na Benešově. Taky měl 5 sester, jednoho bratra a měl 2 tety, Varmužovu a Střížovu. Honzík ještě dodává, že měl taky sestřenice 3 a 2 bratrance. Tolik taková vzpomínka. A teď písnička Kady k vám, Ištvánci ze Šardic.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Evička z Čejkovic se dovolala. Evičko, dobrý večer.
3: Dobrý večer, tak já vás zdravím, pane Hegner, a taky všechny posluchače. A mám takové přání, zítra mají svátek Antonínové a my máme taky jednoho Toníčka, a to Toníčka Pialu z Bohuslavic u Kyjova. Je to náš švagr, tak mu chceme popřát hodně zdraví, štěstí, lásky. A tomu teda přejí Eva a Josef z Čejkovic a určitě i manželka Jarmila, děti a vnoučata.
2: Dobře.
3: Tak to by bylo všechno. Ano. A já vám moc krát děkuju, pane.
2: A jak je u vás v Čejkovicích, Evi? Tady je zataženo trošku Brně?
3: No, takový pošmurno, trošku fouká. Ale tak dá se to, no právě sedíme, pojídáme, popijíme v těch Bohuslavicích.
2: Tak si to nějak dovážeme, tak si to nějak představuju, že sedíte, pokud to jde, pod tou pergolou, nebo někde na zahrádce, nebo na dvorku, nebo v obýváku a už to vychutnáváte. Co tam všechno máte
3: venku
2: dobrého?
3: My teď jako venku převážně. A tak máme něco kousek od masa, nějakou zeleninku, ovůcku. Tak máme všechno, a taky nějakou gořelenku a tak.
2: Ale.
3: Takže
2: a vínečko? Vínečko taky ne.
3: Vínečko dneska ne, nemícháme to. Vínečko si necháme až do Čejkovic.
2: Tak to je, jestli jste Bohuslavicík, tak je pravda, že tam spíše to tvrdší a vy si dáte doma čejkovickou nějakou dobrůdku. Mějte se hezky, Evi, tak užívejte krásného večera, radujte se ze světa.
3: Ano.
2: Ať se daří, nashledanou.
3: Ano, vám taky, nashledanou.
2: Z Miroslavy se dovolala Anička, kterou vítáme ve vysílání. Dobrý večer, Aničko.
4: Krásný večer přeju vám v rozhlase a taky všem posluchačům, kteří jsou u rozhlasu. A já bych chtěla poděkovat za pozdrav Josefce ze Sílůvek také Božence v Orlové do Horních Kounic a říct jim, že prostě člověk se chystá, raduje, ale člověk míní a okolnosti mění, takže se omlouvám, moc mě to mrzí, těšila jsem se, také jsem Jardovi Wolfovi slíbila, že se setkáme na tom festivalu dechovkovém toho 6. nebo to bylo 7. teď už přesně nevím, v neděli.
2: Ano, v neděli před týdnem.
4: Dolních Dubňanech. No ostatně i volal pravnouček 4letý, který tam bydlí, tak volali v pondělí s maminkou a pravnouček mi říká, babi, my jsme tě včera čekali, že s dědečkem přijedete, protože u nás byl dětský den pro babičky a dědečky.
2: To je hezký, to je pěkné.
4: Protože on si to spojil, měli tam v sobotu na tom hřišti dětský den, on si to spojil. No bylo to příznačné a my jsme se teda...
2: To je krásné.
4: Uchechtali tady u telefonu. Takže tohle, jak říkám, jak příznačné, člověk je, že kůň je jednou hříbětem, ale člověk je dvakrát dítětem a je to opravdu. No on to tak pojal podle svého, takže to je.
2: Říkáte to, Aničko, hezky, ano.
4: Jo, no a ještě bych chtěla, protože v tento čas slaví své narozeniny paní Zdeňka Rajchlová z Jiříkovic, tak bych jí chtěla taky popřát hodně štěstí, zdraví a ať se jí daří a prožívá krásný život. No a to přeju všem těm, všem svým přátelům a známým, také vám a děkuji za písničku a ať vás všechny potěší. Prostě snad ten čas najde, přijde, že se setkáme.
2: Dobře.
4: Obejmeme se.
2: Jinak musím říct,
4: hezký víkend přeji všem, nashledanou.
2: Aničko, jinak musím říct, že na ten dětský den pro ty babičky a dědečky, tak tam zůstal ten skákací hrad, ale moc dědečku a babiček tam neskákalo.
4: Na to nemáme. Je, na takové.
2: Hezký večer, děkujem.
4: Hezký večer, taky děkuju.
2: A tak, Alenka z Kutu píše, zahrajte pěknou pěsničku do Lančota pre paní Máriu Uhrovu. Děkujem jim, že se mi po dlhé době ozvali v telefoně, nech jich opatruje pana Mária Šaštínská. Hodně, hodně zdravíčka vám praje kamarádka Alenka z Kutu, která pokračuje dále. Zahrajte taky ještě do Lančota paní Osičkové, ať je opatruje pana Maria a přejem jim hodně, hodně zdravia i panu Osičkovi, ať jim to krásně zpívá a praje jim taky Alenka z Kutu momentálně s Partizánskem. A taky zdraví Dobrockého paní doktorku Stanku Hnatovu, která 9.6. oslavila své jmeniny. Paní doktorka, já vám prajem všetko nejlepšie, hodně, hodně zdravia, božího požehnání, ochranu paní Marie Šaštínska. Děkuji vám za všetko, čo pro mě robíte. Máte, paní doktorka, zlaté ruky, to vám preje pacientka Alenka z Kutu, která taky pozdravuje i zdravotnou sestričku Gabiku Antalkovou. A zahrajte ještě písničku pro paní Slabákovou Ivanku, ano, která nám vysílá, taky přeji hodně, hodně zdravíčka, ochranu paní Marie. Tak a ještě vám Alenka Šimková z Kutu zdraví také ještě do Trstěnej kamarádku Antonínu a do Ružomberka kamarádku Evku. Přeji jim všetko nejlepší a hodně zdraví a božího požehnání a ochranu paní Marie. To vše praje Alenka z Kutu. A naše písnička, kdyby mě tak bylo, Škaredý Jura, Heda Varmužová, Katka Varmužová, Marie Osičková, cymbálová muzika Jošky Varmuži.
0: Český rozhlas Brno.

0: tolik cymbalová muzika Jošky Varmuže. Před chvíli se dovolala paní Maruška z Horního Němčí a říkám jim, nepokládejte to, Mařenko, šup, a už není ve vysílání. Tak možná to zkusí třeba za malinkou chvíličku. Tak dáme prostor Staňovi do Týnca. Staní, přeji ti krásný dobrý večer, ahoj.
1: Karle, a tebe zdravím. Taky zdravím všechny posluchače. A já bych měl k tobě takové přání, abys zahrál moji ženě, která má dneska kulatiny, je to už 17 pryč, jako no, trochu víc. No, tak,
0: já tomu
1: jako,
0: rozumím, to já tomu rozumím.
1: Takže bych chtěl popřát hodně zdraví, hlavně ať se jí daří, no a jestli ti tam zbudou dva takty, tak můžeš i mě zahrát. Já jsem měl předevčírem narozeniny, takže...
0: Staníku, tak teda přejeme ti především zdravíčko, že jo? To je to nejdůležitější a spoustu krásných chvil taky s muzikou, protože vím, že jste taková muzikální rodina. V Týnci Helence taky, to se připojujeme. Těch taktů bude podstatně víc, neboj se, bude tam dokonce celá směs, zrovna vyjde písniček, takže ať se vám daří, no a pokud mě takhle prozradil, tak jste slavili v letošním roce i zlatou svatbu, tak vy to máte teda pěkně tam.
1: No tak...
0: Helenka sedmička, ty dvě sedmičky, zlatá svatba, padesátka, no to je úroda. To je úroda.
1: Opravdu.
0: Tak si nalejte nějakého dobrého vínka tam, určitě máš něco ve sklepě.
1: Máme, no, neboj, je co pít.
0: Já nemám obavy, nemám strach. Tak si to užijte a Helenka, tě v pohodě a zdravá, v klidu. A samozřejmě
1: děkuji
0: celá rodina.
1: Děkuji ti moc, měj se hezky.
0: Taky hezký večer, ahoj. Přejeme do Týnce, ahoj. Členka klubu Přátel Českého rozhlasu má dnes svátek. Paní Antonie Vyskočilová z Brna. Paní Toničko, vám přejeme taky štěstí, zdraví, lásku, pohodu. Prostě všechno to nej jménem všech posluchačů a pracovníků Českého rozhlasu Brno. Tak a ještě máme tady jednu, anebo dáme tu vzpomínku až později. Takže teď směs Tank v podání mistří Janky.

0: Ano, ano, ano, nikdy se nevrátí bohatka mládí. Vidíte to, jak mistřiňanka krásně bravurně zvládla směs tank. Dovolala se paní Maruška z Horního Němčí, které se to podařilo, což jsme rádi, Mařenko, když už jste vám to tenkrát před chvíli vyplo, tak se to zase zaplo. Tak povídejte.
1: Ano. Tak vás zdravím, pane Hegner, aj vašeho mistra. A chtěla bych pozdravit do Olomouce manžele Mlčákovi, Tondu a Naďu, moju sestřenku, a přeji jim hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a zahrajte jim nějakou hezkou písničku, oni vás taky poslouchají.
0: Máme.
1: A děkuji mnohokrát.
0: Maruško, mějte se krásně, naschledanou.
1: Jo, naschle.
0: No a teď zůstaneme v Brně, jenom se přeneseme tady z Brna středu do Komína, do naší jedné čtvrti za panem Lubošem. Lubi, dobrý večer.
2: Ještě jednou dobrý večer, pane Hegnere, zdravím vás a všechny posluchače tady tohoto krásného pořadu, který velice rád a často poslouchám. Já bych měl přání z Komína do Brna, a to z Komína do Jundrova, a to paní Andreji Tomešové k nádherným 40. narozeninám, které tímto přeji všechno nejlepší, zdraví, štěstí a dlouhá léta. A na zítřek jsme byli pozvání pomoct to oslavit. Ještě jednou děkuju a zdravím všechny posluchače.
0: Dobře.
2: Nashledanou.
0: Děkujeme, nashledanou, naslyšenou. A je tady jedna vzpomínka. Dnes 16.6. To tedy bude 16.6., protože dneska je 12. Ano, ano. Takže tuhle vzpomínku asi přeneseme spíše na toho 16. To bude daleko vhodnější, tak já ji odložím a předám do 16. Ale mám tady ještě přáníčka písemná, e-maily, které teď přišly. Neslaví svátek naše sousedka paní Antonie Válničková z Troubek. Přejeme jí moc zdraví, štěstí, radosti z vnoučat a pravnoučat a na zahrádce, ať se daří, to jí přejí Mitkovi. Další odkliknu, zdravím do rádia, prosím o hudební dárek pro oslavenkyni, kamarádka a spolužačka Antonie Hajdová z Půlčína, dnes má svátek a v těchto dnech také narozeniny. Vše nej, hlavně zdraví, přeji také manželovi Jurovi, děkuje, Lojza Macek, jméno mé. Písnička Stano Orechovský, Antonín Pernička, který zítra bude slavit svátek Toníku, tak už dopředu ti přejeme všechno dobré, především samozřejmě zdravíčko, písnička se jmenuje Lásku v srdci nosím a hraje Hanačka z Břestu.
3: Český rozhlas Brno.

0: Ještě zdravíme Zdeňka do Jedovnice. Zdení, vy to uzavřete. Povídejte, dobrý den, dobrý večer.
1: Dobrý den, nebo dobrý večer. Pane Hegner, děkuji. Dnes bych chtěl popřát 50. výročí naší svatby Alinky a Zdeňka Krále. Je to přesně 50 let, to jsme si řekli své ano. Mám ji hrozně rád, je krásná a upřímná manželka. Tak Alenko, mnoho štěstí, zdraví, to ti přeje tvůj manžel Zdeněk.
0: No to je krásné přání, Zdení, a v retrospektiva, když jste si dneska sedli a než budete sedět a vzpomínat za těch 50 let, to bylo chvíle k radosti, štěstí, lásky, taky někdy možná i nějakých chviličků, že jo, takových těch těžších chvílek nebo lehčích, to ano. Už samozřejmě v životě to tak bývá v těch rodinách.
1: Ano.
0: Hlavně, že jste si to doteďka ještě užili. Tak se mějte krásně, Zdení, oslavte si to hezky a mějte se rádi.
1: Děkuji moc a naschledanou.
0: Naschledanou. Tak ještě e-mail tady. Broněk zdraví kamaráda Vilema a Květinku Hochmanovi a jedna vzpomínka na Marii Kijovskou, která se narodila v roce 1943, pracovala ve výzkumné skupině inženýra Adolfa Mistra, byl zástupcem ředitele výzkumného ústavu čistých chemikálií v Lachemě Brno, byl nadšeným sokolem, sportovcem, turistou. Paní Marie Kijovská, nazvaná Majka, byla drobná, hodná, milá, pracovitá, laskavá žena, zemřela na plicní trombózu 10.6.2020, tedy přesně před 5 lety. Bydlela nedaleko ode mě, rád se mi navštěvoval, půjčoval knihy, mluvil s ní o různých věcech. Její smrt pro mě byla velmi nečekaná, jen několik dní předtím jsem jí říkal, že nevím, zda se její jméno odvozuje od říčky Kijovka, nebo se uvedená Kijovka naopak jmenuje podle ní. Smála se tomu žertu a mě by nikdy nenapadlo, že jí už více životu nespatřím. Dnešní píseň Lužická ospoda pochází svým námětem přímo ze života. Hajný Čagan hrál myslivce v seriálu Slovácko sa nesudí a málo se živí, že po skončení druhé světové války pomáhal stejnojmenou knihu propagovat milovník přírody Jaromír Tomeček. Jehož známý básník Jan Skácel nazval Zeleným Jaromírem. Pozdrav posílá dlouholetý věrný posluchač Jan Boleslav Stišnova. Ano, je to tak. A já ještě mám jednu pozvánečku. Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů uvádí Děti a píseň, celostátní kolo postupové přehlídky dětských interpretů lidové písně. A pozor, ve vile Levbér na Drobného 22 v neděli 14. června ve 14 hodin. Přijďte si poslechnout, jak dětičky krásně zpívají. A teď Košilenka bílá a Božejáci.

Přeji vám krásný hezký dobrý večer, díky za pozornost a zítra ve 12 hodin blahopřání s písničkou a teď ještě si poslechneme Moravskou 12, Tomáš Topenčík, Strýčkovi. Hezký večer, mějte se krásně.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V brněnském technologickém parku začala výstavba budovy pro inovativní firmy. Ministr Tejc jednal s končící žalobkyní Lastoveckou, předala mu materiály k rezignaci. Vila Šťastný převzala archiválie z pozůstalosti architekta Ernsta Wiesnera. A zítra bude spíše zataženo, postupně proměnlivě oblačno, s teplotami do 25 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V brněnských Medlánkách oficiálně začala výstavba nové budovy v technologickém parku. Na ploše více než 6300 metrů čtverečních nabídne moderní zázemí pro malé a střední technologické firmy a také start-upy a společnosti spolupracující s univerzitami a výzkumnými institucemi. Většinu plochy si budou pronajímat inovativní podniky, říká předseda představenstva společnosti Technologického parku Brno Karel Kalivoda.
2: Dlouhodobě evidujeme vysoký zájem technologických firem o kvalitní prostory bezprostřední blízkosti univerzit a výzkumných center. Nový objekt tak nabídne moderní zázemí pro firmy, které chtějí růst, spolupracovat na výzkumu a vyvíjet technologie s vysokou přidanou hodnotou.
0: Technologický park většinově patří městu Brnu. Úzce spolupracuje s nedalekými fakultami Vysokého učení technického a několika výzkumnými centry. Končící žalobkyně Petra Lastovecká předala ministru spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýmu Tejcovi materiály, které vysvětlují její rezignaci. Lastovecká to řekla Českému rozhlasu po jednání na ministerstvu. Žalobkyně minulý týden rezignovala po 25 letech ve funkci, prý kvůli ztrátě důvěry k vedení státního zastupitelství. Podrobněji se ke schůzce nechtěla vyjadřovat. Žalobkyně se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji koncem ledna případu odvolali. Ministr Tejc ocenil, že Lastovecká přijala jeho pozvání. S materiály se musí prý podrobněji seznámit. Vila Šťastný v Brně dnes převzala dvě krabice s pozůstalostí po architektu Ernstu Wiesnerovi. Ten vilu i další budovy v Brně v meziválečném období navrhoval. Od přítele architektovy rodiny z Velké Británie, kam se Wiesner kvůli nacistům přestěhoval v roce 1939, vila získala třeba jeho zápisník, disertační práci nebo fotografie, popisuje kastelánka vily Kateřina Konečná.
3: V životě by mě nenapadlo, že se někdy budeme dívat na fotografii pana architekta se zmrzlinou, protože k Wiesnerovi je těch fotografií velmi málo, tak jsme rádi, že se nám rozšiřují i co se týká toho jeho osobního života.
0: Fotografie chce ve zvětšené podobě vila vystavit ve svých prostorách.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku většinou oblačno s občasným deštěm, postupně proměnlivou oblačnost a místní přehánky, případně i bouřku. Srážky i oblačnost budou večer ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr bude foukat mírný, místy přechodně čerstvý, západních směrů, místy s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích regionu se aktuálně jezdí bez hlášených nehod a významnějších komplikací. Ať to vydrží, přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pieknú notečku.
1: Vážení, máme krátce po 19. hodině a to je tedy stejně jako každý všednodenní podvečer čas na pěknou notečku, u které vás dnes zdraví Jaroslav Kneisel. Rok s rokem se sešel a tuto neděli 14. června se uskuteční opět finále soutěže Děti a píseň. Brněnská vila Léfber ožije lidovou muzikou a především dětským hlasem. Pojďme si dnes pustit některé zpěvačky a zpěváky z minulých ročníků celorepublikového finále této soutěže. Ale v úvodu si dejme mladé zpěvačky z Valašské Bystřice, jak zpívali v brněnském studiu Českého rozhlasu.

Přátelé, to byly dcérky Martina Ježová, Marie Hruškovská, Aneška Vanduchová a Jana Zuzaňáková z Valašské Bystřice. Šlo o studiové nahrávky, ale nyní už se vraťme o 3 roky nazpět do června roku 2023. I tehdy se uskutečnilo finále dětské pěvecké soutěže Děti a píseň v Brně v patronaci a pořadatelství Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, který děti také doprovázel. Do Brna se tehdy skrze regionální a zemská předkola pomyslně probojovala také Matilda Kubičková z obce Pstruží, i Amálie Velká z Kozlovic a nechyběla ani Lucie Dolejšová z Rokycan. Tady jsou jejich soutěžní a nutno říci velmi zdařilé výkony. Bron řídí Petr Varmuža a jde o úpravy kontrabasisty orchestru Pavla Trnáčka.

0: dom.
1: Takto zpívala Lucie Dolejšová z Rokycan ve finále soutěže Děti a píseň v polovině roku 2023. Jen dodám, že Lucie dále pokračuje ve zpěvu a je solistkou několika hudebních uskupení nejen na Plzeňsku. Se soutěží v dětském zpívání lidových písní přišel už před více než 40 lety Jaroslav Jakubíček, někdejší upravovatel a dramaturg Brolnu. Touto soutěží prošly opravdu dlouhé zástupy zpěvaček a zpěváků. No a dlužno říci, že pro mnohé z nich se potom stala lidová muzika celoživotním koníčkem a pro některé třeba i povoláním. No, je to sice tenký led, ale dovolím si aspoň několik jmen těch, kteří mají ve svém kurikulu vitae účast právě v soutěži Děti a píseň. Byli to třeba sourozenci Bruštíkovi ze Strání, zpívala také Magdalena Můčková, Jitka Novotná, houslista Tomáš Beníček nebo dnes profesionální zpěvačky Kristýna Danhelová či Klára Blašková a další a další. No a v roce 2023 to byli také Sebastian Herzán z Dolních Bojanovic či Šimon Janku z Uherského Hradiště Derflí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Na pěknou nutečku a v dnešním vydání si dáváme finalisty soutěže Děti a píseň. Zatím to byly snímky z roku 2023. No a ve druhé polovině dnešního pořadu se posuňme do roku 2024. Ale moji milí, teď to hlavní sdělení dnešního pořadu. Prosím, soustředění. Už tuto neděli se do Brna sjedou nejlepší mladí nositelé lidové písně a písňové tradice z celé republiky. Od 14. hodiny budou zpívat v brněnské vile Levber. Prosím, neváhejte a přijďte si poslechnout nejen úžasné pěvecké mládí, ale také profíky z Brolnu a vychutnejte si neuvěřitelnou pestrost naší lidové písně. S Brolnem si před 2 lety zaspívala také Tereza Juračáková z Trojanovic a zcela solově potom uslyšíme zpívat Marka Hanáka z Velkých Pavlovic.

Třídobou českou dospívala Barbora Sýkorová z Vytína, obce, která leží nedaleko Českých Budějovic. Barbora je také držitelkou Zlatého pásma v finále soutěže Děti a píseň za rok 2024. A už tuto neděli budeme znát nejlepší zpěvačky a zpěváky letošního ročníku. Do celorepublikového kola se pomyslně probojovalo, dá-li se tedy lidovou písní vůbec bojovat, 20 solistů. Všichni už zpívali v základních, regionálních i zemském kole. Přátelé, tedy přijďte v neděli ve 14 hodin do brněnské vily Levber na Mladé zpěváky i na Brolln. Budu se těšit, že se na finále potkáme. A ještě se sluší poděkovat všem organizátorům předešlých kol, všem těm, kteří podporují mladé v lidovém zpívání a samozřejmě také všem muzikantům, a to nejen brolňákům, kteří věnují svůj čas budoucnosti našeho folkloru. Můj milý, závěrem ještě dva několikanásobní finalisté této soutěže. Lukáš Kunc z Rokycan a Natálie Bruštíková ze Strání. Těším se v neděli na setkání a přeju vám pěkný zbytek večera. S prosbou buďme dobří se s vámi do všech světových stran loučí Jaroslav Kneisel.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
1: Nikdy už nemohu prožít volání toho jara vůbec prvního, které mne zastihlo v mých 17 letech. Má pro mne navždy barvu zelenou a zlatou. Zelenou jako předzvěst onoho jedině rajského času, jara mého mládí, zlatou jako božsky zářící kštice mého prvního druha, bratra v slunci.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Snad je to tím, že byli jsme neskromní. Dobrý to bude zase, až vrátím.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Suchá až rozpraskaná kůže na rukou může trápit třeba zedníky, ale i zahradníky. Redaktorce Báře Kvapilové to potvrdil dokonce i dermatolog Spiridon Galbkutertos. Pro náš pořad Vesele a zdravě přidal i jednu historku.
1: Suchá a praskající kůže nás může pěkně potrápit.
2: Já chodím jak pitomý.
3: No to nemusí být od toho.
2: Je. Dneska jsem celou noc nespal.
3: No tak máte chodit domů, že jo? To
2: se... Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
3: Vážně? Můžete se na to podívat?
2: Ale no musíte.
3: Dovolte.
2: Prosím.
1: Kůže nám může praskat z celé řady důvodů. Podle pana profesora Galbkutertose zatím může být i obyčejná dehydratace, kdy stačí kůži dobře promazat.
4: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydrataci, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně aby byla hodně mastná.
1: Někdy může být problém i závažnější.
4: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
3: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
2: Řezat?
3: No jo, řezat.
2: Řezat?
3: Jo.
2: Vyloučeno.
1: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská?
4: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskání kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
2: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
3: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
2: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
3: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo? Pořádně a srdce.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
4: Ano, často pacienty přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocné nehty, ale ty nehty nemocné nejsou, oni jenom zapomněli ty nehty pořádně umýt po práci na zahradě.
5: Vesele a zdravě.
0: I to se stane, ano.
6: Já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
0: Takže... Poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutku rtu.
0: Aha. Takže nemazat si to nějakým lojem?
6: Jenom mazat
0: lojem
6: nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
0: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
0: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě...

0: Dnešní téma v pořadu Veselé a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale způsobil jen slastí.
1: To jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáza, za cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdhamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže

0: neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání, nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, toho se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nehtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nehty a na rtech, to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
1: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, no, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
0: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
1: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát kožař?
0: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
1: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
0: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
1: zapařilo,
0: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
1: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů náchylnější k těmto problémům?
0: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
1: Není tak elastická.
0: No, právě.
1: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz. Pak se dostane i na vaše živé dotazy.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Dnes na téma popraskaná kůže. Už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mi to trápí aspoň 10 a víc let. Hrozně mě praskají na patách. Paty, prostě ta kůže. Až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to. Mažu to i sádlem, nepomáhá. Co to může být? Mám to i u palců, ruk. To mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil, moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různý parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
0: Další dotaz, telefonický.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví Mia. Prosím, trvá ještě malomocenství, lepra. A lze ji léčit jako lupenku nebo svrap? Jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku. Po braní furonu na odvodnění jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Dělala jsem dobře nebo špatně? Děkuju.
2: Tak to scvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, asi, nebo jestli ano. Ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje. Takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná,
0: tedy jako vymícená,
2: ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
0: Tedy na celém světě, ne
2: na
0: u nás.
2: Na celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí mycobacterium lepre, je to podobné jako mycobacterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná. A další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
0: Jak se můžu nakazit?
2: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
0: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
2: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
0: Teď se budou lidi bát do zoo.
2: No právě, ale tak jako zase úplný kontakt.
0: Tam je to hlídaný.
2: Kontakt. kontakt nebude. S pásovcem nebude. No.
0: Dobře, takže jenom
2: je plně léčitelná.
0: Ale apelujeme možná v tomto čase před létem, když člověk jede do ciziny, aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika a už se třeba připravil, očkoval nebo vzal si léky, které jsou potřeba.
2: Ano. A hlavně pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
0: Popraskaná kůže. Dnešní téma v tom pořadu Vesele a zdravě. Otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdamlové. Využijte toho.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den, kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníků. Doktorka mě řekla, že je to vada krásy. Pak mě řekl koža, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roku a už to bylo do půl lítek, aby žilky začaly praskat a kůže taky. A dál mě plno masí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A masím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, neschlo to vůbec, takže jsem musel chodit pod kolenka, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení,
1: ano.
0: Aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to
1: přesně.
0: Asi
1: malé
2: to plíčky v ploche, to není vřet, to není otevřené.
1: No to ne, to ale když máte poruchu prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení
1: objednat se na cévním. Já bych doporučila objednat se na cévním.
0: Aby jsme vyučili, pak se může řešit dál, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Na telefonu je někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano,
1: halo.
0: Je tam někdo. Povídejte.
1: Ano.
3: Prosím.
1: No, voláte nám. Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Nemám žádné vyrážky, jestli čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a tím mě nepomáhají. No.
1: A jaké léky? Které... Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi teď ho nemůžu mít.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktorů, co dostáváte,
1: ano,
0: proč to dostáváte, na co?
1: Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný, nemůžu.
0: Radí, jak se chová tady u lékaře doktorka Kateřina Cajdamlová a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u patou, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou, s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčochy taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nechtu, hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, tak mi to praská.
2: Ano.
1: Hojí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučují mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo, aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat, nebo většinou to nepoškodějí tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky. Takže bych možná na manikýru chodila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová, poradí i dalšímu. Doufám, aspoň, že najdeme řešení. Kdo volá
2: snad
0: teď? Ano.
2: Ano.
3: Haló, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Ivana z Chomutova. Chtěla bych se vás zeptat. Je mi 58 let a trápí mě praskání pat.
2: Ano. Praskání pat, to je tak
3: ano.
2: Častá, protivná nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, ne úplně dobře padnoucí, může to být trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše 12 kilometrů za 8 hodin. Může to být přílišný máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být, i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
0: A pak tedy mazat.
2: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
3: Dělám. No. Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikéru a oni mi to kůži hodně dávají dolů?
2: No, to odstraňování stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
0: Co to zkusit tedy? Tuhle
2: tvoří.
0: Techniku na manikýře vynechat no, a spíš víc mazat?
2: Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak do hloubky a mazat, no.
0: Takže...
3: Mazat.
2: No.
0: Dejte pak vědět.
2: A když
0: třeba
2: tak vitamin E, omega mastný kyseliny, beta karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví pokožky, včetně toho zinku.
0: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač z Chebu. Měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzem.
2: Ano.
4: Je tohleto věc léčitelný?
2: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
4: On
2: ale...
4: to má její syn.
2: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit
4: ano.
2: se o nějaký zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to protivné.
4: Ona ještě vegetariánka, tak asi jí trochu jinak.
2: No, tak
4: možná,
2: nedostatek,
4: že jí to taky nepřispívá.
2: Nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
4: Právě se si nepomáhá. Tím,
2: no, ale pokud je laktoovopiskovegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Ale to my nevíme, jestli to dělá, to jo, se zeptejte. To,
5: ale rady jste slyšel, tak zkuste poradit, až nějak to lepší.
4: No.
5: My taky děkujeme. Ať se daří. Další, kdo se ptá, dobrý den.
2: Halo, halo.
4: Dobrý den. Je to poradna?
5: Ano.
2: Dobrý den.
5: Snažíme se o to.
2: Snažíme se, ano, je to dneska těžké.
4: Posluchač fritkuje, jako. Mám potíže taky s patama a s tímto. No a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
2: Jsem s ním.
4: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
2: Ano.
4: Koupím si velkoplošnou náplast.
2: Ano.
4: Oškrabu to smírkem.
2: Smírkem?
4: Smírkem. Položím to na patu.
2: Ano.
4: No a za dva dny je po bolesti a je to
2: vidíte to. Já teda toho smírku
4: jako
2: bych se bála. Jo, já bych, no plísňového, viďte, že jo, no. Ta plíseň, to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo, ale teda smírkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála. Prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním, ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
4: Jelení nebo ovčí lůj a...
2: Kde se sežene ovčí lůj?
4: Prosím?
2: Kde se sežené ovčí lůj?
4: Chovám ovce.
2: Jo, takhle. No
5: tak to je řešení.
2: No,
5: tak se
2: zeptat
5: chovat.
2: Děkujeme.
5: Děkujeme moc. Ptát se můžete samozřejmě dál na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Co tě znamená?

0: Markou Kateřinou Cajtamovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám něco řeknu. Já na tý papírové používám výbrační brusku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to, prosím vás, jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka. Povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom se mám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři, a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji to je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to.
1: Ano.
3: Na onkologii.
1: Ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle, kde poslali. Protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano. Znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze.
1: Odstranit
0: a snad
1: lze,
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je, ano. Tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelen. Lůj, že dobře funguje a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie, nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat,
0: pomáhá,
1: ano, spíš.
0: Více.
1: Ono se říká hydratace, třeba. Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Mám třeba po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody, tu kůži, při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No je to každá rada drahá. No.
0: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky Veselé a zdravě.cz, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To jen připomínám. A děkuju paní doktorce.
1: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali. A s těma patama fakt je mi to líto. Nevíme.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Zdravotní pojišťovny v Česku by dětem mohly hradit léky na hubnutí, řekl to ministr zdravotnictví Vojtěch. Na opavskou radnici dorazila žádost o vyhlášení místního referenda a počasí zítra zpočátku dne velká oblačnost a hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Obezním dětem v České republice by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu právě na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce tohoto roku.
4: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
3: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zvýšil 4x. V roce 2024 jich bylo zhruba 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Více než 400 obyvatel Opavy žádá o vyhlášení místního referenda kvůli podobě centra města. Vyplývá to z textu petice, kterou převzal opavský magistrát. Žádost se týká oblasti Horního náměstí, kde se v současné době bourá bývalý obchodní dům Slezanka.
5: Lidé podepsaní pod peticí požadují otevřenou debatu a místní referendum, aby, jak uvádí v žádosti, nemohlo být o nové podobě centrálního náměstí rozhodnuto od stolu, bez dohledu veřejnosti. Opavská radnice žádost prověřuje, projednat by ji mohli zastupitelé města 22. června. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Tajvanská firma Tamiko Žatec chce v zóně Triangle u Žatce postavit závod na čištění a povrchovou úpravu součástek pro polovodiče. Radní Ústeckého kraje schválili rezervační smlouvu. Záměr ještě projednají 22. června zastupitelé. Projekt může přinést až kolem 100 nových pracovních míst, říká hejtman kraje Richard Brabec z hnutí ANO.
6: První tajvanská společnost z toho ekosystému polovodičů tady v Trianglu, tedy na rozloze necelých 2,7 hektarů, by měla investovat necelou miliardu korun v těch letech 26-27 a my bychom rádi samozřejmě získali další společnosti toto ekosystému. Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafoe 2-0 na sety a na travnatém turnaji v německém Stuttgartu si zahraje semifinále. A čeští volejbalisté na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu hladce 3-0 na sety. Po třech zápasech tak mají v této soutěži maximální počet 9 bodů.
2: Počasí.
3: V noci čekáme převážně zataženo, občasný déšť nebo přeháňky, kránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek, nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. A zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přeháňky, a hlavně v severovýchodní polovině území. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne i jinde srážky ustávat, oblačnosti by mělo ubývat až na polojasno. Maxima zítra mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Vítr převážně mírný od západu, na jihozápadě Čech může zesilovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
3: Na silnici 43 mezi Králíky a Červenou vodou je za Dolní Orlicí kolize, srazila se tam dvě osobní vozidla a provoz na místě řídí policie. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého, příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Větrový cukrový vám ze svého nového alba nabídla skupina PF Band, která vyjíždí už dobrých 8 let na koncerty z plzeňských Šťáhlav. Kolekce se sympatickým názvem Dobrý lidi u sebe mám je v pořadí třetím projektem tohoto spolku. Novinku vám nabídne i čerstvý zámořský objev, rodák z texaského Mansfieldu Drake Milligan, kterého proslavil v roce 2017 televizní seriál o gramofonové společnosti Sun Records, v němž stělesnil postavu Elvise Presleyho.

Vašek Kovanda klávesy, Boža Kraus baskytara, bubeník Šimon Švéda a solový kytarista Petr Fremr, tedy šťáhlavský PF band s hostujícím Michalem Reitmajerem a Petrův cíl v dálce z letošního v pořadí třetího alba PF bandu Dobrý lidi u sebe mám.

Schovej si to, až bude svítit sluníčko, Save it for a sunny days. Další ze 14 snímků alba Dallas Forward, kterým na gramofonové scéně debutoval 22. září rodák z texaského Mansfieldu a nejčerstvější objev nešvilské produkce Drake Milligan. Představil se tady nejen jako vyznavač typické country, ale rovněž jako autor. Z jeho dílny je i přiznání, zdá se, jako by to bylo něco, co jsem měl už udělat.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš.

Dokonale sehraná čtyřka zpívajících muzikantů v sestavě Milda Dvořák, Vlasták Libra, Zdeněk Číra Jirčík a Pavel Jim Macháček, tedy falešná karta z Nového Města na Moravě a dálky. Jedna z 11 písniček jejího nejnovějšího, tak trochu bilančního alba Zatracení blázni.

Mirek Hofman se solovou foukačkou Tomáše Linky a pikovaným benžem Marko Čermáka v country klasice Oranžový Express. V nahrávce, kterou známe sice déle než půl století z prvního alba Greenhornu, jehož reedice se objevila mezi letošními novinkami. Takže i nejmladší diskomilové se mohou zase ocitnout s Michalem Tučným blízko Little Big Hornu.

nedělní hostiny, kdy nechybí nikdo a jsme pospolu. To jsou šťastné hodiny, však zapřít čas.

Zatímco jsme se s Petrem Fremrem a skupinou PF Band dál toulali po kraji, dorazil k nám 22-násobný majitel trofejí Grammy, letos 65-letý Vince Gill, aby si s Drakem Milliganem báječně zaswingoval.

0: Nováček gramofonových plání Texas Sun Drake Milligan v dokonalé western swingové schodě s oklahomskou country hvězdou Vince Gillem a z jeho prvního alba Dallas Fort Worth pohodovka Going Down Swingin.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Na téma Jsme jenom herci našich rolí meditoval Petr Fremr se svým PF bandem. Díky vám všem, kteří jste i dnes jeli se mnou country dostavníkem, a hezký zbytek večera. V něm se s vámi za malou chvíli rozloučí i Drake Milligan polibkem na dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami. Kriminalisté zahájili trestní stíhání strojvedoucího, který pod vlivem alkoholu řídil vlak na Přerovsku. Zemřel fotbalový trenér Petr Uličný, bylo mu 76 let. A počasí zítra zpočátku velká oblačnost, hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. České ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných zpráv přitom v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně vůbec nereagovat a také neklikat na žádné odkazy.
3: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
2: Ministerstvo v této věci upozorňuje, že informace o přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS zpráv. Policie obvinila strojvedoucího, který na začátku letošního května řídil vlak z Přerova do Lipníka nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem také nabíral zpoždění. Incident se podle policejní mluvčí Miluše Zajícové obešel bez zraněných.
4: Všímavý svědek neobvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlakvedoucí zhruba 40 cestujících.
2: Strojvedoucí byl zaměstnancem Českých drah, ty ho už ale propustili. Městská policie v Plzni přezbrojuje strážníky. Cílem je, aby všichni měli stejný typ střelné zbraně. Upřesní velitel městské policie Plzeň Petr Nováček.
5: Nová zbraň přinese hlavně spolehlivost funkčnosti, jednoduché a rychlé ovládání a zejména jednotnost. To znamená, že všichni strážníci budou mít stejný typ zbraně a v případě řešení krizové situace si jeden od druhého může vzít nejenom zásobník z náboji, ale případně i celou zbraň. Postupné výměně dojde během letních měsíců. Sport.
2: Ve věku 76 let zemřel fotbalový trenér Petr Uličný. Na klubovém webu o tom napsala Sigma Olomouc. Uličný vedl ve své dlouholeté kariéře Zlín, brněnskou Zbrojovku nebo Žižkov. S olomouckou Sigmou získal v roce 2012 český pohár. Předtím jako útočník hrál například za pražskou Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Počasí. V noci čekáme převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. K ránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni, povane převážně slabý. Místy mírný západní až jihozápadní vítr. Zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost. K tomu občasný déšť nebo přeháňky, hlavně v severovýchodní polovině republiky. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne i jinde, srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Maxima zítra většinou mezi 19 a 23 stupni, na jižní Moravě až 25. Vítr převážně mírný od západu, v jeho západní polovině Čech přechodně čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu se zdržíte, pokračují tam opravy vozovky. Na kilometru 58 se jede levým pruhem. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Tohle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každý, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku, říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: Den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízíme vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou vzkazit. A já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou. A chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema. Nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená. A přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá. Takže nenechat si od nikoho nic kazit. Takže člověk nikdy neví, jak dlouho se tady bude vyskytovat a každý den by měl žít tak, jako kdyby byl jeho poslední.
1: No, mě ještě zaujala jiná věc, že většinou každá žena chce, aby působila co nejkrásněji, co nejdokonaleji, aby vzbuzovala obdiv a ty se dobrovolně vydáváš do rolí...
2: Pane, vy jste vdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
1: To bylo...
2: V Dívce na koštěti.
1: Jak to bylo s tou vražetkyní?
2: Ukaž krček, brouku a fik. Ne, víš... Já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letá, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastílkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že ten Otelo je nádherná role, že ale ten Jago teda, to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
2: to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku,
2: no a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku, no a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará. No, nebudeme to počítat.
2: No, jestli je to, co myslím a s čím jsem objezdila
1: monolog na obranu
2: celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, ne-li víc let.
1: No, takže není to tak dávno.
2: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
2: Velmi ráda.
3: Přicházím, abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizernej metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit.

0: sem vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kde jaký hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kor tak pulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. To je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím busta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou zubek honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásný talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. 1 kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
1: To je zajímavý, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
2: Je to pravda, to už neexistuje.
1: No a tak tam

0: se to natáčelo a úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvercový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
1: Je to pravda.
0: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím si, oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
4: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady co jako chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit, tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husické doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Vejšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěkná, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla to, když stála v průvanu, tak to jí liskali. Já když jsem si namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každej zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkl i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno mě. Láska veliká tam byla. Hráli jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou 100 000, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v České krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zas na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále mohutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otilé, čekatelé obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buk, ty lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: Hej, kočky, dneska máme svůj den.

0: Takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Ty, můj svatej Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý bejšky schlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou, i když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám a díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával v jídelně kotleta s pórkem, třeba, že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, no, no, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co byla sněhově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři nimrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kaleč spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou zčista jasna.
3: Tildičko, dám si prejít.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejít, ale musí bejt, ať je v něm dost krup. Nerad bych tu zhub.
1: To vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přesuličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezuhonost, objednávat, kroutit se, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila. V očích jí přitom blejskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, vida. Jelimánek, Felsmánek tě jede po faltech. Tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou semetrikou nevydrží. Kojí železo, dokud je skrylí tají.
1: Ty můj ton do kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe, takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani kloudně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Drdičko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemník. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platní obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.
3: Tildičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
1: Pane Feldsmann.
3: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám nevystydne prejt, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovejte pod zelí, to je horký dost. To už i pan Kalač zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udělala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla jsem Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Feldsmann mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a především jako nějakou, to ani Magdíce ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuji, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik Kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Feldsmann futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tadyhle hlaholí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
2: Říkám vám to bez rámusu. Chytil jí a dal jí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždyť je jí škoda. Může ho udělat šťastným. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
1: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak si někomu otřela o rukáv, ale cítit red na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se mi na to chtělo pořád myslet, ale na druhou jsem si to zase zakazovala, abych se z toho, nedej bože, nezbláznila. Jenže hospoda byla auf, všichni ti mužti se tam na mě dívali docela jinak, než ještě před chvílí. A potom Magda. Magdička má zlatá, za mnou přišla večer domů.
2: Nech toho nádobí, Tildo. Máme na práci důležitější věci.
1: Krindy, pindy, Magdičko, co pak se zase stalo?
2: Teprve se stane, děvče. Budeš se vdávat.
1: Ah, jemináčku. A kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
2: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkni se.
1: Cože?
2: A stará taky nejsi.
1: Au, to lichta.
2: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev. Zírně do zrcadla. Prosím tě, máš v tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
1: Tamhle nad laborem.
2: A sukni zkrátíme. Ne moc, o kolena není co stát. Ale lejtka nejsou marný.
1: Co ti to vlezlo do hlavy?
2: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela. A vzadu je stáhneme s tuškou. To udělá dívenku i z bábrliny.
1: Ty jsi někde potratila rozum.
2: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebylo.
1: Magdičko, že ty jsi z to...
2: Co?
1: Že ty jsi zdala griotku.
2: Prosím tě, griotku. Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď. Ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ. Zítra zůstaneš v posteli. Ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
1: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
2: Feldsmana. Koho jinýho? jednu ženu vyhnal.
1: A druhou vyžene taky.
2: Jigneš, a víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
1: Mě žádnej mužskej nechce.
2: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
1: Co tě to jenom napadlo?
2: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
1: Byť můj svatý Antonín.

0: se za milence přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát jsem mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusa na mou pusu tak vykolejila. No a tím pádem hovořil jen s Magdičkou.
1: To mě mrzí, že tady není.
2: A co já? Jsem pro vás vosk. Oh. Chtěl jste jí dát zase vosk? Dejte ho mně a máte po starosti.
1: S největší chutí, slečno Magdo. Kdy? Večer nebo teď hned?
2: Pomalu, pomalu. Nebo snad k čertu. Nerozumíte žertu?
1: Právě že žert, to je ono. Hrozně mě mrzí, co jsem jí onehdá provedl. Chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí a já jsem měl trochu upito a...
2: Upito? Pitomce prašivýho. Vy jste ale kopitom.
1: No.
2: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
3: Co si myslíte vy, vejre, že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
2: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude s prosbou. Pamatujte si, Felcmane, s prosbou, aby se k vám nastěhovala, protože na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
0: Můj ty svatý přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužskej schopnej upetrachtit tak špinavej obchod? Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí touze, mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě, že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct, abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
0: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
0: To bylo asi strašný, viď? To víš, že se nezlobím. Vždyť mě si dal naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
0: Jenom prosím ti, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. A každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, Abych se ulevil. Věř mi teď, ty lidičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě.

0: Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jiřinku. Ona je jako já, neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou Magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj svatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím. Vždyť já to vím, že ruku tolik štědrou máš, že se za milence přimlouváš. Ty, můj svatej Antoníčku, ty každýmu štěstí dáš.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Větu na tragický život jsem já pes jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali a mě nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov, to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jeviště ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo div nezvracelo. On si mohl jít dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama. Protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život, on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou, jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky. My mluvili česky, teď samozřejmě on po každý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude do chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul. Že?
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jediný on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal Kodet, tak to byl dobytek.
2: Který z herců našich, když točila film, televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu, na dobu těch 15-20 let?
1: No tak skutečně to byl Oleg Tabakov. Vedle toho teda, když tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barrandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že, čili to bylo fantastický. Se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky. Ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku. To je zrovna tak, jako kdo se s kým schází. Proto je strašně důležitý vybírat si přátele, a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas. Jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáš, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. Že a teď, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct? On si to teda jako sám jako schodil na tebe a se vede sáde pryč, že? Očistěné, fantasticky. Tak těchto lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upíři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo? Ale takovýhle výžírky pryč.
2: Pryč s tím. Dobrá. Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
1: já
2: zařídíme.
1: Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji ani alkohol. Ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
2: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex, jako jenom teď, ne?
1: No tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to musí si představit těch lidí, co by nám do toho kecalo.
2: No ne, já nemyslím na sebe hned, jako.
1: No
2: já
1: tak jsi po ruce, že jo, kde mám co hledat?
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
1: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A
5: Hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Teď já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat? Šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat, třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
4: není moc kladná.
5: No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla, ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
4: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
5: No, teď ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
4: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou Slunce, seno, jahody?
5: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... Neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u... hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody a jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takové a postel a on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot, můžu ti říct, to byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
4: Kaplanová
5: Valerie. No a vždycky potom natáčení umordovaný jsme vodili do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valerie, jo? První byla Valerie. Ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě, šipkou, i teď. No a já, když jsem skočila do toho, tak šla vlna, ta vlna ji vynesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
4: Nemusela v tom věku lézt po schodech.
5: Přesně.

0: dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Milí přátelé, přeju vám dobrý večer. Je tu poslední hodina pátku 12. června 2026 a začíná Noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás z brněnského studia zdraví Borek Kapitančik. A jako vždycky nabízím téma, okolo kterého by se měli motat, točit a ještě jinými způsoby pohybovat vaše příběhy. Stopaři a stopařky. V době levných letenek a sdílených automobilů jakoby tenhle fenomén, zejména letního stopování, pomalu mizel. A nebo ne? Stále ještě potkáváte u silnic stopaře a stopařky? A nebo ještě pořád sami provozujete právě tuhle skoro romantiku? A třeba i na seznámení s někým, kdo z vás na chvilku udělal spolujezdce, vzpomínáte? Pořád ještě jsou mezi námi stopaři a stopařky? A vydali jste se třeba na nějaké velkoprázdninové, tedy letní putování stopem? Na příběhy a zážitky spojené se stopařkami, stopaři a stopováním se vás budu ptát až do zítřejší jedné hodiny. Volat můžete do studia na číslo 731 800 900 a psát na web rozhlas.cz/linka samozřejmě také. Dovolím si začít právě jedním vzkazem, který je podepsán jménem Bedřich. Dobrý večer. Já jsem dříve stopoval. Dneska už ne, protože je to velmi nebezpečné. To radši pojedu autobusem. Časově se to nevyplatí stopovat. Bedřichu, děkuji za vaše psaní a vás ostatních se ptám, jak jste na tom? Berete stopaře, berete stopařky? Sami stopujete? Vydáváte se i na dlouhé cesty pomocí auto či motostopu? Můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: večer, vážení posluchači a milé posluchačky. Jako první se chce k té dnešní noční lince připojit pomocí telefonu 731 800 900 pan Zdeněk. Takže já jej zdravím do Tachova a ptám se jej, jestli on sám někdy byl stopařem, jestli někdy stopoval, anebo jestli nabíral stopaře a stopařky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Zdeněk z Tachova. Já jsem chtěl říct takovou příhodu. Já jsem ve stekla od Uranovy dolů s Liaskou, nějaký čerpadla do Olomouce, tam byly ty čerpadla. No a někde v Praze mi tam zastavil chlapec s dívčinou, tak se mi docela jim zastavil, tak nějak nebezpečí. No a oni potom nakonec řekli, no my přejedeme na svatební cestu, jedeme s vámi.
0: Takže oni si svatební cestu zařídili jako
1: jo,
0: cestu stopem.
1: Stopem a mě zrovna dostavili. No.
0: No, tak nabízí se otázka, jestli si nechtěli odbít svatební noc třeba u vás v tom nákladňáku.
1: Ale to nejříma byla škodovka, jsem jela, zastavili mi tam někde za Prahu, tam jaké dole Vysočany a tam někdy mi dostavili, to ještě dálnice ještě asi na Brno nefungovala, nebo abych jel na Brno, že jsem tady na Olomouc, ne? Tak jsem někdy okolo ti Heidrichy a to se někdy montal. Zkrátka mi zastopli a řekli, já říkám, kam to bude, no my budeme na sladní cestu, ale kde se mi vyložil, to víte, že už je 55 let, nebo kolik, vzpomněl jsem si na to, máte dobrý ty příběhy, mám vás rád všechny, tak jsem chtěl přidat do košíčko nějaký příběh, aby, jako no, bylo to milý, no, jedu na sladní cestu, no.
0: Moc tak, krát děkuju, Zdeňku, takže svatební cesta s vaším nákladňákem.
1: Nákladňákem to mě sleslo, zkrátka nevím, kam jeli. Byli to mladí lidi, kolem 20 let, ničím nebylo asi kolem 22, 20 možná.
0: Nepamatujete si náhodou jejich jména?
1: Ježíš, to mi vůbec neřekli, to vůbec jsem se nějak nevyzvídal. Říkali, no prý jste hodný a to říkám, kam to bude, no my prejedeme na svatým cestu, jako, že jdu stopem někam se podívat, někam a vejlet, no nevím, kam jeli, to by lhála. No ale bylo to příjemný takhle, no, že a teď o tom mluvíte, takže jsme se trefili do nosy takhle, tak jste říkal, zavolám vám tam, za chvíli půjdu spinkat, takže přeju všem hezkou dobrou noc, máte pěkný program, všechny vás pozdravu Zlatička a dávajte na své pozor a pa, všechny zdravím.
0: Zdeňku, děkuji a zdravím do Tachova, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou, děkuji.
0: Bylo to před 55 lety, říkal Zdeněk. A jak je to dnes? Potkáváte ještě stopaře a stopařky? Nebo sami stopujete? Vydáváte se auto či motostopem na daleké cesty? Vaše zážitky z nich, vaše zážitky se stopaři a stopařkami dnes v noční lince Českého rozhlasu. Tady je telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Směrem jižní Čechy putuje teď můj pozdrav z noční linky. Právě tam někde se prozatím neslyšen ukrývá František, ale nebojte, už ho uslyšíte na téma stopaři, stopařky, stopování. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám přeju všem tam a všem tady v noční lince. Často vás poslouchám a chtěl bych se pochlubit, když jsem byl na vojně, na Slovensku, v Stredi. A jel jsem ze svý svatby zpátky. Autobusem Český Budějovice Bratislava. No a

0: au văzut, văzut ușreo zis, dacă șlapa, șlapa, nu uite, veselea cu ușcu, cu cum, a, da, e nou, nu, da, să mi se hoac, adică, tu mai vă-ați, sau tu mă sugera, da, să mă, a, cam deși cu cum, zastavili a vyskočil nahoru a zastavili kousek od kasáren za sedí, tam bylo naše jako středisko techniky veškerý, tam se byl přivolený a šup, za chvilku jsem byl v kasárnách.
1: No ale to jste měl velké štěstí, protože z Bratislavy no, do Sredi, já si to mezi tím našel, to je nějakých 60 kilometrů.
0: No. Takže teda to mám v paměti, jako teď jak říkal ten pán, že dědek, že taky jako jeho někomu pomoh, tak to mám za rytý paměti moc.
1: No a naschvál, no. Františku, vy sám jste po té, co jste se vrátil z vojny, byl řidičem, jste stále ještě řidičem?
0: Jsem pořád řidičem, já jsem 56. ročník. Nedávno by bylo 70, takže mám 3 auta.
1: No já se ptám hlavně proto, jestli jste třeba tenhle dobrý skutek nějakému dalšímu stopaři či stopařce oplatil za dobu své řidičské kariéry.
0: Ano, takový kratší záležitosti, ano, samozřejmě. To jako, já jsem řidičem neprůl jako profesionál, ale tak nějak jako v práci a zemědělství a soukromně a teď no, se jezdíme v té čelaři a tak nějak, nějak jezdíme po takových těch výletech. A takže to by to teda to by ty kluci pomohli hodně. No.
1: Jezdíte ještě dnes vozem?
0: No jezdím, mám dodávky a osobáky a taky.
1: A máte ten pocit, který mám já, že těch stopařů a stopařek je okolo silnic nějak míň? Možná se pletu.
0: Ano, přesně, protože dneska ty mladí sotva jsou řidičák a už je to o něčem jiným, jo, už takhle to si nemohli dovolit, ale mít auto svoje.
1: Františku, děkuju za váš telefonát a přeju vám krásný páteční večer.
0: Naslyšenou. Taky tak. Dobrou noc.
1: Dobrý večer vám všem. Písemnou formou na webu rozhlas.cz lomítko linka přeje posluchačka Blanka a píše: když mě bylo 17, což bylo v 70. letech, tak jsem jezdila stopem do školy a pak i do práce. Ale jen když jsem zaspala. Po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem pak už nikdy nestopovala. Mějte se hezky, zdraví Blanka z Přeloučska. Jak jste na tom se stopováním či s nabíráním stopařů a stopařek vy? Volejte, je to téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O stopařích, o stopařkách a o stopování si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Dalším volajícím je Martin a rovnou můžu říct, on už mi to vlastně mimo vysílání řekl, že to byl on, kdo stopoval. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer, Borku, dobrý večer, vážení posluchači.
0: Za všecky zdravím taky.
1: Já vás chci pozdravit. Kousek od Brna zešla Panic, já se vracím právě z koncertu, my jsme hráli jako KTM band, my jsme tramfolková skupina a protože řídím, tak poslouchám rádio a tematicky, když mluvíš, Borku, o těch stopařích, tak bych měl jeden příběh.
0: Poslouchám.
1: Ne teda z České republiky. My jsme byli s přítelkyní, s Soňou jsme byli před měsícem na Slovensku, asi posluchači znají Senica, Jablonica, Trnava, tak tuhle trasu jeli jsme do Smolenice. A ze Smolenice se dá udělat krásný výlet kolem zámku hradu přes Bradla. A my jsme plánovali, že se vrátíme zpátky. Jenomže ty Bradla jsou vápencový a když jsme šli, tak bylo to trošku náročný, tak jsme se domluvili, že sejdeme na tu Jablonicu a zkusíme autobus a vrátit se směrem ten hřeben do té Smolenice. Jenomže já jsem si našel odjezd autobusu na českém serveru idos.cz. Ono to našlo i slovenský odjezd, jenomže on nebyl aktuální. Měli jsme se podívat na cestovní poriadok .sk. No a tak jsme akorát viděli zadek autobusu, tak nám nezbývalo než jít stopovat. A tak jsme tam stáli půl hodiny, kolem nás jezdili auta s bratislavskou značkou a nikdo nás nechtěl vzít. Tak přítelkyně propadala panice. Naštěstí jsem tam uviděl nějaké mladé běžce a oni zaběhli za roh. Tak jsem zaběhl taky a viděl jsem, že tam mají auto. Tak jsem je poprosil, jestli by nás nevzali těch 8 kilometrů. A oni nemluvili česky.
0: Slovensky.
1: Byli to Poláci.
0: Jo tak, ještě lepší.
1: Ne, byli to Poláci a vzali nás těch 8 kilometrů, tak jsme jim moc poděkovali.
0: Tak třeba to v Polsku mají zase trošku jinak než u nás. Mně se totiž zdá, že jakoby stopařů a stopařek, ale i těch, kteří nabírají případné stopaře a stopařky, ubývalo.
1: Máš pravdu. Tak. Když jdou takový dva z výletů upocení, tak já jsem to trošku chápal.
0: Jo, chápu. Člověk si vytepuje celé auto a potom tam vezme stopaře, jo? Takhle to myslíte.
1: No, zhruba tak, no.
0: Martine, děkuji moc krát. Konec dobrý, všechno dobré. Vzali vás Poláci a dostali jste se do cíle určení. Hurá! Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky zdravím tebe i posluchače. Dobrou noc, dostanou.
0: Dobrou noc. Ozval se i František, jak je již tradicí v noční lince a má docela dlouhý příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Napsal jej na web rozhlas.cz/Lomítko/Linka. Cituju. Já jsem motorista od roku 1959. Původně, když jsem měl řidičák jen na motorku, tak to jsem moc stopařů nebral. Až když jsem si koupil auto, to bylo v roce 68, tak to jsem brával stopaře, většinou vojáky. Dneska už nevidím vojáky stopovat. Celkem už moc stopařů není. Jako voják jsem taky stopoval. Mám ovšem zážitek ze stopování. Jako voják. Za Olomoucí směrem na Hanušovice u obce Skrblen je taková restaurace a tam jsme jako tři vojáci stopli nákladní auto. Mlíkaře. Ti nás mohli vzít jen na korbu, kde byly konve s mlékem. Ty konve byly uzavřené gumovou uzávěrou. Když jsem ale na tu uzávěru špicí polobotky šlápl, tak ta uzávěra vletěla do konvy, do toho mléka. A já jsem si tam pěkně namočil polobotku. Potom jsem tu gumovou uzávěrku musel vytáhnout a znovu tu konvu zavřít. To všechno jsem dělal za jízdy a ten šofér nic nevěděl. No tak někdo z vás možná ochutnal. Ale pokračujeme. Taky jsem, pokračuje František, jednou vezl dědu, kterému jsem zastavil sám, protože šel ze Židlochovic do Syrovic a tlačil káru s nějakým nákladem. No tak jsem kárku naložil na 1203 a při vystupování jsem zjistil, že se mi počural na sedadlo. František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dob, kdy stopování ještě bylo o něco obvyklejší než dnes, se nám ozvala dvojice Hana Zagorová a Vlastimil Harapes. A ku podivu, už jedenkrát byl zmíněn film Smrt stopařek a i v dalším vzkazu naší posluchačky Dany, který si dovolím přečíst ještě předtím, než dám slovo naší posluchačce Aleně čekající na telefonu, se znovu objevuje tenhle film. Cituju, stopaře ani stopařky neberu. Stopem jsem jezdila léta, dříve byl bezpečný, ale jen do doby, kdy vysílali v televizi Smrt stopařek. Tím pro mě tahle zábava skončila. Ale jinak jsem jela stopem i s policií, s vojáky, se sanitkou, s kamionem, ale to je fakt dávno. Ale ráda vzpomínám, bylo to mládí. Teď ale dostává slovo paní Alena a já zdravím do Ostravy Poruby. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, tady je Alena z Ostravy Poruby. Tak já chci něco říct o stopování, ale přes více jak 50 lety, kdy mi bylo asi tak něco přes 20 roků, mě bylo a s přítelem, jsme jeli, měli jsme ruksaky na zádech, spacáky a stan a chtěli jsme si udělat výlet do tehdejší NDR. Jízdenku jsme měli koupenou do Berlína a zpátky, ano, ale potom, že z Berlína budeme pokračovat stopem. Tak do toho Berlína jsme jeli vlakem, tam jsme přespali na koleji při Humboldtově univerzitě a na druhý den, že pojedeme stopem na ostrov, do Rostoku, na Rujanu. Už nepamatuji si, na kolikrát jsme to zvládli, si na dvakrát nebo na třikrát stopem, ale přijeli jsme na tu Rujanu k moři, tam jsme si rozložili stan, tam jsme přespali, té zimě jsme se té vodě vykoupali studené a na druhý den, jak jsme přespali, jsme zase zpátky stopem jeli do Berlína, potom a ten zpátky domů do Československa. A potom další cesta, já myslím, za 2-3 roky, to jsme zase jeli přes cestovní kancelář mládeže do Jugoslávie vlakem, no a do Rovině a tam jsme říkali, no tak tady budeme se jenom ležet na pláži a tak dále, to nemá cenu, jakože. Tak jsme si říkali, že zajedeli jsme si stopem, tak jsme jeli stopem z té Rovině, to je skoro italských hranic, do Rijeky, to je velký tam ten jugoslávský přístav. Tam jsme potom chytli nějaký stop, naštěstí to byl československý autobus, nějaký zájezdový, tak tím jsme se dostali až na Plitvická jezera, kde byl točený ten Vinetu. No a potom zase zpátky, nevím, nakolikrát jsme se zase vrátili do té Rovině, tam, kde jsme byli ubytovaní, kde jsme...
0: Takže v rámci možností v té době, o které mluvíte, aj teď nám trochu asi zklamala technika. A zrovna jsem se na tohle téma chtěl začít rozvykládávat.
2: Ten, komu voláte, je mimo...
0: Tak paní Alenu, už asi neuslyšíme. Nicméně v té době, o které mluvila, to zřejmě zkusila na všechny možné strany, tedy tam, kam to šlo, jak do NDR, Rujana, slyšeli jste, tak do Jugoslávie. Doba je ovšem trošku jiná. Ano, máme moderní vymoženosti, jako mobilní banking, máme kabelovou televizi, místo desek, máme streamy a MP3, ale jakoby to stopování už neuvadalo, ale dokonce uvadlo. Máte zkušenosti se stopováním? Pořád ještě dnes berete občas stopaře či stopařky, anebo dejme tomu v nedávné minulosti? A máte příběhy na tohle téma? V tom případě buď zavolejte na číslo 731 800 900, anebo napište. Na webu rozhlas.cz/linka je stále volno. No volno. Píšete tam. Michal už napsal, ano, stále stopaři zcela nevymřeli. Jída po lávce nebo jeda autem, výjimečně je spatřím u nájezdu na dálnici D1 na Chodově. Mně se stopaření líbí, ač jsem je nikdy neprovozoval ani neskoušel. A vlastně se i docela bojím. Co kdyby mi zastavila dlouhonohá blondýna v nablýskaném sportáku? Neodolatelné stělesnění přirozené ženskosti s nádechem tajemně svůdné rafinovanosti. A co teprve, kdyby trvala na tom, abychom zajeli někam do ústraní? Já bych se zase zamiloval a byl by malér. Napsal Michal.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer přeju, vážení přátelé, pěkný páteční večer. A protože už se nám blíží léto, velké prázdniny, ty letní, a to je doba dovolených, tak se zkouším podívat směrem do minulosti, jestli jste třeba právě na dovolenou nejezdívali stopem. Proto mluvíme o stopařích, stopařkách a o stopování a zážitcích s nimi a s ním. František je dalším, který vstupuje do vysílání. Pěkný večer, Františku.
1: Dobrý večer, zdravím vás. Tak teď jedu znovna dom ze Znojma, jo, na Třebíčko. Takže mám zážitek takový pěkný, tam jsem ve Znojmě jednou jel u zastávky, mávala taková holka, která prostě se dostala do nějakého pruseru, tak se mi zastavil. No a ona byla z náměště nad Oslavou a nějakým způsobem ujela prostě do Znojma, tam i nějaké rande zřejmě nevyšlo. Mm-hmm. Tak co teď? Tak mě prosila, jestli bych ji zavez domů. No tak měl jsem nakoupeno jídlo, tak jsem ji vezl do ty náměště, zavolala tátovi dom. Mm-hmm. Tak já ji vezl, teď měla hlad, tak si nějaké jídlo vzala, no a pak usnula, ale já do ty náměště dojel. Tam jsem zazvonil, ten táta vylezl, tak si ho zase vzal dom. No tak takhle se dostala znovu do náměště. No a potom jsem měl další, který jsem mladýho kluka, zase to bylo ve Znojmě, ten utekl zase z domova, jo, z domova dětskýho, tak taky neměl, teď měl strach, co bude. Tak zase jsem mu dal sebou jídlo, povídá, že tam mají málo, no tak jsem ho dovezl až do toho domova, no a pak jsem jel dom. No a za třetí další taková historka, trošku veselější, ve Znojmě stopovala paní, a že potřebuje do Budějovic moravských, no tak jsme jeli a ona, jestli bych ji, nebo kam jedu, já jsem měl na třeba, že si bych jí dal prostě nějaký peníze, že nemá. No povídám, a kam jede z Budějovic, že prej do Prahy. No tak dobře, tak jsem mi dal 50 korun a po té cestě dál říkala, že umřel tatínek a že prostě musí čekat, že nemají na pohřeb. Tak jsem zase ještě jí dal 150 korun a v Budějovicích jsem tu paní vyložil, no a kam pokračovala dál, nevím.
0: No třeba teď poslouchá a vzpomněla si na tenhle zážitek, ale Františku, já vás musím pochválit a poděkovat vám, vy máte srdce na dlani. Když už stopaře nenakrmíte, tak mu přispějete.
1: No tak, jako bylo mě i líto ty paní, protože nevím, jako v jaký byla situaci, no tak prostě jsem jí takhle pomohl a zase kam jela nebo kde skončila, nevím. No a potom zase další jsem, když jsem jel do Znojma, tak jsem pán mával hulkou, takovej starej v těch, jo, v Pavlicích, no a potřeboval, autobus mu ujel, tak on potřeboval se dostat na nějakou kontrolu, no tak jsem ho zavezl do Znojma až před to středisko, no tak byl šťastný. Takže takových zážitků, ale jako ne, že bych nebral, ale dívám se, nebo lidi, kteří potřebují do práce, no tak každý se dostane do nějakých houskách, no a tak to je, no.
0: No jak říkám, máte srdce na dlani a patří vám velký dík, i když dnes to vypadá, že už těch stopařů a stopařek, no tak zejména v době, kdy si můžete takzvaně zavolat sdílené auto, jo, to jsou vlastně takové jiné taxislužby, je čím dál tím míň. Tak jsem rád, že máte aspoň tyhle vzpomínky a že jste se s nimi a s námi o ně rozdělil, pardon. Františku, děkuju a zdravím vás, přeju hezký červen.
1: Tak fajn, děkuju moc a mějte se dobře a hodně zdraví a všeho dobrýho. Nashledanou.
0: Naslyšenou. Všem posluchačům přeje krásný večer Daniela z Prahy, která na web rozhlas.cz/Lomítko/Linka píše další příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Téma je mi velice blízké, byť diskuze s mými vnoučaty nedopadla právě podle očekávání. Koukala na mě, jako bych právě spadla z větve. Přitom moje mládí a studia byla cestováním stopem naplněna. Snad to bylo dáno i tím, že busů bylo málo a bývaly přeplněné. Stát 100 kilometrů v uličce, ať už ve vlaku nebo autobusu, se nám mladým nelíbilo. Navíc byla jízda stopem organizovaná a na počátku 60. let dostávali šoféři jakési kuponky, za které mohli vyhrát například tranzistorák. Stopovala jsem v době, kdy v Hloubětíně stavili sídliště vězni. Pokud jsem se na silnici zdržela o pár minut déle, volali na mě, zda nemám cigára. Občas jsem pro ně měla i krabičku lip. Nikdy jsem na výpadovce nezůstala stát. Byla úplně jiná doba. Bez bázně východočeské metropole jsem jela do východočeské metropole na přijímací zkoušky na Karlovu univerzitu v černém šustáku a 8. měsíci těhotenství. Dalších 5 let, i když už nebyl stop organizovaný, jsem se mezi Prahou a Hradcem Králové pohybovala stopem pravidelně. Dokonce několikrát se mi stalo, že jela 603 se dvěma náměstky a řidičem. Ti většinou zastavili a v Poděbradech mě pozvali ještě na večeři. Nic negativního ze své zkušenosti nemám. Ale pak se publikovaly případy, kdy děvče nahlásilo číslo auta a požadovalo po řidiči alimenty. Další bylo varování ze smrti stopařek. A navíc školu jsem dokončila a už jdu na stop, jen pokud dojedu autobusem do vedlejší vsi a potřebuji 2 kilometry ke své chalupě. Tam už jezdí jen domorodci. Domnívám se, že stop bude vzpomínkou na minulost. Stejně jako sezení sousedů na návsi pod Lipou. Podepsána Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Další příběh na téma stopaři, stopařky a stopování je na cestě. Je to paní Iva, která čeká na telefonní lince 731 800 900 a zřejmě k tomuhle tématu dnešní noční linky má co říct. Ivo, zdravím vás, pěkný večer.
1: Já taky zdravím, dobrý večer. Pane kapitánček, mám 3 příběhy a taky je to ze 70. let, z doby, kdy mi bylo kolem 24 let. Mm-hmm. A první příběh, jela jsem od Prahy na Moravu a zastavil mi pán, vypadal velice solidně, tak jsme si povídali a já jsem při té debatě prokecla, kde působím. Mm-hmm. A pak mi začaly chodit dopisy. Ovázané růžovou mašličkou a velice by si přál vidět mi nahou.
0: Takhle byl přímo osobní v těch dopisech?
1: Jo. Já trdlo ty dopisy vyhazovala, pak jsem si říkala, bláhová, proč si to nenechala, mohli se kamarádi zasmát. A byl to pán z Brna, Leninova ulice, doktor Král.
0: No tak teď jste porušila GDPR, ale to už je, bohužel, musím říct, vaše záležitost v tomto případě.
1: Ale já si myslím, že on už dávno nežije. A já to říkám proto, že vy jste taky z Brna, tak ať se smějete taky i vy. Tak mám druhou příhodu, to jsem pozvala asi o 10 roku mladší sestřenici z Mladé Boleslavy a dostali jsme pozvání do Vrátné doliny na Slovensko a povedlo se nám chytit autíčko s řidičem prostě Slováka. Mm-hmm. A ten nám vyprávěl a řekl, Moraváky ty mám rád, ale Čehouny, že nemusí. A ta sestřenice radši mlčela, aby náhodou nezjistil, že ona je z Čech. A dojížděli jsme už, prostě jeli jsme už Slovenskem a před námi se objevil vysoký, dlouhý
0: jalovec,
1: pán, který strikoval silnici zleva doprava, zprava doleva, náš pan řidič říká, a tu vidíte pravého Slováka. Jo, pravého originál Slováka.
0: Originál tak. Slováka, ano. No, Borjevkovička.
1: A pak mám ještě třetí příhodu. To se mi stalo, potřebovala jsem z Olomouce směr Brno a už bylo k večeru autobus nejel, tak jsem šla stopovat a zastavil mi pán. A v tom autě byla divná atmosféra. Tam něco klepalo a takový zvláštní dusno. A tak jsem si říkala, dohájem, mám si držet dveře a případně vyskočit za jízdy, kdyby bylo zle. A pak mě napadlo, že se s pánem rozmluvím. A zjistila jsem, že pán jede ten den od rozvodu, v Olomouci nechává manželku a syna a že jede k rodičům na Vysočinu. Mm-hmm. A pak mi velice děkoval, že jsem ho z toho nejhoršího dostala.
0: Smím vědět, jestli jste jej z toho dostala mluvením, tím, že jste si mluvením s ním povídal? Ano.
1: No, povídali jsme si a jemu se ulevilo. Mm-hmm.
0: Vy jste byla vlastně takový anděl. Jemu se slaný.
1: Prostě bylo to tak, no. Hmm.
0: Paní Ivo, máte prapotomky, máte vnuky, vnučky?
1: Mám vnoučka.
0: Jednoho vnoučka. Kdyby vám řekl, že chce taky vyzkoušet stopování, co byste mu řekla?
1: No, myslím, že dnes bych to je věc jeho rodičů, ale já bych mu to moc nedoporučovala.
0: A zdůvodnila byste mu to nějak? Třeba vás teď poslouchá a říká si, je, babička stopovala, tak to já bych taky zkusil.
1: Ten v tuto dobu spí.
0: No tak dobře, ale... no. Chtěl jsem z vás dostat jenom tu odpověď.
1: Určitě mě se stane, že třeba až budeme spolu mluvit, takže tyhle ty příhody ze stopování mu ráda popovídám.
0: Paní Ivo, děkuji za váš telefonát, za vaši důvěru, za vaši upřímnost a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Pane Borku, mějte se dobře.
0: Děkuji.
1: A všichni dobrou noc.
0: Dobrou noc všem. I když noční linka je teprve, no ani ne ve své polovině, až do zítřejší jedné hodiny potrvá a až do zítřejší jedné hodiny můžete telefonovat i psát na téma stopaři, stopařky, stopování. Všechny vás zdraví Helena, která napsala: přemýšlím, jestli bylo stopování českou raritou nebo existovalo i v jiných evropských státech. Už hodně dlouho žiju v Ontáriu a tady jsem nikdy žádného stopaře neviděla. Jako mladé holky jsme stopováním s kamarádkou projeli hodně míst, stopovala jsem ale i sama. Teprve dnes si uvědomuju, jak hodně jsem riskovala. Popravdě řečeno, i kdybych nějakého stopaře někdy někde viděla, bála bych se zastavit. A v žádném případě bych nestopovala sama. Tady, rozumějte, v Ontáriu, je auto nutností, protože veřejná doprava velmi často chybí a proto tu asi nikdo nestopuje.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy může stopování způsobit problémy. Já rozhodně nemluvím o tak, řekněme vypjatých situacích, jaké tady už byly zmíněny. A nebo třeba tak, jak to bylo ve smrti stopařek. Ale možná jste měli se stopem i humorné zážitky. Nemusela to být jen, dejme tomu, žárlivost manželky nebo žárlivost manžela, když řídila manželka a on či ona vzala stopař či stopařku. Možná nám něco podobného poví paní Dana, ale rozhodně by to mělo být o stopařích, stopařkách a stopování, což je téma noční linky. Přeju vám v ní dobrý večer, paní Dano.
1: Dobrý večer, tady Dana, jsem z Jižní Moravy od Hodonína z Podluží. Poslouchám noční linku, protože žehlím kroje. V nedělu půjdeme všichni v krojích na Božské srdce, na slavnost, takže teď se věnuju škrobení, žehlení, takže
0: ale to je
1: práce, dlouho,
0: která poslouchám. Vám zabere polovinu noci.
1: To mě zabere, to si pište. Ale teďka k vašemu tématu.
0: Ano.
1: Tak byla jsem 17 leta, 77. rok, byla jsem 17 letá slečná, byla jsem se okoupat v Lužicích u Hodonína, v takové, no, v kaluži, a jela jsem, prostě už jsem byla okoupaná, měla jsem na mokrých plavkách minisukinku oblečená a čekala jsem na autobus, ale byla to neděle. A teďka jsem nevěděla, mám stopnout, tak jsem jenom tak mávla autu, zastavilo mě, byli v něm dva šikovní hezčí chlapci tenkrát, no a dopadlo to tak, že mě dovezli dom, já jsem zjistila, že to byli z vedlejší jediny, no a dopadlo to tak, že řidič se mnou chodili jsme potom spolu 3 roky, byla z toho svatba, měli jsme mám už dnes dvě děti, postavili jsme domek a dopadlo to tak, že teda manžel mě zemřel po 12 letech manželství, ale prostě našli jsme se u toho stopu. No, to bylo naše seznámení.
0: Víte, já to sice dopředu neříkal, ale říkal jsem si, jestli pak se dnes nedostane na nějaký příběh, který byl spojen se stopováním a který skončil třeba i svatbou, když už neznámostí, nebo
1: ano, skončil svatbou.
0: Svatbou
1: takže
0: dvěma dětmi.
1: Můj stop skončil svatbou s dvěma dětmi, no a pak ještě mám další stopaře jsem teda brala, dneska už jich neuvidíte nikde, ale stopaře jsem brala, dokonce jsem měla kdysi stopaře, který si ode mě ještě aj já bych potřeboval z Hodonína, a já, že ale já odbočuju na Dolní Bojanovice, je, no dobře, Břeclavi, to mám ještě, to je ještě daleko, no tak jsem ho do té Břeclavy zavézla, on, že ale já už nemám ani na vlak, no tak jsem mu dala 200 korun, zavezla jsem ho do Břeclavy na vlak, viděla jsem, že teda na ten vlak opravdu nasedl, a tak jsme se rozloučili a to bylo všechno. Pak jsem ještě já sama stopovala, když jsem byla jako dost vysokém, jako
0: stupni,
1: byla jsem těhotná,
0: těhotenství,
1: ano. Měsíc a stavěli jsme domek, byl 82. rok, pozor, nebylo nic. Tak jsem jela do Borkován nad Klobouky u Brna, že pro dřevo na vazbu na střechu. No tak jsem měla teda bříško, jel balónek, no a tak jsem domluvila střechu a teďka jak se dostat zpátky. Tak naproti té pile do takého břehu byl zase tý hrach, a bylo tam hrachu, tak jsem si čupla do hrachu, najedla jsem se hrachu, zběhla jsem z meze, mávla jsem na auto, zastavili mě taci dva Slováci mladí, že kam jedu, říkám, jedu do Starého Podvorova, ale tam my nemáme cestu, ale víte, co, my vás dovezem, tak mě dovezli až dom, takže jako to byl takový můj, taká moja zkušenost.
0: Já vím, stopařu, že bych to možná neměl říkat, ale taky se vám zdá, že dnes už takováhle srdečnost by asi nebyla?
1: No, víte co, já nevím, tenkrát snad nebylo tolik podvodníků a tolik lumpů, nebo já nevím, prostě dneska už je to o strach, nevím, no prostě ani není vidět těch stopařů, není vidět. Mladí lidé dneska je mu 18 a už má auto, no tak co by stopoval, že?
0: No,
1: a nám
0: pravda.
1: To bylo vzácné.
0: Paní Dano, ale moc krát vám děkuju za tenhle váš příběh, jo? Který vlastně skončil, začal stopem a skončil svatbou. Krásné.
1: Ano.
0: Moc krát děkuju
1: tak.
0: A přeju vám krásný jo? Nový den.
1: Dobrou noc přeju.
0: A ať vám jde to žehlení a škrobení krojů. Naslyšenou.
1: No, bude to ještě na dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Už minutu platí datum 13. června, tedy aspoň v našich zeměpisných šířkách. Pokud nás posloucháte v jiném časovém pásmu, tam za to samozřejmě ručit nemůžu. Ale tady, v České republice, potažmo v Brně, odkud pro vás vysíláme noční linku na téma stopaři, stopařky, stopování, už máme 13. A svátek mají všichni Antonínové, takže pánové, zdraví, štěstí a lásku. A vraťme se k příběhům na téma stopování, stopaři, stopařky. Telefonujete na číslo 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a ještě dalších 55 minut máte na to, abyste ten svůj příběh o stopování, stopařích a stopařkách dostali do vysílání. Jsem připraven citovat z našeho webu, jsem připraven na telefonáty. Můžeme začít.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeju krásný nový den, 13. v měsíci červnu. Posloucháte Noční linku na téma Stopaři, stopařky, stopování. A pana Vlastimila, který čeká na telefonu 731 800 900, zdravím do Pardubic. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, poslouchám vaši linku, někdy to smutný, někdy veselý, teď bych chtěl něco veselějšího, aby ti lidi měli trošku taky lepší pocit.
0: Rád si poslechnu vaše příběhy na téma stopaři, stopařky, stopování.
1: Takže příběhu je mnoho, tak jenom jeden nebo dva. Tak jeden ten, kdysi dávno, ještě v 90. se vozili autobusy z Vysokého Mýta až na ruskou hranici. Přes Moravu až tamhle, já nevím, Slovensko, až na východní hranici, kde se předávali ty autobusy těm Rusům, kteří by potom měli dál, že jo. Mm-hmm. No a jelikož vždycky oni vyrobili v tom Mýtě, jdeme to mají 20 nebo 15 autobusů, a teď se potřebovali se na 20 lidí, kteří pojedou s tím autobusem jenom tam, že jo. Mm-hmm. Zpátky nás brali vlakem, že jo, jízdenka. No tak jednou mě jako naverbovali taky, tak jsem se, já jsem měl dvojku, že jsem jezdil kdysi, a tak jsem sedl do toho autobusu a dostal jsem takzvanou Karasu Čabajka, tomu se říká, on byl takový dlouhý městský autobus, který se lámal, jo, ta harmonika. Mm-hmm. No a o to by nešlo, tak jsem vyjel, no a jakož ta cesta byla strašně dlouhá, to bylo kilometr od kilometru, tak mě napadlo, my to by měli zakázaný, že jsme nesměli brát stopaře, jo. Mm-hmm. Protože tam šlo o bezpečnost a všechny ty předpisy, no tak jako mladý kluk, tak jsem si z těch předpisů celkem nic moc nedělal, jo. Takže vyjel jsem a teď jsem začal po těch městech, tenkrát jich prostě pavlíc, jo. Do toho autobusu prázdného jsem začal sbírat ty lidičky, jo, vždycky 30 kilometrů jedna parta vystoupila, nastoupila druhá parta. No, my jsme z toho strašnou srandu a lidi byli veselí. A to bylo někde, až tam je Žilina Čata, už si nespomenu kde, nastoupil takový děda, a jako slova, že tak jsme kecali, že jako tenkrát to bylo jedna republika. No a on vytáhl slivovicu, ale nějakou takovou dost ostrou, a začal tam ty cestující, nebyl to plný, to bylo 8-7 lidí. Jo.
0: Takový malý zájezd začal, jenom. No
1: mini, no tak jsem začal ten, já jsem viděl, ale on jim to začal nalývat, ne, jako jo, prostě jo. Mm-hmm. No a to oni pili jak zadarmo, že což jako šlo, že jo. No. A teď ta legrace byla ta, že začali zpívat strašně veselo. No a že jsme přijeli tamhle někde za Žilinu, už nevím, kde to bylo, a nechtěli vystupovat, se jim tam líbilo, jak jsem nějako to vyexpedoval, jo. A pokračoval jsem dál. No a ten děda říkal, pán vodič, tu máte jednu flašku, měl mám mi zbyla, vypít, až dojedete, tak to vypítě. Mm-hmm. No a tak to pokračovalo přes celé Slovensko, tam se mohlo vystřídat takových 20 nebo 30 lidí. No strašná sranda, teď ty zkázky, člověk byl sám, tak se nudil, poslouchal, co kdo povídal. My jsme přijeli na to místo, předali jsme ty autobusy, oni nás svezli jedním autobusem do Košic a tam jsme měli zajištěný vlak. Oni nám tam vyplatili asi 300 nebo 400, už to si nepamatuju, za ten převoz toho svozu. Mm-hmm. No a já jsem vytáhl tu slivovici, jo, a teď jsem měl vlakem do České, rychlíkem jsem měl do České Třeba a my jsme měli ještě s těma ostatníma vidičema, jsme měli ovinané kupé. A v tom kupě jsme seděl. Každý si koupil flašku. Já jsem nemusel kupovat, protože jsem dostal od toho dědy. Jenže ta slivovice byla nějaká strašně začarovaná. My jsme prostě to vypili a bylo nám potom jako nešpatně, ale bylo to prostě veselý, že jsem zaspal a jel jsem až do Pardubic. Přijel jsem, jo. Ne, to byla taková legrace, no.
0: To je krásný je to příběh, Vlastimile.
1: No ale dneska už je to promlčené, protože tenkrát to zakázali, jsme to byli nový autobusy, že jo, nesměli jsme nikoho svíst, že jo, to je jasný. A ještě bylo riziko to, že za tou kolonou těch 10 autobusů, co jel technický vůz, kdyby se nějaký pokazil, že to budou spravovat a ti nás nesměli vidět, že tam sedí u lidí, že jo. Mm-hmm. Tak nějak jsme se tomu vyhli, no, tak jsme s tom měli strašnou srandu. To je jeden takový veselice. Pak ještě si můžu jeden.
0: Samozřejmě.
1: Krátky. Mm-hmm. To bylo někde v 90. jsem jel s Lidskou z Opavy do Olomouce a tenkrát to bylo takový začarovaný, byla strašná zima, bylo 25 stupňů pod nulou, nebo ještě možná víc. A teď ty osobáky zamrzaly a to. A já jsem měl kliku, že jsem měl fakt nějakou dobrou naftu, natočil jsem to a jel jsem do té Olomouce, jo, z Opavy. Mm-hmm. No tak to nějako jelo, jo, a v autě byla zima teda relativně, ale to moc nevytopilo v té zimě a jedu a v jedné vesnici před tím Berounem moravským vyběhla by nějaká paní a skočila mi jako před auto, zastavila mě. Tak se zastavil, že co se děje. A říká, já jsem paní učitelka, tady mám asi 7-8 dětí a nějaký autobus je měl naložit a zvést do Štemberka, ke škole, do školy. Ale oni ty děti byli strašně zmrzlí, jo, protože ten autobus někde zamrzne prostě z nějakých důvodů nemohl dojet, jo. On tam přijel jeden autobus, se tam vysadil a pak přesedali na další. Řekl, tak já vás svezu, ale tady vrazíme strašně moc, nebo 8 nebo 9 dětí a ona. Říkám, no tak ne, nic se nedá dělat. Nenechal mi tam zmrznout, tak se mi to balí a skladám je za libo lůžko, nakladák, tak se mi tam všecky nadspal do toho. A to už je taky promlčený, jo. Tak se mi všecky nadspal, jo. A teď jsme jeli jako zájď, oni seděli na sobě, jo, ještě prašny a všechno tam. To bylo. No a teď jen, že jak oni byli zmrzlí, tak oni vlezli ke mně.
0: Tam bylo teplíčko.
1: Bylo teplo, ale oni z těch těl zmrzlejch, jo, oni byli fakt, už byli fialové ty děti, to se, nevím, no prostě, do minus 25 nebo skoro 30, jo. Oni když byli navlečeni, tam stali 20-30 minut a za tu chvilku byli hotovi. Tak z těch těl vylítla ta pára, ten dech a to, a mě se okamžitě všechny ty okna zamrzly a zamrzly.
0: Jej.
1: Já jsem říkal, ježima, to bylo 5 minut a bylo celé auto bylo zevnitř zamrzlíkám. Tak se zastavil samozřejmě, že jo, vytáh škrabku a teď všechny ty děti museli ty okna škrabat, jo. Aby jsme viděli, že oni oškrabali kousek a on to zase zamrzlo, jo. Než se oni trošku ovály ty těla, jo, a to oblečení a to, tak se asi 20 minut stáli. Tam se potom dojel, jsem vysadil u školy a ti mi mávali a že mi ho napíšel, jsem jim na adresu, ale už se neozval nikdo. Ale byla taková legrace, no, prostě se svedli, no.
0: Vlastimile, i vy máte všecko velmi dobré zakázané srdce a moc krát vám za to děkuju. Jednak všecko za vaše příběhy a za samotný ten skutek, zejména to, že jste, no, v podstatě zachránil ty zmrzlé děti.
1: A tak oni, jako by snad je někdo svezl, ale ani osobáky moc nejezdili, jo, to bylo. Ráno jedu do školy nějak před 8, že 7 hodin ráno. To jako, asi mě nezmrzí, třeba je někdo do toho, ale telefony tenkrát nebyly ještě, že jo, to byla zastávka a to, takže člověk se nechce vytahovat, to chraň Bůh, tam to se jak člověk vzpomene, že jo, no.
0: Moc krát vám děkuju, Vlastimile.
1: S tím autobusem to vám byla sranda ještě, že tam ten děda mi říkal, že by aj ovce, keby jsem již

0: Stopovali jste někdy? Berete stopaře? A jsou ještě stopaři a stopařky? O tomhle si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. A máme na to ještě asi 40 minut, abyste ten váš příběh řekli všem, kteří jsou správně naladěni. Na noční linku Českého rozhlasu. O paní Zdeně, která čeká na telefonu, by se vlastně dalo říct, že je profesionální stopařkou. No tak třikrát tento týden stopovala. Že je to tak, paní Zdeno?
1: Ano. Ano, je
0: dobrý
1: to tak.
0: Večer.
1: Dobrý večer. Já jsem stopovala, když mě bylo asi 16 nebo 17, to jsem teda s kamarádkou a jezdili jsme na různý čaje v neděli odpoledne. Nemohla jsem doma říct teda nic, protože by mě už rodiče nepustili nikam, protože to nebylo taky moc bezpečné. A v dnešní době, protože vy to u nás znáte, jak to je, naše obec je hodně furt do kopce a já se potřebuju dostat na různé místa, na různé srazy, tak si stopnu. A já jsem jistila tady z vedlejší obce, byla jsem u holičky a začalo pršet čerstvý účest, tak jsem nemohla mlchnout. Tak jsem si zastavila, no ale byli to teda celá známí, nemůžu říct, že by nebyli, no, ale nevím, koho stopuju.
0: No, tak je to vždycky trošku sázka do loterie, když vám zastaví někdo cizí.
1: Ano, a ještě teďka u nás máme různé takové, jsem měla setkání a říkám, teda obec je furt do chopce, tak do restaurace jsem měla v týdnu, tak jsem si stopla. A byl to takový neznámý, který mě řekl, že má pronajato u nás zahradu a je od chudcí, no a tak jsem tak, a potom jsem dneska stopovala, měli jsme dětský den, zase na hřišti u Sokolovny. A tak se rázat taky takový počasí a to, tak jsem si stopala. To jsem teda byli velice známý, teda oni tam nám pomáhají, a všem tam jsou to myslivci a tady z okolních vesnic a vezou tam různé věci ukazovat dětskám, takže to byl známý teda, toho jsem poznala. Ale já nevím, koho stopuju.
0: A už se vám někdy stalo, že by vás neznámý řidič třeba obtěžoval po té, co vás nabral, co by stopařku?
1: Nemůžu říct, že ne, už ne, protože většinou jsou

0: to tady blízko, takže to není zase takový, jak to bylo dřív, že to nemůžu říct, že ne. Ale jezdím ještě taky, že je to taxi tím Boltem, jezdím a taky nevíte, to mě i ta řidička říká, že vozí jenom ženy, protože ti muži třeba obtěžovali.
1: Jako řidičku.
0: Jenom ve dne, ano. Ono tady ten Bolt je to výborný, ten taxík, ale taky to neví, kdo to může být, že?
1: No, je to vždycky sázka do loterie, když řídí někdo, koho neznáte.
0: Tak aby si někdo nemyslel, že se stopovala dřív, já stopuji dneska.
1: No, jak říkám, profesionální stopařka, to je paní Zdena. Děkuji vám a přeju vám krásný červen. Krásnou sobotu, je už 13. Naslyšenou.
0: Ano, děkuji, naslyšenou.
1: Dobrý večer linkařům přeje Jana, která na web rozhlas.cz/linka a berte to jako výzvu, můžete pořád ještě psát svoje příběhy na téma stopaři, stopařky a stopování. Tedy Jana píše, stopování u nás v rodině máme. U nás v rodině se traduje stopařská cesta Neteře z Karviné za svým chlapcem na vojně v západních Čechách. To bylo ještě před revolucí. Místo si nepamatuji, ale bylo to přes celou republiku. Oni se nakonec vzali. On má letos 57, ona bude mít 56, ale jestli by ta dívčina stopovala dnes, to pochybuji. U nás stopaře neuvidíš. Já jsem s kamarádkou stopovala jednou a máma mi tak vynadala. A hlavně po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem už ztratila o stopování zájem. Takže já stopování nefandím, to jen v nevyhnutelném případě, ale neodsuzuji to. Podepsána Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jsou to stopaři a stopařky a stopování samotné, které je v našem zorném úhlu pro tyto dvě hodiny. Je to paní Dana, která nám k tomu má co říct. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer přeju vám a všem. Vám, Borku, a všem posluchačům samozřejmě.
0: Děkuji, všem stopařům a stopařkám taky. Jo?
1: Ano, také především, ale já zalovím trošku paměti, já jsem opravdu lovila paměti.
0: Jak je to dávno, co jste stopoval? No já taky vlastně, no, naposledy na vojně. No,
1: tak jako naposledy to bylo 25 lety a to teda řeknu asi na začátek, to je takový úsměvný docela. No a to právě se mi stalo to, že mi ujel autobus, funknul mi prostě před nosem a já jsem se nutně potřebovala dostat do Písku, což je 25 kilometrů, že jo, tady odtud. Dneska už 20, dá se říct. Aha. Já jsem se tam nutně potřebovala dostat na schůzku s jednou paní. A představte si, že jsem teda vyšla, musela jsem šlapat pěkně pěšmo, no auto nemám teda, já jezdím na kole maximálně, no a vyšla jsem na tu výpadovku, na tu hlavní, prostě z Plzně na Budějce a já jsem prostě první, co jsem si říkala, mám stopovat, nemám stopovat, před týhle době já bych se prostě bála, jo, taky jsem viděla film, že, a taky už bych to neriskovala, ale já jsem tam fakt nutně potřeba dostat a představte si, že první auto, který mi zastavilo, tak bylo pohřební auto, bez rakve teda.
0: No to jsem se chtěl zrovna zeptat, no.
1: Ono mě dovezlo skutečně až na místo. No ta moje kamarádka, ještě se mi zeptal v Písku, Jo, já jedu do Písku cestou, jako. Jo, já jedu do Písku, pohodě. Já tam mám dost času. Tak kam budete chtít zavést? A tak jsem si říkala, no tak jako využiju toho, že jo, proč ne? A byl velice slušný ten pán, jako jo, jsem si říkala, tak kdyby to měla být moje poslední cesta, to bych nerada, ale prostě, tak on mě tam skutečně dovezl, no ta paní, co tam na mě čekala, když teda jsem vystoupila z toho pohřebáku, tak ta byla úplně hotová, ta byla prvně v šoku a potom se hrozně smála a chytali jsme se prostě, celý asi dvě hodiny jsme se jenom smáli tomu.
0: Jela jste na sedadle spolujezdkyně anebo vzadu?
1: Samozřejmě, jako dopředu mě vzal.
0: Dopředu. No tak pro jistotu, no. Jestli jste to měla ležmo nebo sedmo.
1: Ne, ležmo jsem to ne. No a druhý příběh, ten je takový veselější, ale no jako skončil dobře, ale to já už jako v téhle době, to je 40 let tak zpátky zhruba, jo, možná 42. A já jsem prostě tehda, jsem jela vlakem do Budějic a tam jsem si to vyřídila, co jsem potřebovala a vracela jsem se. A já jsem se ve Strakonicích, kde teda rychlíky nastaví jako v každý stanici, že jo, samozřejmě. A já jsem se začetla do zajímavé knížky od Oša. A já jsem prostě tu filozofii tak hltala, že jsem zapomněla, že prostě mám vystupovat v těch Strakonicích a ono mě to vezlo dál a ono pak to staví jenom v Horažďovicích a tam by jsem se vůbec nijak nedostala.
0: No v Horažďovicích tam mají krásnou čekárnu, jednou jsem tam spal na dřevěné lavici, no právě na vojně, právě.
1: Máte to tam, no to mi povídejte, to jsem si jako dovedla představit, že teda musím dojet až do Nepomuka, což je vlastně Nepomuk, ale tam je to zase strašně daleko, to nádraží je prostě daleko hrozně od, tam se kříží sice vlaky, ale je to daleko prostě na silnici. No ale měla jsem velké štěstí v neštěstí, protože já jsem teda okamžitě tam z automatu jsem volala na pevnou linku domů, ještě jsem měla pevnou linku, bože říkám tak 40 let, a na jméno, tak jsem volala jako synovi, protože oni mě měli čekat tady v Blatný, tam ze Strakonice má přípojku, ten rychlík a měli mě čekat nějak půl šestý. No a já jsem prostě nepřijela. A naštěstí to bylo v létě. A teď si představte, to moje pnutí, kdy já jsem teda musela požádat toho výpravčího, tenže že někdo se vrací ze směny, že mě vyveze na tu výpadovku, na tu hlavní silnici, zase tu plzeňskou, to je pro mě osudná prostě, plzeňská, budějovická. No ale on mě tam vyvezl a říkal, ale já vám víc nepomůžu. A představte si, já jsem zastopovala, já jsem prostě jedno auto jelo, to bylo úplně plný, druhý auto, tam byly dva pánové vepředu, to jsem si říkala, jo, a teď se hnala šílená bouřka. Takový to vyloženě, takový to krupobytí, černý mraky všude kolem, jo. Teď já prostě na té hlavní. Já jsem si říkala, co já budu dělat, jo, pro mě nikdo nepřijede. No tak jsem prostě mávla a oni zastavili a já umím naštěstí ještě v dávných dob velice dobře rusky. A byl to Ukrajinec, nějakým takovým poločechem, ale oni mě, představte si, dovezli mě nejenže na místo, ale ještě mě pozvali na večeři.
0: No, tak.
1: Platné přímo.
0: A moje
1: děti byly bezpečí, že já prostě se vrátím. Jo, já jsem říkala, já prostě to risknu nějakým způsobem, asi budu muset na stopa. Prostě nevěděla jsem vůbec, koho bych se dovolala. Jako říkám, mobily nebyly v té době při 40 let ještě. Tak. Takže jako nic jiného mi nezbývalo. A já jsem se pak celou cestu modlila. Já jsem se děla sice vzádu za nima, ale konverzovala jsem celou tu dobu, protože říká, kdyby byli podezřelí, tak vyskočím snad za jízdy. No a dopadlo to dobře. A oni mě pozvali ještě v Blatné na večeři. No a pak jsem přišla domů, tak jsem to vyprávěla dětem. A oni mi říkali, mami, v životě už nikdy. A já jsem slíbila. A taky od té doby už jsem nikdy, kromě toho do písku, teda s tím pohřebákem,
0: jo. No tak, ale to taky stálo za to, to musím říct. Ale paní Dano, já vám musím poděkovat i za to, že jste mi vlastně připomněla ty Horažďovice. Já přiznávám se, že už nevím, trošku se mě to motá. Já vím, že jsem tam, ano, přespal, že mi nějak ujel vlak a potom, že jsem...
1: Tam je to nádraží taky odlehlý.
0: A potom jsem se nějak dostal do Sušice, ale už taky nevím jak, to je myslím dalším vlakem, ale potom vím, že z Rejštejna už nejel, že mi nejel autobus, jo, směrem nahoru. No, já jsem byl na Zhůří dokonce, já jsem byl na Hůčské hoře tam, ale z Rejštejna no, jsem potom nahoru...
1: Já, už... Ale dobře, že Šumavy, když jsem
0: no,
1: tam...
0: No,
1: tak do někdy...
0: Tak jsem si v Rejštejně stopnul nějakou 12-3, byl jsem v uniformě, tak vojáčka se jim zželelo a vzali mě až do svojiše, protože potom nějak se vraceli zpátky, tak už jsem to došel. No tak moc krát děkuju za tyhle vzpomínky.
1: Co, já vám jenom chci říct krátce už a už doloučím se, abych nebyla fakt, to nenatahovala. Já vám chci říct, že mý rodiče mi zakazovali vyloženě stopovat. Ale já jsem měla ještě jednu i příhodu, ale to mě bylo nějakých 17, když jsme utekli z Chmelu, ale to jsme jeli hromadným stopem, jo. Tak to bylo dobře, akorát na to, že jsme dostali dvojku schování. Ale mý rodiče mi to zakazovali. Já jsem to nikdy vždycky respektovala a nikdy bych prostě neriskovala. Ale tohle byla prostě moje jediná záchrana. A říkám, seknutýma rukama jsem to přežila a ještě večeře, takže úžasný. Mějte se krásně všichni a všechny posluchače zdravím a přeju krásný víkend.
0: Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu dnes na téma stopaři, stopařky, stopování. Paní Nikol, taky se vám zdá, že stopařů nějak ubývá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já právě volám z té strany, že si myslím, že právě stopování je úplně super a já jsem velmi aktivní stopařka, teda spíš hlavně na cestování, protože je to skvělý způsob, jak poznávat lidi, země a úplně bych to všem doporučila, protože díky stopování a cestování, teda za pomocí stopování, mám mnoho skvělých zážitků a rozhodně si myslím, že by se lidi neměli bát. Samozřejmě lepší je to ve dvojici, ale rozhodně doporučuju, protože když člověk přijede buď vlastním autem někam a jenom vyleze z auta a vyfotí si nějakou památku, tak zdaleka nepozná třeba tu zemi, nebo i ty příběhy těch dalších lidí jsou hrozně zajímavé.
0: Kde jste byla nejdál stopem?
1: Na Islandu jsem byla, ale ne jakože dnes Česká, ale procestovala jsem Island stopem, nějakých 800 kilometrů jsme tam stopem najezdili s přítelem, takže teda je pravda, že je tam výhoda, že člověk není sám, ale přestože nemám úplně dobrou angličtinu nebo nepovažuji se za člověka, který by se domluvil snáze, tak rukama, nohama se člověk dozví od těch lidí, ať už od místních, nebo od, oni jsou taky třeba cestovatelé a půjčí si auto, tak se dozví i o nich něco zajímavého. Takže já těch zážitků mám opravdu hromadu, takže to by bylo na mnoho vysílání dopředu, kdybych měla povídat.
0: Dobře, já vám zkusím položit pár otázek. Stopovala jste vždycky jenom s přítelem, nebo někdy i sama?
1: Ne, začalo to jako strašně dávno, tak jak jsem poslouchala jiné příběhy v těch jako 14, 16, kdy mi ujel autobus, že jo, ale to jsem se teda jako vždycky bála, protože všude člověk slyší ty výhružné prsty, ne, a byla jsem jako obezřetná, třeba většinou to buď někdo věděl, že teda pojedu stopem nebo tak, takže nebylo jakože, jako sama už jsem stopovávala i tenkrát jako dřív.
0: A řekla byste, že je třeba nějaký rozdíl mezi tím, jak se chovají a třeba i tváří řidiči na Islandu, když už jsme jej zmínili, a u nás?
1: Myslím si, že to je o tom, na koho člověk zrovna narazí, ale většinou právě, že když někdo zastaví, tak už náturou si myslím, že ten člověk jako zvlášť, když vidí jako něco jiného, je přesně, když člověk stopuje, že se potřebuje dostat do práce, ujel mu jako autobus nebo tak, ale oni, když vidí ty lidi s těma krosnama, prostě promoklé, že stopují prostě půl hodiny někde v dešti, tak oni jsou vlastně hrozně milí a vždycky nás jako dovezli, kam jsme třeba i potřebovali. Myslím si, že většinou ti lidi jsou jako hrozně fajn, ať už je to jako Česko, ale je pravda, že mám víc zkušenost teda se zahraničím, protože tady úplně jako, že není důvod tak procestovávat tady tuto zemi, což je sice škoda, ale...
0: No před námi je léto, letní prázdniny a to bývá doba, kdy se třeba možná i stopaři a stopařky vydávají na nějaké další cesty, možná byste to mohla potvrdit, ale já bych se chtěl zeptat, když už jste byla, a nemusíme mluvit jenom o Islandu, když jste byla na mnoha cestách právě tímhle způsobem, stalo se, že vám třeba řidič nebo řidička doporučili nějaký cíl, že jste prostě vyjeli takzvaně na blind a až teprve od řidiče, který vás nabral, co by stopařku, jste se dozvěděli třeba tamhle je krásná katedrála, nebo tam je dobrá hospoda a podobně?
1: No právě, že samozřejmě, že ano, ti lidi prostě jsou nadšení z toho, že mohou někomu ukázat tu zemi a nás doslova v uvozovkách unesl takový starší pár přímo místní z Islandu a začali nás prostě, oni s náma najezdili asi dalších jako 60 kilometrů, protože nám prostě chtěli ukázat ta lávová pole a uzavřená městečka Grindavík, kde prostě je popraskaná ta země kvůli té sopečné erupci, takže oni, a potom nás pozvali i domů, že jo, že mám potom druhý den jako přijít k ním na kafe a hodili nás potom druhý den i na letiště, takže jako ti lidi jsou prostě skvělí a řeknou vám, kde co můžete vidět, když natrefíte právě na ty místní a někdy vás opravdu unesou a povozí.
0: Paní Nikol, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju vám ještě mnoho bezpečných a krásných kilometrů stopem.
1: Děkuju i ostatním, také přeju to samé. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Naslyšenou. O stopování si můžeme povídat i po písničce, kterou vám zaspívá Valdemar Matuško, ale už to nebude trvat moc dlouho, ta možnost zavolat na tohle telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O stopování, stopařích a stopařkách nám teď v noční lince Českého rozhlasu poví paní Iva. Tak nejdřív dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré ráno, brzké.
0: Dobré ráno, samozřejmě, taky je možno. Ale na které straně barikády vlastně jste? Byla jste stopařkou nebo jste byla tou, která nabírá stopaře?
1: No, já jsem vždycky chtěla být stopařkou, ale mně nebylo nic dovoleno. Ale to je minulost. Mm-hmm. Měla jsem takové složité dětství, takže já jsem nic nesměla. A na té druhé straně bych asi byla ráda, protože, jak říkala paní přede mnou, ráda se setkávám s novými lidmi, ale nemám vůbec nic, jenom dobré srdce, takže nemám ani auto.
0: Takže musíte stopovat stejně. Nic jiného nezbývá.
1: Ano, já se snažím stopovat většinou poslední léta, jenom když je mi třeba hodně zle. A fakt třeba někam nedojdu s mou neuropatií. Bohužel, když bych řekla, třeba přejede kolem mě, mám asi smůlu oproti té paní, přejede kolem mě 40 aut a nikdo mi nezastaví. Třeba vypadám špatně, já nevím. Opravdu mi nikdo nezastaví.
0: No, záleží třeba taky na stylu, kterým stopujete. Jak to vlastně děláte?
1: Já nestojím uprostřed vozovky, to opravdu ne.
0: No to bych ani
1: já jsem spíš taková decentní stopařka, že tam prostě jako jednou nohou stoupím a jednou rukou jako stopuju. Hmm. A nic. Hmm. No, ale tak to už je všechno pryč, ale jenom jsem chtěla říct si takhle ten pozdní čas vysílací, za chvilku končíte, že mě někdy napadá, že by bylo potřeba zastavit svět a všichni lidi vystoupit a říct si, sakra lidi, co to děláme.
0: Jo, tak to mě napadá tak 10krát jako, za den.
1: Mě asi 100krát, jako. Tak, asi takhle, no. Tak teď píšu svou knihu další, píšu o českém školství a to by taky potřebovalo zastavit a nastoupit do jiného rychlíku.
0: Tak v tomhle ohledu jsem rád, že už je to dávno za mnou.
1: Ano, jo. Ano, rozumím.
0: Takže, už je tak dávno, takže, že už se ani nepamatuju, jak je to dávno.
1: Takže ta paní přede mnou, jak říká, jak je to paráda, jak se všude dostane. Jo, je to určitě fajn. A možná, až budu mít peníze, tak budu taky cestovat a budu stopovat a budou mi zastavovat.
0: No ale já bych řekl, že stopování, neříkám, že je synonymem, ale tak trošku souvisí s tím, že člověk nemá tolik peněz. No ale zase dneska už jsou všechny ty levné letenky, že víme.
1: Jo,
0: no.
1: určitě, ale když nemáte vůbec nic, tak je to celkem bez diskuzí.
0: Jo, tak to jo, to musíte potom psát tak, knížky o českém školství.
1: Píšu, takže přeju všem, aby ten svět, svůj svět osobní zastavili, protože mám pocit, že lidi kolem mě jenom pořád někam spěchají. Hmm. A rozumím. Pak, když se zastaví třeba nemocí nebo čímkoliv, tak už je pozdě.
0: Děkuji tak moc asi, krát, paní Ivo.
1: Buďme optimističtí, mějme se hezké a hezké léto.
0: Děkuju. Dobrou noc.
1: Mějte se. Dobrou noc.
0: No a protože časově to vychází tak, ano, jedna hodina už je skoro na dohled. Tedy vychází to tak, že je opravdu ten nejvyšší čas a taky ta nejposlednější možnost zavolat na 731 800 900, tak říkám, volejte teď. A vlastně to ani nemusím říkat, protože naše telefonní linka je v obležení od samotného počátku. Takže ten poslední nebo ta poslední má teď šanci. Přeju dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, prosím, stlumte, vypněte úplně rozhlasový přijímač. Zpětná vazba je potvora. Kdo je, prosím, u telefonu?
2: U telefonu je posluchačka Věra.
0: Zdravím vás, paní Věro, my už jsme spolu, myslím, párkrát mluvili, podle hlasu tak soudím.
2: Jest, ano, pravdou, že jsme spolu mluvili. Ano, já musím polknout, já jsem to nečekala.
0: Jo, vy u toho ještě papáte. Dobře, tak já ještě chvilku něco řeknu, přečtu jeden příběh, anebo ne, rovnou to nechám na vás. Příběh o stopařích, stopařkách máte?
2: Mám, tak už jsem polkla, dobrý, takže vás zdravím všechny posluchače. A chci povědět příběh, který vlastně také je někdy z těch 90. let, respektive tak nějak, kdy jsem, nevím, jestli vlastně jsem ještě jako pouze chodila se svým mužem, nebo už jsme byli svoji, to už tak přesně nevím, jestli jsme vyjížděli jsme prostě stopem z Prahy a na Vsetín, na vlastně na Moravu jsme potřebovali dojet. Mm-hmm. A tak jsme tedy opravdu si vzali Já teda taky ještě to byl takový ty červený krosny, co měli dole ten kov.
0: Ano, ten ano. Jo.
2: A takový
0: žebra.
2: Já měla.
0: No, takový.
2: No, takový to. A já měla takovou širokou, já jsem vlastně malá, takže opravdu za mnou, já když jsem měla krosnu, tak byly vidět moje nohy a ani ne moc hlava. A tak nějak to vždycky pro mě bylo docela těžký. A jo, zvládala jsem to teda, ještě asi jsem zvládala podstatně víc, je pravdou. No a tak jsme vyjeli, to už si nepamatuju, zvládali jsme to, prostě nás nějak brali, prostě někde jsme...
0: Kdo mával, stupovali. Vy nebo manžel, nebo váš tehdejší partner?
2: Mával. Já jsem byla ta, která jak si mávala. Mm-hmm. No, je pravdou, že se nám asi úplně, mám takový pocit, celá ta cesta... celá zdárně nepovedla, že jsme pak někde na Moravě opravdu poslední malej úsek jeli vlakem nějak. Ale jedno vím určitě, protože vlastně bylo to víceméně výprava na celý den. Ono jako, no přece jenom někde člověk stvrdne a 2 hodiny mává, nebo a prostě neodsýpá to tak, jak si představuje. To většinou tak nebejvá. Většinou se prostě dějou věci trošku jinak, než má člověk představu. No a protože bylo vedro a celý den byl člověk někde jako buď venku, nebo i ve vyhřátých autě nebo autech, tak jsme vlastně přijeli na, pamatuju si na ten Setín a mě už strašně bolala hlava, ale fakt jako neskutečně taková tam migréna, kdy už opravdu člověk jako moc toho ani nevnímá kolem sebe, protože hold bolest vždycky bere pozornost víc nebo míň a většinou velká víc. Tak jsem vlastně, jsme přijeli do Setína a my tam prostě tehda bydlel strýc a my jsme vlastně došli prostě od toho nádraží prostě k jeho paráku a zjistili jsme, nevím, ono to asi všechno bylo tak nějak nablin, tak jsme zjistili, že tam není. Což jsme prostě jaksi, a on už byl večer, bylo každopádně prostě už bylo jako...
0: Je to, prostě... je to dramatické a já se omlouvám, že na vás teď budu tlačit, ale už nás trošku tlačí čas.
2: A to rychlejší, dobře. A to, jak mě bylo blbě, tak vím, že pamatuju si, že jsem tam seděla na schodech a nevěděli jsme, co jak moc dál, jakože prostě fakt už jsem neměla sílu se v podstatě, ještě jsme potřebovali popojet ještě do Janové, té vesnice a na to už prostě nebyla ani síla, ani vlak, ani čas, nic prostě. Tak jsem, tak vlastně, no, vlastně asi už s mužem, tak mě vzal, že ještě dojdeme prostě do nemocnice. Že jsme se prostě vrátili, ona v podstatě ta nemocnice je tam za nádražím, takže jsme se jakoby zase vrátili k těm kolejím a to až došli jsme prostě opravdu do nemocnice. A tam nevím, asi prostě na pohotovost nebo někam jsme se prostě, že mi teda není dobře, že bych potřebovala vůbec nějaký prášek a vůbec nějak jako zachránit, abych teda fungovala, abych vůbec vnímala a tak. No a když na mě teda nějaká ta doktorka viděla, jakým stavu jsem, tak se nás zeptala, jestli máme kde spát. A my jsme řekli, že nemáme, protože to jsme skutečně neměli. A tak prostě teda to ještě asi nebylo to tak zpřísněné, tak nám řekla, jestli se chceme vyspat na záchytce.
0: Je, yeah. No tak řekli, to je krása. Ale promiňte, už nám zbývá jenom půl minutka, prosím.
2: Jo. Jednoduše jsem vlastně střízlivá a můj muž taky střízlivý, jsme spali na záchytce. Prostě hol na tom lehátku, na kterým skoro nic nebylo, myslím, že nám pak něco malinko přinesli, no, ale každopádně se tam aspoň dalo spát, to byla výhoda, že jo, záchod tam máte taky nějaký.
0: Kyblík tam určitě, provizor, určitě.
2: Provizorního tam něco máte. A my jsme byli samozřejmě rádi, že jsme vůbec někdy kde měli spát, takže jsme vlastně tu noc, tak zvaně já říkám, že jsem střízlivá, prostě spala na záchytce. No.
0: Paní Věro, moc krát děkuji, ale budeme muset ukončit náš telefonát, protože 1 hodina nepočká. Já vám moc krát děkuji a beru to jako krásný příběh, sice s trošku zvláštním koncem, že stop skončil na záchytce, byť střízlivě. A děkuji vám a přeju dobrou noc. Naslyšenou.
2: Já také děkuji vám, přeji všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást a je z hůry, tak já ho přeji a přeji krásný dny.
0: Děkuju a naslyšenou. Ta další noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a tématem bude, o čem si nejraději povídáte a s kým. Loučím se s vámi, přeju dobrou noc, hezký víkend a naslyšenou se budu těšit 26.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Je to další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
2: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
1: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
2: S vámi je švanda.
1: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
2: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
1: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
2: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
1: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
2: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
1: Tak to s námi zkuste i vy.
2: A víte co, teď vám povím já svůj příběh celý, nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte?
1: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale z náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hučícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sté nad ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film, Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravoval dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavržení hodnou nebo zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menšíkem.
2: S Vladimírem Menšíkem, pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když to tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný, a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce a ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: moje maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte sešity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka.
2: Hezká.
0: Lucko.
3: Okatá. Kudratá.
0: Jirko.
1: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
4: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
4: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět to je především harmonický domov.
4: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lídy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávaly spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět.

0: maminka u vás zůstala jako komorná.
1: O tom nic nevím.
0: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
1: Ublížil jí někdo?
0: Mladý pane.
1: Váš ruměnec vás prozradil, Aničko. Začínám něco tušit.
0: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
1: Aničko, tuším, že tě miluji.
0: Vy nesmíte nic tušit. Ne, musím už jít, mladý pane.
1: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým ruměncem.
0: Bohužel, není to možné.
1: Proč, má drahá?
0: Jí mám nenekalé tušení, že můj ruměnec brzy odejde.
1: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj ruměnec?
0: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
1: On má pušku.
0: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
1: Nestrefil se.
0: Tak to není on.
2: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
3: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou proletla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost a to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek, jo.
4: Hvězdné návraty.

dětský míč poskočí, když si s ním

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lyrický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký.
3: Mala som pohana, preč som

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne, a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám ránky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi. Vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku, když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holiče.
2: A proč jsi na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Pokaž to. Je, ty jsou ale pracovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestýlili nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvaříš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, víc si o to pohledoval. Jo.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Že se nestydí. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Teda, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přeháníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. Co? No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijeftnout.
7: To je ale fracek. Nevycválanej. Chy, jsi jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak máš slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tajíš?
7: Jsou to dámský kalhotky, když jsi tak zvědavej. No, co na tom kříku? Na tom je k smíchu akorát to, že do týhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišmánička, ty jsi...
1: Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
7: No. To ještě naštěstí nemáme. Pojďte.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnu dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
6: No to je krása.
1: Evžene, no řekni, no.
6: No to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
7: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou, víte, on Tonda má rád černý.
6: Vás, Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
7: No ne, tyhle vypadá ještě mladší.
6: No to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě tom Tonda vůbec nepoznala, co by tomu řekli ženský? No co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
7: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
6: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
6: No tohle, no to by šlo.
7: Víš, to je podobný ty.
3: Tak vemte dceruškou ke kadeřníkovi a uvidíte.
7: Dceruška?
6: To není dceruška, to je milenka.
7: No, co koukáte? Znáte moje noce?
8: děkujeme.
3: Promiňte, na shledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci
1: to
0: a
1: nejen
0: televize prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No určitě.
0: To taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak tak... parta hodně teda opravdu těch velkých jmen.
1: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profesie. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost, to když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo? Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někať vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty dva měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty dva měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám, ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé dva měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou, teda to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda maminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, no proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
9: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakal jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata, už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: mě.
3: Poslechni, Viktor, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her. Jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo, a ten Šviha prej měl tu kádinku a teď těma vařečkama do toho furt plácal a oni měli mít jako takový jako seriózní, emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcová tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka, pak je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl ženám totiž. Nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
7: A kde pak, ne, naopak. A chcete-li mocí mermu, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínková teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
8: No a co ty kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
9: Já jsem hrdina.
8: Aha.
9: Pepík.
8: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
9: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Mají ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím, z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, jo. Tak to se teda podívejme.
4: No jistě, učitelská to bylo, no, to bylo spoustu, to bylo různé, jako ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména s dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo, to si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkal, a děda, který by měl být pyšnej, říká, no taková hvězdička, jo, takže to děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
8: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důtku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno málo platné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne tam, pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zas třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon, zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetenů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskýtaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala. Čili šlo jí o to sdělení. No.